Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový šoty? Zpěvák a baskytarista skupiny Země žluč.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový šoty? Zpěvák a baskytarista skupiny Země žluč.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. Klub.radiobeat.cz

0: Uniklo vám na Beatu?
1: Vzhledem ke vzniku Rybiček 48 a Rádia Beat, my jsme přibližně tak jako stejně staří.
2: Ano, ano.
1: Takže si vlastně můžeme tykat. jak to je v tom třeba tvým nebo vašem kapelním pohledu v tom skládání muziky? Samozřejmě, že tam jako muselo jít nějakému vývoji, ale furt je to ještě takový, jako že vás to tak jako baví jako v těch, já nevím, 16, nebo už jako jste museli zavést pravidla v podstatě profesionálního biznisu a přesně ve čtvrtek v 8 se dělá tohle?
2: Ne, tak my to máme, co se týče skládání ty muziky, tak to dělám jako z 99%, já i texty. Jo, takže to se odvíjí u mě doma většinou, nebo na chatě právě. A tak nějak to dávám dohromady. Teď jedinou změnu u této desky jsem udělal v tom, že já jsem to vždycky jako dělal sám a vlastně nikoho jsem do toho nenechal moc jako kecat. On se ani do toho nikdo moc nehrnul, jo, ale prostě nějak se to měl. A kolikrát se mi právě stalo, že jsem tam měl třeba, já nevím, větu nebo slovo, který se mi tam nelíbilo. Věděl jsem, že by to šlo líp, ale jak už jsem tomu byl dlouho zainteresovaný, tak už mi tam nešlo a byl jsem taky trošku línej, tak jsem si řekl, tak to takhle nechám, jo. No, ale to jsem u této desky nechtěl, takže jsem si k tomu vzal producenta na muziku, Filipa Vlčka, kamaráda, který ho znám od 13 let z Koblížku, že jo, šikovnej kluk, nebo bejval z Koblížku, tam se ho poznal. Tak spolu jsme dělali tuhle studesku, kde já jsem přinesl ty písničky a mi třeba řekl, hele, tady ten akord je dobrý, ale zkus tam dát něco ne tak úplně jednoduchý, protože já jsem oproti němu skladatel jako nula, jo, minimálně znalostma. Takže jsme se takhle jako v tom pomáhali a hlavně co se týče textů, tak já jsem si na to pozval Jendu Vávru a na jednu písničku s tomu pomáhal Pokáč a to bylo přesně ono. Já jsem třeba si, jsme jeli s Jendou Vávrou, který textuje Evu Farnu, Mraky Kaba, hrozně šikovnej kluk. My jsme se do té doby neznali.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Music Rock na FM. Radio Beat.

Andy! In conference! Merry Christmas!

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Na probuzení Oscar Benton, teď pojďme k tomu, co je aktuální na silnicích. Na D1 143. kilometr ve směru na Prahu, pozor, v levém jízdním pruhu se nám něco válí, je tam nějaký předmět, jehož obsah asi nechcete zjistit, té dálniční rychlosti, tak tam opatrně v tom projíždění a předjíždění. Na 19. u obce Přibyslav v okrese Havlíčkův Brod je teď čerstvá nehoda dvouosobních aut, na místě všechny složky IZS, takže to bohužel vypadá, že se to neobešlo úplně bez zranění. Počítejte s tím, Ústí nad Labem, Revoluční ulice, nehoda dvou osobáků na silnici číslo 13 u Jablonného v Podještědí, teď čerstvá nehoda motocyklu, ten skončil mimo vozovku, nehoda je se zraněním, na místě jsou všechny složky IZS a dopravu v místě řídí policie. I tady buďte velmi opatrní.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Zbrojovka Brno výrazně posiluje kádr pro návrat do první ligy. Do týmu přichází stoper Erik Hunal ze Slávie a univerzál Lukáš Penksa ze Sparty. Oba podepsali víceleté smlouvy. Basketbalové reprezentaci budou v červencové kvalifikaci mistrovství světa chybět opory. Vedle kapitána Hrubana se nepřipojí ani pivot Kříž. Nejistota panuje i u dalších klíčových hráčů Satoranského a Veselého. Policie v Praze zadržela 55-letého učitele, po kterém pátrala kvůli pohybu se zbraní v Čelákovicích. Při dopadení ustřeženého bytu zbraň neměl a spolupracuje. Policisté prověřují jeho motivy i pohyb. Chráněná krajinná oblast Kokořínsko-Máchu v kraji dostala k 50. dárek v podobě dalšího území.
2: Je to nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky na Českolipsku. Jde o oblast s bohatou, vzácnou i ohroženou florou a faunou o rozloze téměř 300 hektarů. Území zůstává přístupné a pro návštěvníky se nic nemění. Luboš Dvořák, Českolipsko.
1: A nakonec Apple zvažuje zdražení iPhoneů a dalších produktů kvůli rostoucím nákladům na paměti ještě teď v červnu. Ceny mají poskočit o zhruba 1300 korun u aktuálních modelů. U příští generace by zdražení mohlo být výraznější a u modelu Pro dosáhnout až 7000 korun. To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.
0: Classic rock.

Aretha i Hair of the Dog neboli chlupy psí, tak tomu říkají v Americe. U nás se Honzové musí vypořádat s opičkou, Johnové ti mají Hair of the Dog tak jako tak, ať už jste Honza či John, tak vám takhle po ránu přeju všechno nejlepší k vašemu svátku, protože je 24. června. No a tak to právě vychází každý rok, to není náhoda, že v tom kalendáři je napsáno stejné jméno, tedy Jan. S vámi je standardu váš, který přeje příjemné ráno nejenom Honzům, ale všem býťákům i s další muzikou, kterou tady pro vás mám připravenou. No a s číslem 210 32 33 34 nejenže budeme i dneska soutěžit v lupiny na Elise Coopera, ještě se také budu ptát, jak to vypadá v dopravě. Pokud máte nějaké čerstvé postřehy, tak za ně budu rád.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jeden Ozzy Osbourne tady na rádiu Beat, See You on the Other Side, pro ty, kteří to mají po ránu rádi takové klidnější, protože se to dá považovat za klidnější muziku. Nějakou ostřejší tu já tady zase vymyslím na příští půl hodinu, kterou odstartujeme tradičně se Šimim a krátkými zprávami už za malou chvíli.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Ale všeho do času, první je na řadě doprava a tu mi hlásíte Strmic od Ústí nad Labem z Teršovy ulice. Tady došlo ke střetu osobního s cyklistou, nehoda vážná se zraněním a zásahem všech složek IZS. Počítejte s tím. Další jedna nehoda je na 327, silnice vedoucí na obec Zachrašťany, a to od Hradce Králové. Tady došlo ke střetu osobního s motocyklem. Platí stále 143. kilometr na Prahu na brněnské dálnici. V levém jízdním pruhu je nějaký předmět a vy nechcete fakt vyzjistit, který to je, takže projíždějte velmi opatrně. Kde naopak neprojedete, tak to je cesta z Litoměřic na Brozany nad Ohří. Tady je teď aktuálně neprůjezdno, je tam padlý strom přes vozovku, hasiči se s tím perou. No a na 19. u obce Přibyslav počítejte zase s nehodou dvou osobních aut. Ani tady se to bohužel bez zranění neobešlo.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat. No.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Slovan Liberec bude v následující sezóně i nadále reprezentovat Jan Mikula. 34-letý defenzivní univerzál prodloužil se Severočechy končící smlouvu o další rok. Škoda představila nové vlajkové elektrické SUV Peak. Jde o největší model značky s až 7 místy, dojezdem kolem 630 km a kufrem až 935 litrů. První zákazníci ho dostanou letos na podzim. Praha může začít s výstavbou stanice metra D nádraží Krč. Hlavní město se dohodlo s majiteli okolních pozemků.
2: Je to nová přírodní rezervace meandry Ploučnice a Svitavky na Českolipsku. Jde o oblast s bohatou, vzácnou i ohroženou florou a faunou o rozloze téměř 300 hektarů. Území zůstává přístupné a pro návštěvníky se nic nemění. Luboš Dvořák, Českolipsko.
1: NATO se podle ruského prezidenta Putina připravuje na válku s Ruskem. Moskva prý reaguje modernizací armády, včetně jaderných sil, a varuje podporovatele Ukrajiny. A nakonec na Mount Everestu chtějí po 30 letech snést mrtvé tělo horolezce, známého jako Green Boots, podle jeho bot. Indické úřady kvůli tomu připravují speciální expedici. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Classic Rock.

Rolling Stones na beatu, it's only rock and roll, ale I like it, je tam ten důležitý přívlastek k tomuhle tomu všemu, protože ano, je to jenom rock and roll, ale prožíváme ho, třeba teď dost prožíváme hlasování o půlnoční alba. Na začátku týdne jsme dali poměrně jasně vědět, že Ozzy je favoritem a Patient No. 9 se vyšvihla do špice, kterou si drží a náskok si tvoří poměrně velký. Ovšem za ní, za touhle deskou, jsou kruté boje mezi Saxon a Carpe Diem a taky Megadeth a The Sick, The Dying and The Dead, protože tyhle ty dvě desky, ty se teda mydlají po palici vydatně. Pak tam jsou ti ostatní, taky řekněme, že metaloví či hard and heavy muzikanti Blind Guardian, The God Machine, Alter Bridge s albem Pawns and Kings nebo Five Finger Dead Punch s albem Afterlife, ale všichni tři jsou tak nějak na ocásku, tak uvidíme. Je půlka týdne, ještě je často celé přeházet a zvrátit, anebo naopak potvrdit většími rozestupy, že takhle chcete, aby to příští týden na beatu hrálo. Když mrknete na beatový web, tak tam hned vpravo nahoře se právě zaklikává ta deska, která je vám z té nabízené šestice, ta úplně nejmilejší.

0: vaše žena, vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový šoty? Zpěvák a baskytarista skupiny Země žluč.
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

Voz neboli Bruce Springsteen tady u nás na beatu a píseň o takovém tom prachobyčejném, příjemném lidském dotyku, který vám já můžu tak trošku nabídnout, když se vypravíte v pátek do Písku. Teplé slovo i lidský dotek, ten tam rozhodně bude, protože stěhujeme naše mobilní studio právě tam do Písku, do Bikers Crown na ulici, která nese název Hradišťská 326. Tam najdete jednak parkovací prostor a jednak právě prodejnu Bikers Crown, kde to studio zase vybalíme, zapojíme, rozsvítíme, no a rozehrajeme. Vy můžete být u toho, pokecáme o motorkách nebo o něčem úplně jiném, zahrajeme muziku motorkářskou nebo nějakou úplně jinou, protože i když se to samozřejmě nabízí, že kdo má motorku, přijede na ní, tak je to samozřejmě úplně pro všechny býťáky, ať už tu motorku mají či nemají, ať už přijedou na ní nebo třeba na kolečkových bruslích, i na sáních můžete, ale to je podstatně větší dřina takhle v červnu. Tak berte to jako pozvánku, v pátek od 12 do 14 hraje to naše studio právě v Bikers Crown. Chvilku předtím se staví, chvilku potom se bourá, takže prostoru máme na to si pokecat víc než dost a já se tam na vás budu těšit.

0: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: Láďa Myší, který je dobrý pořád, dohrává v 6 hodin a 57 minut. Chystají se zprávy, Kiss, Pudis a hromada dalších věcí.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Nakonec možná, že i ten Alice Cooper tam bude v příští hodině. Uvidíme, buďte ve střehu. Náchod, Klacká ulice, tam je nehoda 2 osobních aut. Ozýváte se z Mostu, stejná situace. V ulici Československé armády 2 osobáky v sobě, soupis škod, naštěstí bez zranění, takže to asi bude poměrně rychle odklizeno. 496 u obce Komňa, to jsme kousek od Tureckého hradiště, tak tady jednak sražená zvěř a zároveň pohyb další lesní zvěře přes vozovku. Projíždějte velmi opatrně. Vyšetřuje se i v Praze v Broumarské ulici, tam je nehoda 2 osobních aut a jede tedy ze Šumperka na Klopinu, tak počítejte, že je uzavřen jeden jízdní pruh tady těsně před Klopinou, v něm stojí 2 havarovaná osobní auta, i tady samozřejmě probíhá nějaký soupis škod. Co se týká ranní dopravní špičky, tak ta je dneska zatím zdá se taková tradiční. Není to úplně tak, že bych někomu radil objíždět to, hledat objízdné trasy, spíš jenom řeknu, že D1 na Brno zpomaluje nikoli úplně, že by nehybně stála, ale zpomaluje už někde od Domašova, s tím byste měli počítat. D5 na Prahu, tradičně od Loděnice k okruhu, k Ořechu a tak dál. Z druhé strany pražský okruh u Jesenice začíná přibržďovat. D1 na Prahu, už někde od Průhonic, tvoří takový ten každodenní pomalu jedoucí špunt. Od Černého mostu na Štěrboholi je poměrně hustá jižní spojka, také se nám to řadí na D7 už na tom místě, kde to celé sousedí s letištěm. Tady počítejte ve směru na Prahu právě kvůli pracem na vozovce s pomalejším provozem. No a D8 někde u Odole na vody, tak o tu jde pomaleji na Zdiby, ne že by stála, jenom jde pomaleji a pak se musíte proskákat směrem k Letňanům jako každé ráno. Tak snad tam tahle situace, která je relativně klidná, vydrží. Doufám, že jsem to nezakřiknul, kdyby byla nějaká změna, dáme si vědět.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Po Messi lámala rekordy na mistrovství světa další fotbalová legenda, více sporták Petr Plintovič.
2: Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který dal gól na 6 mistrovstvích světa. Portugalec se zapsal do historie v 41 letech v zápase proti Uzbekistánu, který Portugalci vyhráli 5-0. Ronaldo se v utkání trefil hned dvakrát, druhý gól přidal těsně před poločasem. Portugalsko má po dvou zápasech ve skupině 4 body.
1: Fotbalisté Chorvatska porazili Panamu 1-0 a dál živí naději na postup, zatímco Panama po druhé porážce končí. Anglie remizovala s Ghanou 0-0, Kolumbie zvítězila nad Kongem 1-0 a postoupila do vyřazovací fáze. Naši hrají v noci o postup proti domácímu Mexiku. Ministerstvo financí otevře druhou emisi státních dluhopisů na konci prázdnin. Aktuálně probíhá první emise a ta končí už tuto neděli. V egyptském letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista, zmizel z hotelového pokoje, nechal tam všechny věci a nekomunikuje. Česká diplomacie je v kontaktu s rodinou i místními úřady. A nakonec čínská automobilka JQ posiluje prodeje i v Česku. Model JQ 7 se v květnu dostal mezi 10 nejprodávanějších aut se 357 registracemi. Překonal tak třeba Dacia Duster a Bigster. Aktuálně se v žebříčku umisťuje těsně za Hyundai Tucson. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání se Standou.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Ta velipohrys, jak jsem slíbil, Prison Walls are Silent, ta je za námi na hodinách. Za malou chvilku se rozsvítí 7 hodin, k tomu 15 minut, kdy standardu báš přije příjemné středeční ráno. Všem Honzům obzvlášť, protože ti mají dneska svůj svátek, takže ti to mají dneska se záminkou na večírek poměrně jednoduchý. Pokud nejste Honza, tak máte možností také několik. Záleží na tom, jaké koníčky ve svém volném čase třeba vyhledáváte. Protože třeba dneska slaví svátek všechny víly, myšleno nejen z pohádek, ale i ty skutečné. Tak jste-li víla, šlo by to. Nebo jsou dneska v kalendáři pralinky. Je mezinárodní den všech možných pralinek, čokoládových z náplní, bez náplně, bílý, černý i hořký čokolády. To je třeba věc, která se dá oslavovat. Pozor, je taky mezinárodní den nášivek, což by dneska mohli oslavovat obzvláště motorkáři, těm to nějak pasuje úplně nejvíc. A kdybyste si ani z toho nevybrali, no tak oslavte nový rok, protože v Patagonii ho mají právě dneska, 24. června. I v roce 2006 to tak bylo.

Jeden katapult a jich až. Mimochodem, pokud Stefanové, ať už katapultu nebo obecně české muziky, nebo obecně jakékoliv muziky, tak dneska je vaše chvíle, protože středa živáků je třeba, navíc má dneska na hrbu Dan Kohout, takže myslím, že to budou velmi veselé živáky, na které se můžete těšit a kde už teď můžete podsouvat Danovi různé nápady na to, co by mohl pustit za muziku. Klidně mu k tomu připisujte i co a proč a jak a z kterého koncertu a pro koho to bude a proč jste si vybrali právě tohle a hrňte to sem do studia Beatu už takhle klidně od rána. Živáky sice začínají v 8 večer, no ale čím víc zpráv přijde předtím, tím víc zpráv tady Dan Kohout bude mít k tomu, aby z nich mohl hned v 8 začít vybírat. No a vy si vybrat můžete, jakou cestou budete vědět, protože jich je několik. Jednak třeba mail studio@radiobeat.cz, jednak třeba SMS brána 720 00 1222, můžete psát z aplikace Rádia Beat a večer, až to přijde, tak potom klidně i volejte.

0: většinové sporty na rádiu Beat.
1: Závodníci ve windsurfingu a wingfoilu odjeli pohár na Nechranicích. Na prkně s dlouhou flosnou vyhrál Šimon Skřepek, před Jakubem Zímou a Františkem Drdou ve wingfoilu dominoval Viktor Václavek. Triatlonista Radim Grebík získal bronz na asijském poháru v Astaně. Emery Šávková skončila čtvrtá jen 24 sekund od medaile. Další Češi se umístili ve druhé desítce. Na evropském poháru v Kitzbühelu dorazila Alžběta Hrušková šestá. Národní házenkáři Teje Příchovice získali třetí titul v řadě. Ve finále play-off nejvyšší soutěže otočili sérii se Sokolem Svinov po prohře 15-16 a vyhráli další zápasy 23-14 a 18-15. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
0: Zprávy, sport a rock'n'roll na rádiu Beat.

0: Led Zeppelin na Beatu dohrávají. Konec legrace, pojďme být vážní.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Aspoň na chvíli teda. Mám tady pro vás vaše býťácké čerstvé informace z dopravy, za které velmi děkuji. Tak počítejte s tím, že tradičně na jižní spojce nějaký čas strávíte na cestě z Černého mostu na Štěrboholi. Tady už začíná být plno. Stejně tak od Letňan přes Bulovku dolů na Trojský most. Tady je ta doprava taky velmi taková, řekl bych, pomalu se posouvající. Stejně jako to je na D7, okolo Slaného tam i zpátky jsou tam dopravní omezení, takže okolo Slaného nepojedete úplně tou maximální předepsanou rychlostí. S tím bych počítal na vašem místě. Dojezd po jedničce na Brno od Domašova, velmi hustý a velmi pomalu jedoucí. A k tomu tady ty neúplně veselé zprávy třeba ze 14 od Lučan nad Nisou. Tam je hlášena havárie osobního s motorkou a na místě všechny složky IZS. Další Planá nad Lužnicí a Chýnovská ulice, osobní s nákladním v sobě, policie už je na místě vyšetřuje. Ve Zlíně na třídě 3. května je hlášena havárie osobního auta. No a potom 58 u Příboru v okrese Nový Jičín, neprůjezdný jeden jízdní pruh, v něm dvě osobní auta v sobě, ale bohužel se zraněním, takže také s asistencí všech složek IZS.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil Taxing.
1: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
6: Dnes má být slunečno s teplotami 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Češi na hokejbalovém mistrovství světa vyhráli i čtvrté utkání.
7: Poprvé ale ztratili bod. Zápas se Slovenskem dospěl za stavu 2-2 do samostatných nájezdů, ve kterých Čechům zajistil vítězství Jan Čejka. Šampionát dnes v Ostrava aréně pokračuje utkáními reprezentačních výběrů mužů i žen. Oba týmy vyzvou Spojené státy americké. Ženy už od 10:45, muži od 17:30.
6: Dagmar Havlová odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla pro knihovnu. Ztratila důvěru ve vedení. Bez osobnostních práv je další fungování instituce ohrožené. Češi letos na dovolených výrazně šetří, patříme mezi nejúspornější v Evropě. Většina volí levnější ubytování, last minute nabídky a bližší destinace. Fotbalová zbrojovka od Brna pozemky pro stavbu stadionu nezískala. Město a klub se neshodují na jejich ceně. Politici se obávají právních následků při prodeji za nižší částku. A nakonec Švédsko hledá záložní řešení pro bezhotovostní platby při výpadcích sítí. Centrální banka chce zavést offline platby kartou v obchodech a prověřuje i offline verzi služby Swish. To byly krátké zprávy na Beatu.
1: Radio Beat.
8: Klasik rock.

0: Jít sem prý blázen jen. Fanda se hlásil po telefonu.
1: Prosím tě, na Barandově nahoře, asi 100 metrů před tou poslední benzínkou směr na okruh, tak je malá nehoda Ťukanec, ale kvůli tomu se asi bude ten barandovský kopec ucpávat.
0: Ano, ucpává směrem nahoru, ale ono, i kdyby tam tahle nehoda nebyla, tak se to ucpuje tak jako tak kvůli nehodě, která je u Ořechu a která zpomaluje ten průjezd Pražského okruhu třeba směrem k plzeňské dálnici. Když se na to podívám v dopravních mapách, tak už od Jesenice přes tunely až na ten Ořech stojí kolona, se kterou byste měli počítat. V opačném směru to začíná někde za Loděnicí. Je to taková tradiční záležitost, dneska teda vylepšená o nehodu, ale i dneska platí, že tady v těch místech postojíte.
2: Ladies and gentlemen, please welcome from Los Angeles,

No je tak blbý, až je to dobrý, takhle to dopadne, když se metalisti rozhodnou, že začnou hrát punkovou muziku, tak se to taky jmenuje Punk od Impeliteri. Za námi je 7:45, říkali jsme si, že Barrandov je místo, kde postojíte, chcete-li se potkávat s novými lidmi a trochu si odpočinout, je to místo, kam se vypravit, ale pokud byste věděli třeba o nějakých dalších takových místech, tak platí, že to nemusí být na Barrandově, dejte o nich vědět, třeba přes aplikaci Rádia Beat.

0: Na konec hodiny jeden takový Erošmitec, dalo by se říct 7.54.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pojďme na dopravu, býťáci. Hlásíte mi tady nová místa, třeba v Děčíně Rígrovou ulici, tam je nehoda dvou osobních aut a probíhá vyšetřování. Na Pražském okruhu na D0 ve směru Modletice Ruzině je to krom jiných situací třeba 15. kilometr a tam hlášená havárie osobního s nákladním autem. Tak s tím počítejte, to taky přibržďuje samozřejmě ten průjezd. Jedete-li z Nového Jičína na Fulnek, vyhýbáte se nehodě tří osobních aut havarovaných v České Lípě, ulice U Ploučnice dvě osobní auta. Tady už tady zase hlídky policie České republiky, která tam dohlíží na soupis těch všech škod. Co se týče Pražského okruhu, tak bez těch kilometrů řečeno velmi jednoduše a stručně z plzeňské dálnice stojíte už od Rudné, jeden odsásek to má tady, druhý na Zličíně a celé se to hrne směrem k Ořechu, za ním se to rozjíždí směrem k brněnské dálnici. V opačném směru je ta kolona delší, začíná už u Jesenice a táhne se přes tunely až právě k tomu Ořechu. Tam jsou v tomhle směru dvě dopravní nehody, které tomu úplně nepomáhají. Stojí Strakonická, tradičně od Lahovic až někam na ten spoj s jižní spojkou. Samotná jižní spojka od Černého mostu na Štěrboholi je taky vydatně zaplněným místem a provoz rychlý není ani na příjezdu do Prahy po D1 od Velkých Popovic. Už se to posouvá. V opačném směru před Brnem se to takhle posouvá už od Domašova, býťáci. Počítejte s tím a máte-li být někde na přesný čas, vyražte trošku s předstihem.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejista Martin Nečas poprvé v kariéře vyhrál anketu Zlatá hokejka.
2: Každý rok jsem na to koukal, jsem malý a samozřejmě jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před pasou, kolikrát to zase vyhrál. Samozřejmě moc si to vážím. On měl taky skvělou sezonu. Myslím si, že to bylo těsně. Jsem za to rád a jsem rád i za ty rodiče, který si tohle hrozně zaslouží.
1: Druhý skončil Pastrňák, třetí Hertl. Do první desítky se dostali 4 brankáři, 1 obránce a 5 útočníků. Fotbalové kluby Bohemians a Pardubice si vyměnili útočníky. Ladislav Krobot zamířil do Prahy, opačným směrem odešel Václav Drchal. První jmenovaný má na kontě 98 startů v lize, Drchal 160 utkání. Mladý Čech zahynul v rakouských Alpách. 21-letý muž uklouzl na sněhovém poli při sestupu z 3000 Grosses Wiesbachhorn naproti Kaprunu. K neštěstí došlo nad chatou německého alpenvereinu Heinrich Schweigerhaus. Pátrání po těle nejprve komplikovalo masivní krupobytí. Rada Prahy 3 dnes projedná nájem bytu rodiny vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Pronajímá si ho od městské části za nízké netržní nájemné. A nakonec Škoda Auto ve Španělsku upravila nápis na svých vozech. Háček nad písmenem Š nahradila tildou, tedy vlnovkou používanou například ve španělštině. Dnes je středa s datem 24. června 2026 a býťácké zprávy tímto končí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Pink Floyd na Radio Beat. Takhle 11 minut po 8, on the turning away, máme za sebou, dáme si trochu té české muziky, punkové království vám slíbím, ale ještě předtím, než vám slíbím punkové království, slíbím vám kolegu Vejvoďáka, spisovně řečeného Vývoďáka, který se sem taky chystá. Po 9. hodině by měl být připraven, protože po 9. hodině rozhodně musí být připravena detektivka, dneska knižní. Mám tady vedle sebe knihu ještě v igelitu zabalenou, takže do ní Vejvodka ještě nestrčil svůj nos. A vy budete moci si ji vybalit právě z toho igelitu. Přijde vám poštou teda tomu, kdo správně rozklíčuje dnešní detektivku a těšit se může na knihu, která na tom obalu má velkým písmem napsáno Černý racek. Autory jsou tady Petr Gracias a Olda Veselý. No a Olda Veselý, ten je samozřejmě tou nejdůležitější postavou, o kom se v téhleté knize píše. Se všemi těmi jeho kapelami, ať už jsou to Synkopy nebo Blue Effect, Atlantis nebo třeba E-band, U nás se svítí a tak dále. Tak kdo má rád českou muziku, může se těšit právě na tuhle tu výhru v detektivce. Samozřejmě, že úplně bez boje to být nemůže. Dobijte si telefony, nažhavte si mozkové závity. V 9 detektivka na beatu začíná.

0: Vždycky říkám, hlaste, kudy to nejde, ale i situace a místa, kudy to nezvykle nebo nečekaně jde, což právě teď spáchal Michal tady přes aplikaci Rádia Beat. Jedete-li do Prahy od Plzně, tak dobře poslouchejte.
1: Ahoj Vítějáci, D5 je ucpaná od Berouna směrem na Prahu už na nájezdu. U Zabitýho to stojí, takže kdo můžete, tak u Zabitýho v Berouně na D5 vůbec nenajíždějte, jeďte směr Praha radši po starý přes Loděnice, tady to ještě jede.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Plochodrážník Jan Kvich skončil 8. v Grand Prix Polska ve Vratislavi, spožděné kvůli dešti. Navázal na 7. místo z Manchesteru. Vyhrál domácí Zmarzlik, který se dostal do čela šampionátu. Stella Blažková se stala nejúspěšnější českou boxerkou na velké ceně Ústí nad Labem, když ve finále váhy do 80 kg porazila Norku Serencenovou 5-0 na body. Zítra v Praze začíná mistrovství Evropy v nejtvrdším letním kolektivním sportu – box lacrosu.
2: Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Hrát se bude v Malešicích na Jižním městě a v Radotíně.
3: Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz.
1: To byly středeční sporty.
4: Zprávy, sport a rock'n'roll.

0: a dobří Deep Purple, Lady Double Dealer. Už brzy se můžeme těšit na nové dobré Deep Purple, protože už brzy vyjde jejich nová deska. A co víc, my se můžeme těšit už na ty nejnovější dobré Deep Purple, protože ta nová deska letošní ještě vlastně oficiálně vůbec není venku, ale Purplové už se teďko nechávají slyšet, že by v roce 2027 mohla vyjít další. Protože zkrátka čas mají nápadů spoustu, stačí to jenom dát dokupy a ve chvíli to pokupě, tak natočit a vydat nové albumy prý už úplná brnkačka. Nevím tedy, co si pánové sypou do kafe, ale rozhodně to chci taky.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Chtěl bych mít tolik energie a dost jim to závedím. D5, pátý kilometr ve směru na Prahu, dopravní problém, mi tady píšete. Tvorba kolon, zvyšte pozornost, to rozhodně ano. Platí, že D5 na příjezdu do Prahy se přicpává, ale je to takový tradiční, taková tradiční záležitost. Možná jí trošku vylepšují ťukance, které se v té koloně na Pražském okruhu udělaly, ale nebudou asi hlavní příčinou, aby tam ta kolona stála i tak. Co mi hlásíte dál, tak je Praha Výstavní ulice, nehoda osobního s motocyklem na místě, všechno, co má modrý maják, takže to tak jako napovídá, že to bude nehoda se zraněním. Jedete-li z Chomutova na Kadaň, tak se vyhýbáte nehodě osobního auta, které se naštěstí obešlo bez zranění, ale je třeba to sepsat a asi bude potřeba zásah hasičů, protože ten osobák tam narazil do nějakého dopravního značení. Co dál? Dál mi hlásíte třeba 343. Jedete-li od Chrudimi směrem na Trhovou Kamenici, jedete právě po téhleté silnici. No a tam prý jsou v krávy na komunikaci. A kráva to je velký zvíře, to jen tak nepřetlačíš, takže tam velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Jeden moudrý člověk kdysi řekl: nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
3: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
1: Trika, pulitry, hrnky, cyklodresy a další býťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
3: klub.radiobeat.cz.
4: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
5: Prosím vás, vy jste cukrárna?
6: Ne, autoservis.
5: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
6: Povídám, že jsme...
5: Indiánka, rychle.
6: No, jak chceš. 20 korun.
5: Cože?
7: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
5: Větrník.
7: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
5: Větrník. A je čerstvý?
7: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádio Beat.
1: Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes má být slunečno s teplotami 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Slovan Liberec bude v následující sezóně i nadále reprezentovat Jan Mikula. 34-letý defenzivní univerzál prodloužil se Severočechy končící smlouvu o další rok. Škoda představila nové vlajkové elektrické SUV Peak. Jde o největší model značky s až 7 místy, dojezdem kolem 630 km a kufrem až 935 litrů. První zákazníci ho dostanou letos na podzim. Praha může začít s výstavbou stanice metra D nádraží Krč. Hlavní město se dohodlo s majiteli okolních pozemků.
9: Je to nová přírodní rezervace meandry Ploučnice a Svitavky na Českolipsku. Jde o oblast s bohatou, vzácnou i ohroženou florou a faunou o rozloze téměř 300 hektarů. Území zůstává přístupné a pro návštěvníky se nic nemění. Luboš Dvořák, Českolipsko.
8: NATO se podle ruského prezidenta Putina připravuje na válku s Ruskem. Moskva prý reaguje modernizací armády, včetně jaderných sil, a varuje podporovatele Ukrajiny. A nakonec, na Mount Everestu chtějí po 30 letech snést mrtvé tělo horolezce, známého jako Green Boots, podle jeho bot. Indické úřady kvůli tomu připravují speciální expedici. Poslouchali jste krátké zprávy.

Nejen ptíca, tedy Dan Kohout, tady dneska bude vládnout Beatu. O něm už jsme se bavili, že dneska má na starosti živáky od 8 až do půlnoci. Ještě předtím, než přijde Dan Kohout hrát živáky podle vašich přání, tak si tady bude hrát Petr Koral se svým hostem, takže Petr připravil playlist. Já jsem ho právě teď nalil tady do těch našich mašin a celý jsem ho pozamykal, aby zůstal skrytý. Nikdo ho nevidí a nikdo z něj nemůže opisovat. A už vůbec ne Šoty, tedy zpěvák a baskytarista skupiny Země žluč. Ten bude mít totiž večer po 19. ten úkol rozpoznat a zhodnotit to, co se v éteru hraje a říct, co si o tom myslí. Nenechte si to býťáci ujít.

0: Pokud jedete někam autem a máte-li za sebou děti a ty se teď smějí o tucha kuchu, znamená to, že umí anglicky velmi dobře. Byla to taková přizprostlá záležitost, ale vlastně ve skutečnosti byla o lásce. Mezitím taky volal Cába.
1: Na hrázi žehuňskýho rybníka, nebo respektive na konci hráze dopravní nehoda, vypadalo to nějaký motocykl, před chvíli odletěla vrtule, jo, takže... chtějí to tam asi pouštět na kivadlo, ale nevím, jako jo, možná to bude uzavřený chvíli.
0: Díky za to, jděte opatrně.

0: Tomu se říká Antky. Co jiného bych měl pustit, když se tady budeme za malou chvilku na tohleto téma bavit v detektivce. Kolega Jevoďák už je v kuchynce, pak teda pravda je, že skoro není vidět, protože má na sobě maskáčové triko Rádia Beat a sedí tak jako v růžku, ale když půjdete za hlasem, objevíte ho. Takže víte, že po deváté bude tady ve studiu připraven. Spolu s ním právě tahle muzika Synkopy s Oldou Veselým knižní podobě. Černý Racek od Petra Graciase a právě Oldy Veselého příběhy z toho muzikantského i muzikantského života, spojeného s kapelami právě jako jsou Synkopy nebo Blue Effect, Atlantis, E-Band a tak dále a tak dále. Tahle ta kniha, tak ta je hlavní cenou v detektivce, jedinou cenou v detektivce pro dnešní dopoledne a já vám držím palce, ať skončí třeba právě v té vaší knihovně.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Všem, než tady Vejvorovi otevřu svou světničku, pojďme si říct ještě, jak vypadá doprava Bášť. To jsme tady kousek od Prahy, hlavní ulice, nehoda osobního auta. Na místě hlídka policie České republiky, která tuhle tu situaci řeší. Počítejte s tím. Platí stále i to, co hlásil Cába?
2: Na hrázi Žehuňskýho rybníka, nebo respektive na konci hráze dopravní nehoda, vypadalo to nějaký motocykl, před chvíli odletěl a vrtule, jo, takže... chtějí to tam asi pouštět na kivadlo, ale nevím, jako jo, možná to bude uzavřený chvíli.
0: Díky za zprávu. Další je z Brna, Holcova ulice, nehoda dvou osobních aut a spolu s tím související neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Turnově v ulici U nádraží, nehoda dvou osobáků na D2. Máme v pravém jízdním pruhu odstavený nákladák pro poruchu. Je to na Brno, je to kilometr 4,5. No a D1, aby nechyběla, tak tady je to 210. kilometr, jakože na Brno, respektive na Prahu, zkrátka tenhle ten směr. Tam počítejte s odstaveným osobním autem také v pravém jízdním pruhu, taky tam překáží v průjezdu. Všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Zbrojovka Brno výrazně posiluje kádr pro návrat do první ligy. Do týmu přichází stoper Erik Hunal ze Slavie a univerzál Lukáš Penexa ze Sparty. Oba podepsali víceleté smlouvy. Basketbalové reprezentaci budou v červencové kvalifikaci mistrovství světa chybět opory. Vedle kapitána Hrubana se nepřipojí ani pivot Kříž. Nejistota panuje i u dalších klíčových hráčů Satoranského a Veselého. Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop měl rozdíly ve třech majetkových přiznáních. Uvedené příjmy za roky 2023 až 2025 se liší o miliony korun. Rozpory vysvětluje odlišným způsobem vykazování. Nejasnosti ale podle Seznam zpráv trvají. Zatímco česká IKEA v zimě zakázala vstup se psy, tak v Německu ho nově povolila. Zvířata tam ale musí být v přepravce nebo na krátkém vodítku a nesmí do restaurací či dětských zón. A nakonec chráněná krajinná oblast Kokořínsko-Máchův kraj dostala k 50. dárek v podobě dalšího území.
3: Je to nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky na Českolipsku. Jde o oblast s bohatou, vzácnou i ohroženou florou a faunou o rozloze téměř 300 hektarů. Území zůstává přístupné a pro návštěvníky se nic nemění. Luboš Dvořák, Českolipsko.
1: Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 24. června 2026.
0: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na bítu startuje. Teď! Y'all still want me to come with you?

0: Rádio B.
1: Malinko se dneska řítím, ne do průšvihu, to ne, ale mám už od rána čtvrtek. Přitom dneska je teprva středa, tak kdybych náhodou už zabrousil někde mezi řečí do zítřku, tedy do zítřka, do čtvrtka, tak se předem omlouvám. Já jsem Vývodák, přeju vám hezký den. Středeční, vnímáte ho, středeční detektivka na beatu startuje. Ve hře je knížka Černý racek, Petr Gracias a Oldřich Veselý. Je to kniha, která je ještě v igelitu zabalená a v podstatě je to publikace, která je doplněná řadou fotografií, často dosud nepublikovaných fotografií. Jsou tam názory známých, ale i méně známých umělců a kamarádů z branže a je tam také kompletní přehled hudební tvorby Oldy Veselého. Černý racek pro toho, kdo jako první přijde na to, jak je to dneska s detektivkou, koho hledáme, jestli kapelu a nebo muzikanta. Já, abych vám to trošku ulehčil, protože nemyslím si, že by to bylo úplně jednoduchý, tak si dneska řekneme dopředu, že nehledáme kapelu, celou skupinu, ale pouze jednoho muzikanta. O to je to jednodušší hnedka takhle z kraje a o to máte širší mantinely nebo možná uší, proto abyste hned po první nápovědě třeba věděli. Ta první nápověda je notoricky známá skladba od skupiny Olympic, ale proč se mítám hrgot hvízdnul?

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Tak kolik pokusů tedy bude ve středeční detektivce na Beatu? 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
4: Nazdar, tady Karel.
3: Nazdar.
4: Po té první napovědě divadlo líčidla mě napadl David Bowie.
3: To tě jako napadlo dobře, já mýlím se, ty jsi někde v kuchyni, vaříš nebo...
4: Ne, jsem na stavbě s nějakým...
3: Tak to už, to už jsem opravdu jako ale starý pitomec, já tam jako slyším takový ten zvuk té kuchyně, jo, jako by někde někdo bublalo, do toho ti kape voda z baterie. Ale proč tě napadl David Bowie?
4: No tam... O herci, o dramu a o líčení a tohle, takže zde vyhrál v různých filmech a
3: když
4: to
3: se řekne,
4: vystoupení bylo skoro divadlo.
3: Rozumím, kdyby někdo by byl jako nalíčený muzikant, tak ty Lindemann, no. Hele, z toho, z Rammstein, to ti je krasavec, hele, no, nenalíčený vypadá úplně jinak než potom na
4: že. No vidíš, zavolá ti Loša a budou to kysáci.
3: Dneska nalíčený. To nejsou kysáci, to rovnou vyřizuju Lošovi teda dopředu, jo. A tobě říkám, že David Bowie taky ne. Děkuju, měj se, čau, ahoj. I když víme, že dneska nehledáme kapelu, jo, David Bowie, to není, my hledáme jednoho jediného muzikanta. Radio Beat, kdo je teď na řadě?
5: Marek, ahoj.
3: Marko, zkus to.
5: Prosím tě, vzhledem k tomu, že tam zazněly ty líčidla, tak jestli nehledáme Alice Coopera.
3: No, to je vlastně další krasavec. Ano, to je další kluk, který potřebuje se trošku jako namalovat, než vyleze teda mezi lidi. Možná ten benzín, pot a líčidla vás nasměrovali jinam, než jsem potřeboval. Jak se jmenuje ta skladba a ta deska vlastně Olympiku?
5: To je Ulice asi, ne?
3: Je to Ulice, ano, správně. No a to je všechno, tak se mě zatím.
5: Ahoj.
3: Další pokus je od koho? Radio Beat, prosím.
6: No, Tonda Neratovice.
3: Nazdar Antoníne, Neratovice říkáš, jo?
6: Neratovice.
3: Dobře,
6: po třetí jsem se doval a dvakrát jsem vyhrál.
3: Opravdu? No tak pozor, ty máš docela velkou úspěšnost, no. Tak jak to máš dneska vymyšlený?
6: Já bych zkusil... teď jsem to zapomněl, co jsem říkal...
3: Mně se to stává taky. Já mám úplně to samý. Chci něco říct a už 10 vteřin, jak takovou mluvím, už vím, že to nedokončím tu větu, protože...
6: Ne. Alice Cooper.
3: Alice Cooper, teď jsme o něm mluvili, jo, jako nalíčenej dobře, ale je to trošku jinak. Zatím se měj, děkuju, čau, ahoj.
6: Já taky děkuju a hezký den.
3: Tobě taky, no takže je přeelisováno, kuprováno, třeba ještě někdo, než si dáme druhou nápovědu, nám řekne jiné jméno nebo jiného interpreta. A jak takhle na to koukám na ten tablet před sebou, tak si pojďme rovnou pustit indici nápovědu číslo 2. Je trošku hustější, ale sedí tam, poslouchejte.

tahle indicie, tahle nápověda naprosto přesně míří na název desky, kterou ten muzikant, kterého hledáme, vydal. Jo? 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu B.
2: To se rovnou jdeme poslechnout, co říkáte vy, 210, 32, 33, 34, rádio, prosím.
3: Čau, tady Eiffel. Já si myslím, že to bude Bruce Springsteen.
2: Proč?
3: No, vyloučovací metodou. Je to vyloučeno, aby jim nebyl, že jo?
2: Dobře, správně. Dneska...
3: Ale ne, jako já jsem, hele, první nástřel, pak ten já Tamer, ta už mi do toho tak neseděla, ale první bylo jako Ulice, Street of Philadelphia, slavný song Bruce Springsteena. První, co tě napadne, tak jsem to řekl.
2: Prostě
3: je to blbost, ale jako...
2: Někdo, když si řekne Ulice, tak ho napadne Olympik, že jo, deska, samotná skladba. No. Ale pozor, někdo, kdo čumí na televizi, když si řekne Ulice, tak ho napadne co?
3: Nic, to neznám. Dobře. Vím, že to existuje, vůbec nevím, jak to... Vím, kde se to točí, protože jsem okolo jezdím, jo, ale jako nějak jako vůbec nevím, jako
2: totální si, no,
3: blábol.
2: Rozumíme si. No a ta druhá nápověda, kterou, jak ti tam nesedí, ta Tina Turner, tak to je naprosto přesně namířeno na desku, kterou ten muzikant vydal. A my dneska nelovíme v Americe, jo, aby jsme nelovíme tyhle Springsteeny a tyhle ty další vyloučili. Jo,
3: děkuji. Aspoň úspěch, že jsem tě slyšel, že jsem se dovolal, to je taky svá.
2: Já jsem taky rád, ale měj se, čau.
3: Ale měj se zatím, čau.
2: Někdo s jiným pokusem by se mohl tady jakoby pochlapit nebo poženštit, pochopitelně. Rádio Beat, prosím.
4: Zdravím, tady Jirka.
2: Jirko, zkus to.
4: Tak já to zkusím. Tak za mě to je Bruce Springsteen.
2: I prd, teď jsme s Eiffelem o tom mluvili. Děkuju, čau.
4: Ne, ahoj. No to, čau, ne.
2: Nevadí, přijdeme na to. Zatím, měj se, čau. No, tak tam to byl Alice Cooper, teď tady máme tady Bruce Springsteena. Kdo je další Radio Beat vejvoďák, prosím?
5: Nazar vejvoďáků, Pavel.
2: No.
5: Tak mě napadl Brousek Springsteenu.
2: Že to je, viděle, to je, panečku, jak se to, teď už to nikdo nezastaví, podle mě. Děkuju, Bruce Springsteen to není. Ahoj. Hezky jsme do toho najeli, ale věřím tomu, že z toho vyskočíme. Někdo z auta se dotelefonoval teďko, Radio B, prosím. Nazar.
6: Ahoj, Ondra.
2: Tak Ondro, proč by to měl být podle tebe Bruce Springsteen?
6: Počkej, já jsem řekl Bruce Springsteen, já jsem to chtěl říct.
2: Fakt to chtěl říct?
6: No.
2: Ježišma, no protože už asi tři před tebou, víš, telefonovali, že to jo, je právě takhle. Bruce Springsteen. No, nevadí, okay,
6: no.
2: Nevadí.
6: Já no si to myslím... Best si moc nepomohl, protože The Best of má skoro každý muzikant, že jo?
2: A co, když jsem nemířil na The Best, já jsem mířil na Tinu Turner? Jak vypadá Tina Turner?
6: Jo, no, malá kudrnatá.
2: Tak čau, ahoj.
6: Ahoj.
2: No a jako malá kudrnatá se ta deska rozhodně nemenuje. Radio Beat, vejvoďák, prosím.
7: Míra Hradiště, ahoj.
2: Miro, a teď mám strach, ty mi to uhodneš, viď, Miro, pochlap se.
7: No, nevím. Nehledáme Johna Bonjoviho.
2: Proč?
7: Tak on má taky nějakou desku, nějaký best. Nebo
2: tak to má každý asi, že jo, best.
7: No přesně,
2: bestovku
7: no.
2: Má každý, ale my víme po Bruce Springsteenovi, konečně jsme z něho vyskočili, že amerického muzikanta nehledáme. My hledáme českýho kluka, českýho muzikanta a
7: to
2: já teď pustím... To jsem měl říct dřív, no, přesně tak. To by byla detektivka, panečku, všechno na začátku bych vykecal. Já teď pustím jednu skladbu, kterou znáš, že jo, tancuješ na ní občas určitě a tam to jméno zazní, jo? Tak čau, ahoj.
7: Díky, čau.

210, 32, 33, 34, doufám, že mi nezavoláte, že to je Michal Kocáb, nebo Michal Pavlíček, nebo Klauda Krišpín.

0: Radio Beat.
1: 210, 32, 33, 34 po třech nápovědách. Rádio, prosím.
2: Ahoj, ahoj, tady jenom šáp, Plzeň, Bílej medvěd.
1: Nazdar, Bílej medvěd, čau, tak jak je to?
2: Hele, já když jsi říkal o Changa, líčení, tak mě napadl King Diamond, ale nebudu říkat King Diamond, myslím si Landa, podle Dan Landa podle ulice.
1: Dan Landa podle ulice, no a je to blbě, Rušo, je to fakt hrozně blbě. To tu třetí si neslyšel nápovědu?
2: Neslyšel, protože jak se ti furt zkouše volat, tak já jdu v autě, tak se mi to sedne napřímo.
1: Jo, já ti rozumím, no, já ti rozumím, no, to je chyba tohle, chyba. Třetí nápověda tě utekla, bohužel, ta je dost zásadní. Zatím ti děkuju, měj se, čau.
2: Tak já jsem šel, že jsem se dovolal, tak to je taky jako výhra.
1: Tak jo, tež, čau. Tak tež, jsem šťastný, měj se.
2: Zdravím všechny píťáky, děláš to výborně, Peťo, výborně to děláš.
1: Děkuju, čau. Nicméně někdo, kdo je další, dostane příležitost jako dost velkou, si myslím, jo. Radio Beat, prosím.
3: Ne, já volám na dvěstivku.
1: Nazdar! Víš, kolik je hodin? Dítě je půl desátý, ani ne.
3: No.
1: Jo? Teď nevíš, viď? Tak povídej.
3: Já myslím, že to je čok.
1: Kerej?
3: Od Pleského výběru.
1: No dobře, a jak se jmenuje čok?
3: Vilém.
1: Já jsem si říkal, že že vypadáš tak jako, je to Vilda Čok, samozřejmě. Až ta poslední indicie tě napověděla nejvíc, nebo některá
3: no,
1: předtím,
3: nejvíc,
1: jo.
3: No,
1: no. No, Vilda Čok, já to potom ještě zkonkretizuju, v seriálu Ulice hrál dokonce dvakrát, proto tam byla ta ulice.
3: Já to nesleduju, tak vůbec nevím.
1: Jo, no jasně, to nesleduje nikdo, ale má to 2 miliony sledující, protože nikdo na to nekouká, ale jo, poslouchej. A Tina Turner, Vilda Čok v roce 2008 vydal desku a ta se jmenuje Černoška s obrovskýma kozama. Proto jsem mířil na právě tuhletu desku. Máš tady knížku, ta se jmenuje Dobrý. Černý Hradec od Petra Graciase a Oldřicha Veselého a my až do 10. hodiny budeme hrát Vildu Čoka. Gratuluju, děkuju.
3: Díky moc, ať se daří, chlapi, díky moc.
0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: A ještě zrovna tady hopla doprava, pozor na 35 na Liberecku u Paceřic je bouračka dvou osobních automobilů. Na Opavsku v Kravařích v ulici Náměstí je vážná dopravní nehoda. Osobní auto tam srazilo dva chodce, na místě rychlá hasiči i policisté. Pozor v Praze na Čimické, je tam bouračka dvou osobáků. Brno, Holzlova ulice, v pravém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta a na Semilsku v Turnově v ulici U nádraží vyšetřuje policie bouračku dvou osobních vozů.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Radio Beat. Počasí.
4: Dnes má být slunečno s teplotami 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Češi na hokejbalovém mistrovství světa vyhráli i čtvrté utkání.
5: Poprvé ale ztratili bod. Zápas se Slovenskem dospěl za stavu 2-2 do samostatných nájezdů, ve kterých Čechům zajistil vítězství Jan Čejka. Šampionát dnes v Ostravar aréně pokračuje utkáními reprezentačních výběrů mužů i žen. Oba týmy vyzvou Spojené státy americké. Ženy už od 10:45, muži od 17:30.
4: Dagmara Havlová odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla pro knihovnu. Ztratila důvěru ve vedení. Bez osobnostních práv je další fungování instituce ohrožené. Češi letos na dovolených výrazně šetří, patříme mezi nejúspornější v Evropě. Většina volí levnější ubytování, last minute nabídky a bližší destinace. Fotbalová zbrojovka od Brna pozemky pro stavbu stadionu nezískala. Město a klub se neshodují na jejich ceně. Politici se obávají právních následků při prodeji za nižší částku. A nakonec Švédsko hledá záložní řešení pro bezhotovostní platby při výpadcích sítí. Centrální banka chce zavést offline platby kartou v obchodech a prověřuje i offline verzi služby Swish. To byly krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat.

Vilda Čok, toho jsme dneska hledali v detektivce na beatu, nakonec jsme ho našli a jsem za to rád, protože něco málo z muziky a z tvorby Vildy Čoka, tak si zahrajeme. První indicie dneska byla Ulice od skupiny Olympic, seriál Ulice, to je to, o co mi šlo. Vilda Čok v seriálu Ulice se objevil minimálně tedy ve dvou úlohách jako herecká i pěvecká hvězda. Hrál tam roli Ovara, člena kapely Masáci, která v ději vystupovala, a pak seriál Ulice Vilda Čok hrál i sám sebe. Druhá nápověda The Best od Tiny Turner, bylo to namířeno na název desky, kterou Vilda Čok vydal v roce 2008. Ta deska se jmenuje Černoška s obrovskýma kozama. No a poslední Čokoláte, jméno Vilda Čok ve skladbě Čokoláte je, dá se říct, obsaženo. Já mám teď připravenou skladbu Zlý svědomí od Nový růže. Nová růže, tam Vilda Čok působil, že jo, s Otou Balážem, s Petrem Roškaňukem a dalšími. Je to skladba, tam jakoby v té skladbě Zlý svědomí, to teď uslyšíte, tu hlavní notu zpěváckou nese Ota Baláž. Ale řekl bych, že je to skoro až duet Oty Baláže a Vildy Čoka. Vilda Čok tím, jak zpívá poměrně vysoko a umí zpívat poměrně vysoko, tak nádherně, a v téhle skladbě je to dokonale slyšet, doplňuje vlastně toho Otu Baláže a nedokážu si představit, že by tu skladbu s Otou zpíval někdo jiný než Vilda Čok. Ono tam ty, jak se vždycky jako malinko přidá ten Vilda tím svým hlasem, tak je to v tom hrozně slyšet a dává to tomu takovou jako pak jako super atmosféru. Takže Ota Baláž, Vilda Čok, Nová růže, Zlý svědomí, rok 1989.

0: Stromboli, měl jsem to štěstí, že i tuhle skladbu jsem slyšel a viděl naživo tehdy před x lety, 20, možná ještě daleko víc, v přírodním amfiteátru v Plzni na Lachotíně, kterému se v Plzni neřekne jinak, než Letňák, a pamatuju si to do dneška. Stromboli, Vildačok, toho jsme dneska hledali v detektivce, a pár pecek, tedy pár písní od Vildačoka jsme stihli zahrát. Za minutu a půl bude 10, přijde Šimi, budou zprávy, po zprávách potom Flamengo, Led Zeppelin anebo Chris Rea.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, dálnice D8 je na příjezdu do Prahy ucpaná, od 7. kilometru se jede pomalu až do Libně, a to zdržení je kolem čtvrt hodiny pro osobní auta. Pražský okruh ponejprv ve směru od letiště kolem D5, 24. až 17. kilometr, zdržení 10 minut, a pražský okruh v opačném směru, tedy od D1 k D5, od Modletic až na 10. kilometr se jede ve Štrúdlu, a tady vás to bude stát minimálně 25 minut v osobním autě. Pozor, v Praze na Proseku, v Čakovické ulici, v nájezdu na pražský okruh je bouračka motorkáře a osobního vozu. V Praze v ulici Milady Horákové, jedete-li z Davids směrem na Ořechovku, tak se srazila tramvaj a osobní auto, a na Jindřichohradecku v Třeboni nebo u Třeboně na 34 stojí jeden pruh, je tam bouračka hned 3 osobních automobilů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva, tvoji parťáci v digitální transformaci. Začni na Pantec.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Po Messim lámala rekordy na mistrovství světa další fotbalová legenda, více sporták Petr Plintovič.
2: Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který dal gól na 6 mistrovstvích světa. Portugalec se zapsal do historie v 41 letech v zápase proti Uzbekistánu, který Portugalci vyhráli 5-0. Ronaldo se v utkání trefil hned dvakrát, druhý gól přidal těsně před poločasem. Portugalsko má po dvou zápasech ve skupině 4 body.
1: Fotbalisté Chorvatska porazili Panamu 1-0 a dál živí naději na postup, zatímco Panama po druhé porážce končí. Anglie remizovala s Ghanou 0-0, Kolumbie zvítězila nad Kongem 1-0 a postoupila do vyřazovací fáze. Naši hrají v noci o postup proti domácímu Mexiku. Škoda Auto dnes zveřejnila ceny nového elektrického modelu Peak. Základní cena začíná na 1 150 000 korunách. Vůz nabídne až 7 míst a dojezd 630 km podle verze. Objednávky se spouštějí nyní, první auta dorazí zákazníkům.

června 2026. Radio B. Classic Rock.

byla paní v černém, flamengo na beatu, 9 minut před 10:30 dopoledne. Zítra v poslední detektivce v tomto týdnu, v té čtvrteční, budu vítězovi nebo výherci předávat LPčko skupiny Mrakoplaš. Když tady naposledy Mrakoplašové byli, tak tady LPčko nechali. Je to LP Tichá radost, 180 gramový high quality vinyl a k tomuto LPčku přidávám ještě do arta krásně vyvedený zpěvník skupiny Mrakoplaš. Tichá radost, kde je napsáno Mrakoplaš je noblesní, rokem vonící muzika, lehce posmutnělé barvy s epickými texty. Ten zpěvník je skutečně velmi umělecky vyveden s notovým záznamem a s takovou alegorickou ilustrací. Věřím tomu, že ten, kdo zítra tuhle dvojcenu Tiché radosti od skupiny Mrakoplaš vyhraje, takže si pošmákne. Co se týče přechodu na muziku, která je úplně jiná, než dělá Mrakoplaš, tak v podstatě zůstáváme u toho posmutělého, ale s vyjádřením bratrů trošku jako ostřejším. Black Illusion, něco podobného, jako když dostanete tmu a jdete. Ozzy Osbourne.

0: Jak to na konci zpomalilo, to je signál na to, že to končí. Don't Stop So Close To Me, živá kapela Police v programu Rádia Beat. Počkejte ještě 5 vteřin a bude přesně na vteřinu 10:30. Teď ve studiu je Šimi a budeme mluvit o prkně.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Závodníci ve windsurfingu a wingfoilu odjeli pohár na Nechranicích. Na prkně s dlouhou flosnou vyhrál Šimon Skřepek, před Jakubem Zímou a Františkem Drdou ve wingfoilu dominoval Viktor Václavek. Triatlonista Radim Grebík získal bronz na asijském poháru v Astaně. Emma Ryšávková skončila čtvrtá jen 24 sekund od medaile. Další Češi se umístili ve 2. desítce. Na evropském poháru v Kitzbühelu dorazila Alžběta Hrušková 6. Národní házenkáři Terje Příchovice získali 3. titul v řadě. Ve finále play-off nejvyšší soutěže otočili sérii se Sokolem Svinov po prohře 15-16 a vyhráli další zápasy 23-14 a 18-15. Plochodrážník Jan Kvěch skončil 8. v Grand Prix Polska ve Vratislavi, spožděné kvůli dešti. Navázal na 7. místo z Manchesteru. Vyhrál domácí Zmarzlik, který se dostal do čela šampionátu. Stella Blažková se stala nejúspěšnější českou boxerkou na velké ceně Ústí nad Labem, když ve finále váhy do 80 kg porazila Norku Serencenovou 5-0 na body. Zítra v Praze začíná mistrovství Evropy v nejtvrdším letním kolektivním sportu – box lacrosu.
3: Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Hrát se bude v Malešicích, na Jižním městě a v Radotíně.
4: Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz.
2: To byly středeční sporty.
1: Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Kdyby někdo pátral a nemohl si vzpomenout, tohle skupina Tesla, Save the Godness, tak se jmenuje píseň, která teď dohrává necelé 2 minuty před 10:45 dopoledne. Dneska večer, protože je středa, tak jsou uši, tedy uši Rádia Beat s Petrem Korálem. Dneska jako host přijde Šoty, zpěvák a basák skupiny Země žluč, a vy si můžete poslechnout, jaký speciality si Petr Korál na Šotyho připravil. No a hnedka, jak skončí uši, tak od 8 se hraje na přání na Beatu, jedna z mála příležitostí. Prakticky na Beatu se hraje na přání, že jo, na pípě v sobotu a taktéž na pumpě, když jednou za měsíc někam vyrazíme. A nebo, a na to se taky dneska dostaneme, na páteční štancparádu do Bikers Crown do Písku. Tam se taktéž bude hrát na přání. Dneska tedy živáky podle vašeho poroučení počínaje 20. hodinou. Celý večer můžete psát sem do rádia, jakou živou věc, jaký živák byste chtěli zahrát, a my vám to budeme postupně plnit. Máme připraveno do 11. Saxon a taky Doors, to slyšíte.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový šoty? Zpěvák a baskytarista skupiny Zeměžluč.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Je to píseň o motorkáři Motorcycle Man, kapela Saxon na beatu 5 minut před 11 hodinou dopoledne. Za chvilku tady bude Šimi naposledy dneska dopolední, že jo, směna jeho končí s posledními dopoledními zprávami. Po zprávách potom Dire Straits, taky Olympic, Frank Zappa a nebo Deep Purple. No.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na Praze 1 přímo v centru hlavního města ve Wilsonově ulici ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží se srazilo osobní auto s motorkářem. V Jablonci nad Nisou v Pražské ulici vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků. V Třebíči na Masarykovo náměstí stojí jeden pruh. Zasahují tam záchranáři a hasiči u bouračky dvou osobních aut. V Praze u fakultní nemocnice Bulovka v ulici Bulovka se srazila dvě osobní auta a ještě Břeclavsko, Velké Němčice u odbočky na Uherčice. Srazila se tam dvě osobní auta a na místě všechny složky integrovaného záchranného systému. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejista Martin Nečas poprvé v kariéře vyhrál anketu Zlatá hokejka.
2: Každý rok jsem na to koukal, jsem malý a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před pasou, kolikrát to zase vyhrál. Samozřejmě moc si to vážím. On měl taky skvělou sezonu. Myslím si, že to bylo těsně. Jsem za to rád a jsem rád i za ty rodiče, který si tohle hrozně zaslouží.
1: Druhý skončil David Pastrňák, třetí Tomáš Hertl. Do první desítky se dostali 4 brankáři, 1 obránce a 5 útočníků. Policie v Ostravě Zábřehu zasahuje proti ozbrojenému muži. Střelec na sídlišti zranil ženu, kterou záchranáři ošetřili. Na místě je uzavřený prostor a nasazeny všechny dostupné policejní síly. Prezident Pavel se obrátil na ústavní soud kvůli cestě na summit v Ankaře. Žádá předběžné opatření, které by mu účast umožnilo. Soudcem zpravodajem je Pavel Šámal. A nakonec do Lipna přitéká nejméně vody od vzniku přehrady v roce 1959. Extrémní sucho na Šumavě trvá už od loňska a průtoky řek klesají na historická minima. Přehrada teď podle Info.cz vypouští více vody, než kolik přijímá. Cílem je udržet tok Vltavy. To byly zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Tohle je Django a jeho parta, tedy skupina Olympic, jako za mladá v programu Rádia Beat, teď, kdy jsou asi 3 minuty po 11:45 dopoledne. Pro mě deska Kanagom, z které je tahle ta skladba z roku 1985, tak znamenala naprostou revoluci na základní škole Jakova Michajloviče Svedlova, 32. základní škole v Plzni na Lhotině, protože když ta deska vyšla, tak jsme, a to jsem nebyl sám, u nás ve třídě přišli na to, že Kanagom není Kanagom, ale že je Kanagom. Gom, z M na konci. Do té doby jsme lepili všechno Kanagonem a měli jsme, že jo, v tom pytlíčku v lavici, co nám visely různé věci, že jo, na pracovní práci a na výtvarku, tak jsme měli bílou lepící pastu a Kanagon s N na konci. Ale pak jsme teprve rozkodovali, že tam není N, ale písmeno M, tedy Kanagom. Mimochodem, tahle deska, tedy Kanagom, v 85. od Olympiku vyšla i v anglické verzi. Ten název není Kanagom, ale Hidden in Your Mind a skladba jako za mladá se jmenuje Freedom na té anglické verzi vlastně téhleté desky. Tak od roku 1985 pro mě zmizel Kanagon, lepili jsme Kanagonem a od té doby lepíme Kanagomem. Strašný.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Píseň skupiny Beatles, All You Need Is Love, tedy všechno, co potřebujeme, láska. A já bych tomu ještě přidal trošku benzínu do nádrže, teda jaký potřebujeme. Beatles dohráli teď asi 4,5 minuty před 11:30, za okamžik T4, taky Janis Joplin, anebo AC/DC se skladbou Big One.
1: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
2: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
3: Hergot, to jsem se...
4: No, vidíš.
5: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz. Radio

zdravíme Romana Dragounového, T4, Fany na beatu za 5 minut, spíš za 5 minut a kousek, tak bude 11:45 dopoledne. Pozítří opět rozbijeme naše vysílací studio mobilní, myšleno tím teda podle knížek Karla Máje, tedy rozbít tábor, rozbít studio, to znamená postavíme a budeme vysílat živě, tentokrát z Biker's Crown z prodejny v Písku. Standa Rubáš je obhospodařovatel vysílání našeho mobilního studia z prodejen Biker's Crown a i tento pátek tomu nebude jinak. Mezi 12. a 14. v pátek Biker's Crown Písek, tam odsud budeme vysílat živě, tam když přijedete a nemusíte na motorce, můžete klidně autem nebo přijít pešky nebo na kole dorazit, nebo se odstrkovat na odstrkovačce, na tříkolce nebo na koloběžce, je to úplně jedno. Kdo dorazí, může poručit muziku na přání v té dvouhodinovce mezi 12. a 14. a rovnou se podívat, co obchod Biker's Crown v Písku nabízí. Bude to veselé, bude to velmi příjemné, těšíme se na to, děláme to rádi. Tak. If you want my love, Cheap Trick na beatu.

0: To není muzika, to je báseň Dance of Death, Iron Maiden na beatu, bude 12 hodin, ale až za chviličku, ještě se to úplně nepřiblížilo. Připraven bude za okamžik Pepa Lábus na zprávy jako takové. Bude to zpravodajský přehled dne. Hned po přehledu dne Roy Rogers jako bluesová dvanáctka. Máme připravené Jethro, taky Electric Light Orchestra, také Harry O'Nilsona, Blue Effecty s Leškem Semelkou, Stony. A všímáte si, že jsem někoho vynechal schválně třeba? Nebo?
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D1 mezi 23. a 24. kilometrem z Prahy na Brno. Srazila se tam 3 nákladní auta a 1 dodávka. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Navíc v úseku mezi 14. a 36. kilometrem sečou trávu a dálnice D1 aktuálně ve směru od Prahy na Brno stojí. Poslední volný sjezd je na onom zmiňovaném 14. kilometru na Všechromy. Pražský okruh na 21. kilometru na úrovni Jinočan ve směru k dálnici D1 blokuje bouračka 3 osobních automobilů. Havárka je v levém jízdním pruhu. Policisté jsou už na místě a i tady počítejte s komplikacemi a se zdržením. Pozor na 57. Jedete-li z Valašské Polanky směrem na Valašské Klobouky. Před obcí Lidečko na Vsetínsku se vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozů. V Karviné v Polské ulici vážná havárka, osobní auto srazilo chodce, i tady zasahuje záchranka. A na Praze 2, na křižovatce ulic Legerova Rumunská, se řeší dopravní nehoda, dodávky a osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Prpalábus. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů, ty noční klesnou ale až na 14. Zítra se přes den ještě o 2 stupně oteplí.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Chorvatska porazili Panamu 1-0 a další výnaději na postup, zatímco Panama po druhé porážce končí. Anglie remizovala s Ghanou 0-0, Kolumbie zvítězila nad Kongem 1-0 a postoupila do vyřazovací fáze. Češi budou hrát ve 3 hodiny v noci našeho času o postup proti domácímu Mexiku. Basketbalové reprezentaci budou v červencové kvalifikaci mistrovství světa chybět opory. Vedle kapitána Hrubana se nepřipojí ani pivot Kříž. Nejistota panuje i u dalších klíčových hráčů Satoranského a Veselého. Muž na sídlišti v Ostravě Zábřehu dnes dopoledne postřelil do zad svou manželku. Záchranáři s vážným zraněním převezli do nemocnice, ale teď už by měla být mimo ohrožení života. Střelce našli okolo 11. hodiny mrtvého s prostřelenou hlavou. Policie vyhlásila, že nebezpečí v místě a její zásah skončil. Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop měl rozdíly ve 3 majetkových přiznáních. Uvedené příjmy za roky 2023 až 2025 se liší o miliony korun. Rozpor vysvětluje odlišným způsobem vykazování, ale nejasnosti podle Seznam zpráv trvají. Dagmar Havlová odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla pro knihovnu, ztratila prý důvěru ve vedení. Bez osobnostních práv je další fungování instituce ohrožené. NATO se podle ruského prezidenta Putina připravuje na válku s Ruskem. Moskva prý reaguje modernizací armády, včetně jaderných sil, a varuje podporovatele Ukrajiny. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Robili Electric Light Orchestra, tedy ELO, v programu Rádia Beat za 2,5 minuty, čtvrt na jednu odpoledne. Dneska, protože je 24. od rána, to víte, že každý Honza, tedy Jenda, Jan, má svoje jmeniny, svůj svátek.

A Honzíku je kolem nás strašná spousta, tak na žádného nezapomeňte a pořádně popřejte k svátku. Případně i můžete oslavovat, klidně už teď, protože odpoledne už je, takže svátek Jenů a všech Honzů se může slavit klidně teď. Dneska tři věci, které jsou slaveny co by mezinárodní dny, je Světový mezinárodní den víl, každá víla a i ta, co se cítí být jako víla, tak má dneska svůj svátek. Pak je, a to do toho nádherně zapadá, je Mezinárodní den dominantních koček. Každá dominantní kočka má dneska svůj svátek. A pak je Světový mezinárodní den záplat. Viděno vlastně tady na tom obrázku z toho kanálu internetového, z kterého čerpám, tak jsou to záplaty na texasky a různé záplaty, kterým asi nějaký oblečení nebo oděv jako takový záplatuje, protože se vám roztrhlo nebo roztrhli. Co se týče záplaty na duše, tak ty dneska svůj Světový mezinárodní den nemá.

0: Tady každý musel poznat Alice Coopera, Feed Mine Frankenstein, ale pouze jeden z vás se mohl dovolat jako první během Alice Coopera a jeho skladby pro to, aby získal dvě stupenky na jeho plzeňský koncert. Kdo to byl?
1: Ahoj, Peťa, tady Irena.
0: To byl fofr, viď, hele, najednou. Člověk řekl,
1: no, ale to fakt
0: světový dny a hvízd rovnou za to Alice Coopera. Jak ty to máš daleko do Plzně na koncert Alice Coopera, Irenko?
1: 162 kilometrů.
0: 162, to je 300, to je hodně, když to vezmu i zpátky.
1: Jo, je.
0: Dobře, tak koncert příští týden v úterý v LOXP.cz aréně v Plzni, kde koncertuje Alice Cooper, bude i tvůj a bude i pro tebe. Já ti pošlu dvě stupenky a s těma stupenkama pojedeš 160 kilometrů tam a 160 kilometrů zpátky. Věřím tomu, že to bude pro tebe hezký výlet, Irenko.
1: Přesně, těším se.
0: Taky, dobře. Tak tím je splněno. No a vy, co jste teď nebyli tak bystří jako Irenka, tak zůstaňte, protože jakmile zazní Alice Cooper, a to může být klidně ještě v této hodině, anebo za hodinu, nebo za tři, kdykoliv až do pátku a vy se dovoláte, tak máte dvě stupenky. Budu vám držet palce.

0: Tohle byl Lešek Semelka se skupinou Blue Effect a avignonské slečny z Prahy v programu Rádia Beat. Za chvilku na Beatu další pokračování autorského čtení z knihy skupiny Vohnout 30 svíček na dortu, kdy samotní členové kapely Vohnout načetli audioknížku. Budeme hrát Velvet Underground a taky Rolling Stones. Teď už je ale ve studiu Petr Šimáček s tím Beatoskopem.
1: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
2: Hezkou středu vám přeji, Šimi. V Austrálii postavili rekordně rychlý dron, který dosáhl rychlosti 730 km v hodině. Stroj vážící 2 kila překonal dosavadní maximum díky ručně vyráběným uhlíkovým vrtulím a extrémnímu výkonu, při kterém se málem roztavily baterie. Let zachycený na videu ukazuje, že dron byl na hraně zničení.
1: Beatoskop.
2: Fotky Google nabízejí novou sadu retušovacích nástrojů TouchUp pro úpravy obličeje. Nově je možné vyhlazovat pleť, zesvětlit zuby či zvýraznit oči. Funkce je zatím dostupná na Androidu 9 a novějším.
1: Beatoskop.
2: Autonomní doručovací roboti se v Karlíně při rozvozu jídla osvědčili.
3: Společnost Foodora je nasadila v prosinci loňského roku a nyní jejich provoz rozšiřuje také v Praze 13. Jídlo budou doručovat ve Stodůlkách, Lužinách a také v Nových Butovicích. Tato část Prahy nebyla vybrána náhodně. Jde o moderní rezidenční čtvrť se širokými chodníky. A právě tam roboti mohou působit. Honza Navrátil, Praha.
2: Středeční Beatoskop tímto končí.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 7. Rozbrnkávání. Rok 1993. Čte Matěj.
2: To, co jsme tady četli doteď, to byly vlastně jenom souvislosti pro pochopení toho, kde zhruba máme kořeny. Ten hlavní příběh možná začíná až v téhle nenápadný, ale důležitý kapitole. Stalo se totiž, že po dlouhý odmlce, kdy ani jeden z nás na kytaru nešáhnul, se Honza rozhodnul změnit tenhle stav. Bylo to tak, že se doma jednoho dne objevila kytara značky Shark, kombo Fender a kytarovej multiefekt Korg A5, který obyčejný zvuk předělával na vysoce kosmický. Všechno to bylo nový, zabalený, vonavý a proti naší někdejší výbavě to působilo dost profesionálně. Koupil si to pro sebe táta Oleg, který měl opět v plánu založit kapelu, takže se s těma věcma zavíral v pokoji a testoval naše uši. To bylo na konci roku 1992. Ty nástroje se zřejmě doma ocitly v pravej okamžik. Venku byl sníh, moc se neskejtovalo, spíš jsme hledali, jak zabít nudu. A já si po čase uvědomil, že když přijdu domů, tak tam s tou kytarou často sedí brácha Honza. Využil situace a dlouhý zimní večery zabíjel zkoumáním možností, který elektrická kytara v kombinaci s efektama nabízí. Prostě si na tom ujel a tady to teda asi začalo. Za chvíli mu přestali stačit 3 akordy, začal kopírovat kytarový virtuózy a celkově bejt podezřele ambiciózní. Seděl u toho celý dny, takže na jaře už mu běhaly prsty po hmatníku tak, že to byly jenom čmouhy.

mýho laického pohledu šel brácha strašně rychle kupředu. V pozitivním slova smyslu si konkuroval s Matěm Myšíkem, zvaným Myšoněm, synem Vladimíra Myšíka, se kterým chodil do třídy na střední školu a který se pak stal známým kytaristou, mimo jiný hrál jednu dobu v Tata Boys. Kluci byli často u nás doma, probírali prstoklady a fígle, ukazovali si novinky, co se naučili a zkoumali různý krabičky a fotky kytarových mágů. Kytaroví nadšenci jsou zvláštní kasta, jejichž řeči normální obyvatel zeměkoule nemůže rozumět. Tvrdost trsátek, struny, druhy dřeva, tvar těla, profil krku a vykládání hmatníku, barva a značka mechaniky, šňůry, efekty, aparáty, korekce. No prostě pořád je co řešit. Ani já jim nejdřív nerozuměl a dlouho jsem byl k tomu netečnej, prostě mě to nezajímalo. Ale pak jsem na tu kytaru šáhnul jednou, dvakrát a trošku mi přišlo, že na ní asi něco je. Šáhnul jsem po třetí a rozhodnul se, že zkusím nemožný, teda donutit sám sebe k tomu, abych pravidelně každý den cvičil. Což jsem se donutil a bylo to jako chodit znova do školy. Začínal jsem s velkým deficitem oproti Honzovi, kterýho jsem vlastně nikdy nedohnal. Hraje a bude hrát pořád o rok líp. Už tenkrát dostal první angažmá v tátově nový kapele, která poměrně aktivně vystupovala. Jmenovala se Olegovo pozdní odpoledne, hráli takovej folk rock šmrcnutý šanzónem a Honza tam dostával velký prostor. Byl jsem na několika jejich koncertech, bráchovi jsem záviděl a přál si hrát taky jako on.

To byly Vohnouti na beatu a Vohnoutům samozřejmě děkujeme jak za muziku, tak za autorské čtení z jejich knihy, audioknihy 30 svíček na dortu. Asi tak hodinu zpátky jsem tady hovořil, když jsme hráli Olympiky jako za mladá skladbu, že je to z desky Kanagom a že v tom 85., kdy ta deska vyšla, že se mi změnil svět, protože do té doby jsem si myslel, že to lepidlo se jmenuje Kanagon, lepili jsme Kanagonem, ne Kanagomem a strašná spousta zpráv přišla, že jste na tom byli podobně, než kvůli úplně stejně a navíc mi jeden z býťáků poslal printscreen e-shopu, který do dneška nabízejí tuhle lepící pastu nebo tohle lepidlo a i když mají tam tu tubičku, na které je napsáno Kanagom, tak mají v popisku Kanagon, lepidlo 40 gramů, jo, 40. A to si myslím, že je dobrý, že neustále, stále tedy platí to zažité, že jsme lepili Kanagonem, i když to lepidlo se jmenuje Kanagom. Je to takový zvláštní přírodní úkaz. Zkuste si schválně najít někde na internetu, jestli můžete koupit Kanagon, i když se jedná o Kanagom. Kablbost, jenom.

0: vaše žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový šoty? Zpěvák a baskytarista skupiny Země žluč.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Říkal jsem si, že když jsme asi před hodinou hráli Ozzy Osbourna, že bychom to ještě mohli dohňamoucat právě skupinou Black Sabbath. Evil Woman teď dohrála tahle věc. Za dobrých 6 minut bude 1 hodina. Na 13:00 jsme domluveni s Pepou, že přijde a přečte zprávy po zprávách Evil Eyes, aby jsme v těch Evilech zůstali. Tentokrát to bude Evil od Ronnieho Jamese Dia. Budeme hrát taky Michala Prokopa, Guns N' Roses, Moody Blues anebo Keep Yourself Alive.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno na 14. kilometru se brzdí, je to kvůli omezení na mostě Šmejkalka, zdržení určitě hodně přes 10 minut. D1 ještě jednou od Kroměříže na Přerov, 273. kilometr, bouračka osobního auta, které trefilo svodidla, je tam únik provozních kapalin, pravděpodobně oleje, na místě hasiči i záchranka. D8, ta je na příjezdu do Prahy ucpaná od 9. kilometru až do Libně, a to zdržení bratru 20 minut pro osobní auta. Na Pražském okruhu na 77. kilometru od Jesenice ve směru k Modleticím, tedy kde jedničce, je také dopravní nehoda osobního auta. V Ústí nad Labem v ulici Sociální péče se řeší bouračka dvou osobáků. V Jihlavě na Znojemské stojí jeden pruh kvůli havárce autobusu a osobního auta. V Teplicích v Libušině ulici se srazila dvě auta osobní. Pozor, v Praze v Brusnickém tunelu ve směru na Troju na výjezdu na Prašný most stojí odstavené porouchané auto, a ještě Vysoká nad Jizerou na Semilsku v ulici doktora Karla Farského trefilo osobní auto pilíř. Naštěstí se nikomu nic nestalo, vy tam buďte opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů, ty noční ale klesnou až na 14. Zítra se přes den ještě o 2 stupně oteplí.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nejen české, ale i zahraniční hráčky podpořily Markétu Vondroušovou. Ta dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Karolina Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný. Za Vondroušovou se postavil i Český tenisový svaz nebo bývalý fedcupový kapitán Petr Pála. Ozvala se i hráčská asociace. Ještě než se včera rozjelo policejní pátrání, hledaný učitel z Čelákovic se setkal s premiérem Babišem a ministrem práce Juchelkou. Policisté ho včera zadrželi a obvinili z nebezpečného vyhrožování. Podle Blesku vyrazil v sobotu na akci pro veřejnost konanou v zahradě Strakovy akademie. Tu pořádal úřad vlády ve spolupráci s ministerstvem práce a účastnili se jí také oba vládní politici. Dnes to napsali Novinky.cz. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. Výrobce hraček Playmobil ukončil činnost v německém Dietenhofnu a přesunuli do České republiky a na Maltu. Důvodem jsou vysoké náklady na mzdy a energie v Německu. To byly zprávy, po nich přichází Ronnie James Dio na Rádiu Beat.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

Byl to takový trošku zvukový huhl, jako zahuhláno, tak je to živá verze skladby You Could Be Mine od Guns N' Roses, kterou jsme teď slyšeli na beatu za 5,5 minuty. Bude 1:30 odpoledne, za chviličku Van Halen, taky Zuzana Michnová, nebo Pink Floyd, a jenom dotaz, jestli mi hlídáte toho Alice Coopera.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Van Halen na beatu za 6 minut, možná za 5 a kousek, bude 2:45 odpoledne. Mám tu dvě věci, které se týkají skupiny Mrakoplaš a obě dvě dávám zítra jako cenu za uhodnutí detektivky. Ta první je LPčko skupiny Mrakoplaš Tichá radost na 180-gramovém high quality vinilu a k téhle desce gramofonové dostanete ještě Tichou radost od skupiny Mrakoplaš v podobě zpěvníku, který je graficky vyveden s notovou osnovou, s notovým záznamem, s různými ilustracemi. Je to velmi hodnotná věc, která patří k sobě. Jak LPčko, tak i zpěvník od skupiny Mrakoplaš dostane tyhle dvě ceny. Ten nebo ona, co dlouho nestalo, která nebo který zítra v detektivce uspěje natolik, že tedy bude vědět, koho hledáme a dovolá se. Dneska jsme hledali Vildu Čoka, zítra to bude jiná kapela, už nikoliv věk česká, to jenom napovídám těm, kteří teď jsou ve správný okamžik na správném místě a budou mít tedy náskok před ostatními, kteří si zapnou detektivku třeba i zítra na tu 9. hodinu, kdy startujeme. Každopádně držím palce.

0: Ještě Stouni před 14. hodinou Get Off of My Cloud v programu Rádia Beat. Za chvilku už po nejprv tedy Pepa, tak jak jsme zvyklí, zprávy a tyhle ty věci. A pak už Ota Semán, hodina tupláků. První tuplák dneska bude od Judas Priest, aby toho nebylo málo. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno. Na 14. kilometru budete brzdit kvůli omezení na mostě Šmejkalka, zdržení kolem 20 minut. D8 je na příjezdu do Prahy ucpaná, od 9. kilometru se potom popojíždí až do Libně, tady je zdržení kolem 4 hodiny. Pražský okruh, ten nás zlobí od letiště kolem D5 a dál k dálnici D1. 24. kilometr až vlastně na Zbraslav, tedy až za první tunel, tak je velmi silný provoz a zdržení kolem 25 minut a další zásek v tomto směru, tedy mezi D5 a D1, je pak úsek Jesenice-Modletice. Před nájezdem z Pražského okruhu na dálnici D1 je štrůdl zhruba na půl hodiny. Pozor také na Plzní jihu, na 20 na výjezdu z Nepomuka na Kasejovice. Jeden pruh tam stojí, srazila se tam dvě nákladní auta. Pozor v Olomouci, v Pavelčákově ulici stojí jeden jízdní pruh, tam se srazilo osobní auto, nebo narazilo osobní auto do dopravní značky, na místě už jsou policisté. A ještě Jablonec nad Nisou, tam je blokovaná doprava v Palackého ulici kvůli srážce dvou osobáků. Vejvoďák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeji, Pepa Lábus. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů, ty noční ale klesnou až na 14. Zítra se přes den ještě o 2 stupně oteplí.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Záložník reprezentace do 21 let podepsal se čtvrtým týmem uplynulé sezony nejvyšší soutěže dlouhodobou smlouvu. Otroci o tom informovali na klubovém webu. Kriminalisté obvinili 55-letého učitele ze školy v Čelákovicích z nebezpečného vyhrožování. Včera ho po rozsáhlých manévrech zadrželi policisté v Praze. V jednom z jeho odstavených vozidel našli plynovou brokovnici, vzduchovku a tři nože. Hrozí mu až 3 roky natvrdo. Vývoji v případu dnes informovala mluvčí policie Barbora Schneweisová s tím, že obviněného důvody k jednání kriminalisté dál prověřují. Jaderná elektrárna Temelín pokračuje v modernizaci a mění bezpečnostní potrubí. Výměnu mohou specialisté dělat jen několik týdnů v roce a je naplánovaná až do roku 2030. Potrubí propojuje klíčové objekty elektrárny. Maďarský parlament schválil novelu zákona, která mění fungování veřejnoprávních médií. Ty bude kontrolovat nový výbor. Jeho cílem je zabránit, aby se veřejnoprávní média stala nástrojem propagandy, jak tomu bylo za vlád Viktora Orbána. Prohlasovali všichni přítomní poslanci vládní strany TISA a opozičního hnutí Naše vlast. Proti byli poslanci Orbánovy strany Fides. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na rádiu.

0: Defenders of the Faith byla deska z roku 1984, která obsahovala tuhle píseň, která teď dozněla. Turn on Your Light byla věc od skupiny Judas Priest. Byla to už ta druhá, protože jsme načali dnešní tupláky se slavnou písní Painkiller, která je vlastně o postavě, kterou stvořili, vybájili si právě Judas Priest, a Painkiller je takový ten bojovník se zlem, jo? Takový ten dobrák je poslán do světa, aby zničil zlo a zachránil lidstvo. Připomněli jsme si stejnou jmenou desku, tedy Painkiller z roku 1990. Jdeme na Paula Simona s Artem Garfunklem. Do roku 1970, kdy vyšel Most přes rozbouřené řeky, rozbouřenou vodu, Bridge over Troubled Water. No a tahle deska obsahovala píseň Cecilia. Píseň, která je vlastně o rozchodu, o klukovi, který měl prostě přítelkyni a ta ho opustila, ale nakonec se k němu zase vrátila. A tam mě tam zaujalo, že v jednící sloce je zhruba něco v tom smyslu, jako vstal jsem, abych si šel umýt obličeje, a když jsem se vrátil do postele, už tam byl někdo jiný. Tak to si myslím, že tato vzala velkým hákem, jako jo. Ale jak říkám, nakonec všechno dobře dopadlo a se k němu vrátila. Cecilia bude první, kterou si dáme. Richard Corey je druhá píseň, kterou uslyšíme, a ta je z roku 1966. Paul Simon, Art Garfunkel na beatu právě teď. Já jsem Ota Seman a přeji příjemný poslech.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Tak opustíme teď 60. léta, vydáme se do let 70., abychom si poslechli dva kousky z repertoáru skupiny Sweet. Ten první song bude ze 73. Hellraiser, jedna z těch slavnějších pecek, no a pak se ze 76. z desky Give Us a Wing poslechneme The Lies in Your Eyes. Takže tady jsou Sweet.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Tak to bychom měli, to byly svíti, taková trošku vokální erupce. No, čeká nás Vladimír Mišík a stříhali dohola malého chlapečka, čili to pojmeme trošku civilněji teď. A z Flámu bude druhá píseň Vladimíra Mišíka a skupiny ETC.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Jdeme do roku 1982 a připomeneme si filmovou záležitost. Tentokrát půjde o film Rocky III. Eye of the Tiger. Je píseň, kterou složili a nahráli členové skupiny Survivor právě pro tento film, protože Jim Patrick, což je vlastně takový, řekněme, skladatelský fenomén téhleté formace, tak říkal, když jsme dostali od Sly, tedy Sylvestra Stallona, ten první hrubý sestřih filmu, tak scéna, ve které se právě tohle mělo hrát, tak byla sestříhaná a vlastně tam byla použitá Another One Bites the Dust od Queenu. A když to slyšeli, říkali si, a tak tohle teda funguje naprosto perfektně. Volali Stallonovi zpátky, říkali, hele, proč to nepoužiješ? On říkal, no, tak na to já nemám prostě práva a bylo by to příliš drahý. Takže chtěl po nich, aby mu natočili něco v tom podobném duchu a stylu. No a říkali teda, že to bude hodně těžký tohle překonat. No a nakonec já si myslím, neříkám, že to překonali, ale povedlo se jim, myslím, minimálně uhrát remizu v tomhle případě. Takže Eye of the Tiger jako první věc a Nothing Can Shake Me je druhá, kterou si dáme od Survivorů a to je z roku 79 záležitost právě z jejich eponymní desky.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: naše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový šoty? Zpěvák a baskytarista skupiny Země žluč.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: No, tak tohle byly Survivor a nás teď čeká ještě závěrečná dvojice písní pro dnešní tupláky a ten závěr tedy obstarávají Cure. The Cure a jejich High bude první připomínka desky Wish, což bylo vlastně 9. album a tahle píseň vyšla jako takový ten první single, který doprovázel jeho vydání v roce 1992. Celkem pozitivně přijímaná píseň High bude tedy jako první a The End of the World je druhá, kterou uslyšíme a tam si připomeneme rok 2004, kdy vyšlo album prostě The Cure, no a The End of the World bude taky poslední píseň dnešních tupláků na beatu. Tady jsou The Cure.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, dvě dávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Tak to bychom měli, to byly Cure a takové byly dnešní tupláky nabíto. Teď už nás čekají zprávy s Pepou Lábusem na 15. hodinu, je má připravený, pak Metallica, taky něco v příští hodině o to ty Petřiny a určitě uslyšíme i Creedence Clearwater Revival nebo třeba Rolling Stones. Pojďme se podívat na silnice.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: 16,5 km D0 Velkého pražského okruhu ve směru k D1. Tady počítejte s tím, že havaroval osoba, který tam naboural do svodidel. Na místě už je policie, teď tam probíhá vyšetřování. Pozor dávejte taky na silnici číslo 26 u Zbuchu na Plzeňsku. Vyšetřují tam dopravní nehodu dvou osobáků. A v Housovickém tunelu v Brně je uzavřen pravý jízdní pruh, protože je tam odstavený osobák. Víťáci, jezděte prosím bez.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Labus. Zítra bude jasno, během nemísty přechodně až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 34 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 14.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Prezident FIFA Gianni Infantino připustil, že pauzy na občerstvení uprostřed poločasu by se mohly objevit i na příštích světových šampionátech. 3minutový odpočinek podle něj přispívá k atraktivnější hře ve vyšší intenzitě. Mezinárodní fotbalová federace bude nové pravidlo vyhodnocovat po probíhajícím mistrovství světa. Premiér Babiš připustil, že slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Když to nevyjde, bude se prý o to snažit pro rok příští, řekl to dnes v rozhovoru pro server Blesk.cz. Potvrdil tak slova ministra dopravy Bednárika, který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu s ministerstvem financí. Zvýšení slev na jízdném slíbila vláda ve svém programovém prohlášení. Pozůstalí po lidech zemřelých v souvislosti s očkováním proti covidu mohou žádat od státu odškodnění. Nejvyšší soud nově vyhověl dovolání muže, jehož otec zemřel po třetí dávce na plicní embolii. Francie hlásí první případ onemocnění ebolou. Nebezpečným virem se nakazil lékař, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo, píše to list La Parisien s odvoláním na informace úřadů. A je po zprávách, po nich přichází Metallica na Rádiu Beat.

Víte o tom, že Jendové, Honzové mají dneska svátek, já předpokládám, že jste to už zaregistrovali, takže všem Janům patří dnešní gratulace odtud z rádia samozřejmě. No a slavte tedy svátek, máte k tomu ten důvod, protože dnes je 24. června, vyšlo to na středu. Teď máme 13 minut po 15. hodině, když se dívám do rokových záležitostí, tak určitě by vám nemělo uniknout i to, že dnes slaví své 79. narozeniny Michael John Kells alias Mick Fleetwood. Je to britský hudebník, samozřejmě známý z kapely Fleetwood Mac, no a tenhle ten chlap se je za bicími nejen nepřeslechnutelný, ale i nepřehlédnutelný se svými bezmála, bez 2 centimetrů, 2 metry, to je skutečně čahoun a naprosto skvělý muzikant. Takže tomu je dnes 79. Dále pak slaví své narozeniny taky Aylesley, tedy John Edward Aylesley, který je britským hudebníkem, kterého známe zejména z rockové kapely Dire Straits, kde získal s tou kapelou několik cen Brit a Grammy a podobně, takže velmi oceňovaný muzikant, no a podílel se třeba i na takových věcech jako Money for Nothing z roku 85. A jinak jedna taková zajímavost, tak tomuhle chlapíkovi, kromě tedy toho, že dnes je mu 77, tak tomuhle chlapíkovi patří jedna z velmi významných hospod. East End Arms je hospoda mezi Lymingtonem a Billow a kritici ji zařadili mezi 50 nejlepších hospod v Británii. Tak až tam někdy pojedete, tak se klidně zastavte. Tak všechno nejlepší i těmhle dvěma chlapíkům, ale my si teď dáme něco od Stonu. Wild Horses tady jsou.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Children of the Revolution, T-Rex, vlastně T-Rex byla kapela, byl v podstatě, to byl takový projekt jednoho jediného člověka, Marka Bolena, který si kolem sebe nastřádal nějaký ty muzikanty, který mu s touhletou muzikou pomáhali, s těmi deskami pomáhali. Byla to všestranná osobnost, Mark Bolen. On byl vlastně svým způsobem i model, fotomodel a dokázal se nějakým způsobem prezentovat jako taková, řekněme, ikona pro mladý. Bohužel jeho život byl ukončen až příliš brzy na to, aby dokázal ještě rozvinout svoje další hudební schopnosti, protože ty měl opravdu veliké. To byly tedy T-Rex, to byl Mark Bolen a jeho Children of the Revolution. Pro vás se v následujících minutách budou hrát Clash a dojde za chvíli taky na Jana Saharu Edla, ten má dneska svátek.

Kalendář už jsem zmiňoval, že máme 24. června, taky jsem zmínil to, že je středa a takhle středa odpoledne, to znamená, že jsme v půlce týdne, jo? Teď už se pojede jenom z kopce zase k víkendu, víkend uteče jako voda, to je jak když luskne prsty a je to pryč a bude tu nedělní večer, tedy podvečer, večer, noc, jo, a o půlnoci se bude měnit na webu naše býťácká anketa o půlnoční alba, kde vybíráte ze šestice nominovaných dvě desky, dvě placky pro příští týden a teď momentálně, aktuálně vede Ozzy Osbourne poměrně dost, to nějaký 251 hlasů před druhými Saxon. Ozzy je tam s deskou Patient No. 9, Saxon tam mají Carpe Diem desku. Ti ovšem, pozor, mají náskok před Megadeth jenom dva hlasy vaše. Jo, to stačí, to jsou dva kliky a je to tam. A myslím si, že to druhé místo, o to druhé místo se svede celkem slušný boj mezi Megadeth a Saxon. Blind Guardian jsou už s velkou ztrátou, asi 150 hlasů potom na to místo třetí, takže jsou čtvrtí. Five Finger Death Punch pátí a Alter Bridge šestí. Tahle anketa je na našem webu a vy z ní vybíráte. Hrajeme ta alba a budeme hrát samozřejmě příští týden jedno v úterý, druhý ve čtvrtek před půlnocí, celý desky od začátku až do konce, děláme to tak každý týden. Vy neodkládejte svoje hlasování v téhle anketě, klidně si to otevřete, rozklikněte už teď a puste se do toho. Když to teď nebudete stíhat, udělejte to třeba večer, každopádně to nenechávejte na poslední chvíli. Jo, jste si potom nervali vlasy nebo tak něco, to by byla škoda. Joe Cocker, to je další, který se nám tady teď předvede, velká ikona, persona muziky a Gary Glitter, to bude určitě ten, který ho taky ještě stihneme. Nejspíš docela stihneme i Boba Dylana.

RadioBeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. RadioBeat. Klasik rock.

0: Na beatu Bob Dylan, Just Like a Woman, tahle věc právě dozněla, 16. hodina se blíží a Pepa Lábus se blíží s ní. Dorazí se zprávami, přinese je. No a poté po zprávách, co si dáme? Co třeba Led Zeppelin, Hudbu Praha, Birds, Ozzy Osbourne, nabídka, jenom něco málo z toho, co v příští hodině uslyšíme. Pořád buďte ve střehu, kdyby náhodou zazněl Alice Cooper, to nikdy nevíte, to se může klidně stát. No a teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: 29. kilometr dálnice D11 ve směru na Hradec Králové od Prahy. Tady je neprojezdný levý jízdní pruh, protože tam momentálně probíhá úklid vozovky. Je to u Sadské ve směru na Hradec Králové, takže tam je to po dopravní nehodě. Na Hanichovské ulici v Liberci vyšetřují v silném provozu dopravní nehodu, kde osobák srazil chodce. Složky integrovaného záchranného systému jsou na místě. D46, 27. kilometr trasy Vyškov-Olomouc. Tady stojí odstavené porouchané vozy. Pozor, dobržďuje se. D1, 73. kilometr trasy Praha Brno, takže ve směru na Brno počítejte s nehodou. Osobák tam srazil srnu, na místě už je policie. D52, 19. kilometr ve směru od Brna na Pohořelice stojí odstavená dodávka. V Kamenické ulici ve Varnsdorfu na Děčínsku vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. V Komenského ulici v újezdu u Brna došlo k havárii cyklisty, tady jsou složky IZS a na D1 mezi 21. až 96. kilometrem ve směru na Prahu máte počítat s tvorbou kolony vozidel před a v omezení, které je právě na 198. Zpráva je z Národního dopravně informačního centra. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantek, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantek a Aveva, tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantek.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 34 stupňů, ty noční ale klesnou až na 14.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: České hokejbalistky zdolaly na domácím mistrovství světa v Ostravě Američanky 2-1 po samostatných stříleních, vyhrály i čtvrtý duel na turnaji a zvýšili náskok v čele základní skupiny právě před obhájkyněmi zlata na 2 body. Hájit nejlepší pozici před semifinále budou zítra proti Britkám od 18.15. Poslanci začnou projednávat vládní návrh na zpřísnění podmínek dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků před ruskou agresí. Má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Ochrana má zaniknout také v případě trestního nebo správního vyhoštění. Hnutí Doha podalo žaloby na ministra zahraničí Macinku a na poslance Turka kvůli výrokům, které podle Duhy poškozují její pověst a rozdělují společnost. Macinka se podle hnutí neomluvil za výroky o terorismu a Turek zase za nepravdivá tvrzení spojující činnost ekologické organizace s úmrtími lidí při povodních. Podle Macinky na sebe chce organizace žalobou jen upozornit. Memorandum o porozumění, které minulý týden podepsali Spojené státy a Irán, je vyhlášením americké porážky. Na tiskovce v Ázerbajdžánu to dnes řekl hlavní iránský vyjednavač a předseda parlamentu Ghalibaf. Stažení zahraničních sil z Blízkého východu je podle něj strategický cíl Iránu, přičemž bezpečnost oblasti mají zajišťovat regionální státy. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte hudbu Praha na Rádiu Beat.

Byla vlastně velmi nadčasová píseň The Times They Are Changing. A tohle byla ta verze, kterou nahráli Byrds v roce 1965. Píseň jako taková je samozřejmě z pera Boba Dylana a dokáže rezonovat ve společnosti v různých koutech téhletý planety podle toho, co se kde děje a jak se ty časy zrovna mění a co se zrovna mění. Každopádně vlastně původně, když ji psal Bob Dylan, tak to byla taková výzva k akci. Stala se hymnou frustrované mládeže v tom 63. 64. roce, no a shrnovala určitým způsobem pocity lidí, kteří se později stali známými jako hippies. Mnoho těch textů bylo tenkrát založených právě na podobné náladě, na podobných věcech. Bob Dylan si v poznámkách tenkrát napsal k tomu albu Biograf, tak si tam napsal, chtěl jsem napsat velkou píseň, nějakou takovou tu znělku s krátkými výstižnými slukami, které by se na sebe nějakým hypnotickým způsobem hromadili. A tohle je rozhodně píseň s nějakým účelem. Přesně jsem věděl, co chci říct a komu to chci říct. Nahrál ji už v říjnu 63, poprvé ji tenkrát zahrál na koncertu v Carnegie Hall 26. října téhož roku. Tam ji použil jako úvod svého koncertu. 22. listopadu 63 byl pak zavražděn prezident Spojených států JF Kennedy a tuhle tu píseň to posunulo jako někam trošku jinam, do úplně jiných rovin. A představovala ta vlastně v tu chvíli i dilema pro Dylana, který se musel rozhodnout, jestli ji bude hrát dál. A publikum ale tu píseň skutečně potřebovalo, chtělo, žádalo a Bob Dylan si ji tedy ponechal na svých setech. Vyšla potom 13. ledna 64 na jeho albu a Byrds ji do svého repertoáru zařadili o rok, o necelý rok později. My jsme tedy slyšeli tu verzi, kterou Byrds nahráli v 65. My máme teď 18 minut po 16. hodině, je středa 24. června, já jsem Uta Seman, přeji příjemný poslech a pouštím vám právě teď Ozzyho.

Tak tohle byly The Allman Brothers Band a jejich příspěvek do dnešního odpoledního vysílání v podobě písně One Way Out. A byla to živá verze, což mi připomnělo, že vlastně bych vás mohl navést k tomu, abyste si už teď odpoledne objednávali živáky na dnešní večer. Ono to tak ve středu tady u nás na Beatu chodí, že po 20. hodině se u těch živáků vždycky scházíme, že tady bude znít jedna živá nahrávka za druhou. To znamená, že si můžete už teď odpoledne objednávat jednak na 720 001 222 SMS-kami nebo mailem na studio@radiobeat.cz a nebo přes bíťáckou apku, kam to můžete napsat a nebo třeba namluvit, a tahle přání se potom promítnou do našeho vysílání po té 20. hodině večer, kdy budeme vaše přání plnit a hrát tedy jeden živák za druhým. Když to nestihnete teď odpoledne, tak večer můžete zavolat sem do studia 210 32 33 34. Je to správný číslo. Takže klidně se do toho puste už teď, býťáci.

0: Ahoj býťáci, tady je Zdenál Vřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@aplast.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@aplast.cz.
1: Dobrý večer, máte vybráno?
2: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergii na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
1: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
3: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tak, zdá se to úplně neuvěřitelný, ale opravdu jsou tací, kteří byli přesvědčeni o tom, že se Alice Cooper naučil tak krásně česky, že dokázal zaspívat i píseň Olda je přítel můj. No, nedokázal a tím pádem to Alice Cooper nebyl, přestože jste se teda snažili mě o tom přesvědčit, že je. No, takže pražský výběr Olda je přítel můj, to je to, co teď na beatu doznělo a my máme, no, minutu do 16:45. 16:44 ukazují hodiny tady ve studiu. Jenom bych rád připomněl, že se blíží pátek a v pátek budou mít, řekněme, svůj svátek minimálně motorkáři z okolí Písku, protože tam vyráží Standa Rubáš s naším Stanem a s mobilním vysílacím studiem, aby odtamtud z Bikers Crown vysílal přímo na místě pro vás, abyste si případně mohli nechat zahrát nějakou muziku. Doražte tam mezi 12. a 14. To je ten čas, kdy bude to naše vysílací studio v provozu. Bikers Crown v pátek 26.6. na adrese Hradišťská 326 Písek, mobilní studio a samozřejmě nějaký suvenýry, dobrá nálada, tohle všechno k tomu patří, takže doražte do Bikers Crown, bude to stát určitě za to. Jestli přijedete jinak než na motorce, tak vám určitě nikdo za to hlavu neutrhne a vítání budete taky. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový šoty? Zpěvák a baskytarista skupiny Země žluč.
3: Slyší Mono stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

0: Pepa Lábus říkal, že je ready a tím pádem to je jasný, že budou za chvíli zprávy. Na 17. hodinu už je má připravený, ještě předtím si dáme dopravu, no a po zprávách potom Maidni, Rainbow, Crosberry a další.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na Radlické ulici v Praze počítejte s dopravní nehodou autobusu s osobákem. Pozor na to. Pozor také na Pražském okruhu na D0C na 61. kilometru ve směru, kde jedničce boural osobák s nákladňákem. Na místě už je policie, tak tam probíhá taky vyšetřování. Na D5C 111. kilometr trasy Rozvadov Praha je na vozovce nějaký předmět, tak i tady opatrně. No a na D1 na 186. kilometru ve směru na Brno počítejte s porouchaným odstaveným nákladňákem. Pozor ještě také na silnici 159 u Protivína na Písecku. Tady se střetl osobák s motocyklistou. Složky IZS už jsou na místě. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 34 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 14.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Vít Kopřiva porazil na turnaji na Mallorce nasazenou pětku Ignácia Buseho z Peru 7-5-6-1 a postoupil do čtvrtfinále. Utkání proti 34. hráči světového žebříčku vyhrál na tamní trávě za hodinu a čtvrt. V dalším kole narazí na Američana Ethana Quinna. Ústavní soud dnes oznámil, že předběžným opatřením nařizuje vládě, aby byl prezident Pavel součástí delegace na nadcházející summit NATO v Ankaře. Rozhodnutí je prvním výsledkem kompetenční žaloby. Soud zdůraznil, že se týká jen tohoto summitu a neznamená, že vláda je v zahraniční politice podřízená prezidentovi. Žalobu podal prezident v návaznosti na rozhodnutí kabinetu premiéra Babiše neumožnit mu účast na summitu. Soudci ujistili, že vláda má ještě čas na to, aby zajistila akreditace, které se uzavírají v pátek. Problému kolem Ondřeje Prokopa je podle Andreje Babiše příliš a hnutí ANO to škodí. Pražský lídr čelí kritice kvůli nepřiznaným bytům i milionovým rozdílům v příjmech. Jeho nominaci do podzimních voleb tak musí posoudit vedení. Maďarský premiér Maďar potvrdil, že vládní strana TISA předložila do parlamentu návrh zákona o otevření spisu agentů bývalých tajných služeb z období komunismu. Svazky by měly být odtajněny letos v říjnu, a to symbolicky při příležitosti 70. výročí protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956. Svazky agentů byly až dosud v Maďarsku utajeny. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Iron Maiden na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Pěkně to dobrnkal, že jo? Temple of the King, muzika, která dozněla v podání kapely Rainbow. Teď máme 12 minut po 17. hodině. Dnes je středa 24. června. S vámi na beatu Ota Seman, přeji vám co nejpohodovější. Teď už se dá klidně říct i pozdní odpoledne. Pojďme se podívat, co nás čeká, co nás nemine. Vězte, že tu s vámi budu do 19. Poté 19. přijde Petr Korál a jeho host. A dnes to budou Uši, Rádia Beat samozřejmě. A potom živáky až do půlnoci. To znamená, že můžete potom užívat jeden živák za druhým, který si můžete už teď třeba během toho odpoledne a podvečera objednávat. To je celkem jasný, o tom jsem taky mluvil, jakým způsobem ty objednávky probíhají. Buďte ve střehu, kdyby náhodou zazněl Alice Cooper tento týden, vlastně až do pátku, pořád ještě rozdáváme lupeny na koncert, který se uskuteční v Plzni toho 30. Takže pořád je důležitý, abyste byli nalepení na reproduktorech svých rádií a hlídali si to a případně potom třeba telefonovali. Teď jsou to ovšem Krausberry, což je Martin Kraus a nemá s Alicem Cooperem prakticky nic společného.

0: Tak to bychom měli Rolling Stones dohráli a nás čekají menšinové sporty. S jakými menšinovými sporty na nás vybavne dneska Petr Šimáček alias Šimi, tak můžete se těšit na windsurfing, na wingfoil, což jsem vůbec netušil, co je, ale dozvíte se to. Triatlon, národní házená, plochá dráha, ženský box a pozor, taky box lacrosse. To všechno se mu vešlo do jedné zpravodajské relace týkající se menšinových sportů. Bude tady za malou chvíli.
1: Výťáci na čtyřech kolech.
0: D1, 132. kilometr ve směru od Prahy na Brno stojí odstavené poruchané vozidlo osobní na krajnici. D2, první kilometr trasa Lanžhot Brno, tedy na příjezdu do Brna, dodávka s osobákem, takový ťukanec, který tam teď vyšetřují. V nádražní, na nádražním náměstí v Teplicích došlo k dopravní nehodě trolejbusu s osobákem. Na spojovací ulici v Postřelmově na Šumpersku probíhají záchranné a vyprošťovací práce po dopravní nehodě po střetu osobáku s cyklisty. Na místě složky IZS a taky na Rohanském nábřeží v Praze vyšetřují dopravní nehodu. Tady je to dodávka s osobákem. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce. Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Prosím vás, vy jste cukrárna?
6: Ne, autoservis.
5: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
6: Povídám, že jsme...
5: Indiánka, rychle.
6: No, jak chceš. 20 korun.
5: Cože?
7: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou. Větrník. Prostě pošušňáníčko pro každého rockera. Větrník.
5: A je čerstvý?
7: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
8: Závodníci ve windsurfingu a wingfoilu odjeli pohár na Nechranicích. Na prkně s dlouhou flosnou vyhrál Šimon Skřepek před Jakubem Zímou a Františkem Drdou. Ve wingfoilu dominoval Viktor Václavek. Triatlonista Radim Grebík získal bronz na asijském poháru v Astaně. Emma Rešávková skončila čtvrtá jen 24 sekund od medaile. Další Češi se umístili ve druhé desítce. Na evropském poháru v Kitzbühelu dorazila Alžběta Hrušková šestá. Národní házenkáři Teje Příchovice získali třetí titul v řadě. Ve finále play-off nejvyšší soutěže otočili sérii se Sokolem Svinov po prohře 15-16 a vyhráli další zápasy 23-14 a 18-15. Plochodrážník Jan Kvěch skončil osmý v Grand Prix Polska ve Vratislavi, spožděné kvůli dešti. Navázal na sedmé místo z Manchesteru. Vyhrál domácí Zmarzlik, který se dostal do čela šampionátu. Stella Blažková se stala nejúspěšnější českou boxerkou na velké ceně Ústí nad Labem, když ve finále váhy do 80 kilo porazila Norku Serencenovou 5-0 na body. Zítra v Praze začíná mistrovství Evropy v nejtvrdším letním kolektivním sportu – box lacrosu.
9: Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Hrát se bude v Malešicích na Jižním městě a v Radotíně.
10: Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz.
8: To byly středeční sporty.
1: Rádio Beat.

Tak schválně, jakými způsoby jste schopni dávat najevo svoji radost? Většinou je to třeba nějak hlasitě, že jo, to je jasný. Ovšem existuje i možnost, které se říká tichá radost. V tomhle případě je tichá radost i deska. Deska skupiny Mrakoplaš, která vyšla v roce 2023. A tohleto LPčko je tady připravený jako výhra do zítřejší detektivky. Včetně, pozor, takový knížečky, je to zpěvník, to znamená i s notama, normálně notový zápis, jestli umíte číst noty, tak tohle se vám přesně bude hodit. Takže tak, jak to na té desce všechno je, tak zároveň tichá radost od Mrakoplaše je k dispozici i vám, muzikantům, kteří byste si chtěli tyhle jejich písně přímo a to doslova zanotovat. Jo? Takže LPčko, deska, normálně asfalt, jo? A do toho ještě i tato knížečka, brožurka, která obsahuje jako zpěvník všechny písně, které na té desce najdete. Tak tohle je zítřejší cena v detektivce. Nenechte si ujít první indici, startuje se po 9. hodině. No a držím palce, ať se zadaří.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Still Got the Blues, po téhleté bluesové klasice Garyho Moora pro vás mám jeden takovej, řekněme, kulturní tip. Pokud byste měli náhodou cestu do Telče, anebo třeba z Telče jste, tak je to takový doporučení pro vás, kteří se chcete podívat na parádní hudební nástroje. O co jde? Mnozí z vás si pořídili náš vlastně loňský kalendář Rádia Beat, kde byly fotografie hudebních nástrojů, který fotil Norby Kováč. Celý to graficky ještě vylepšil, vytunil Václav Šipoš, tenhle ten náš kalendář. A k tomu se váže výstava, kterou byste našli aktuálně v Telči, a to v malé galerii Šatlava. Je tam od 1.7., tedy najdete ji aktuálně až od toho 1.7., teď ještě pořád máme červen, ale pozor na to, až do 13.8. tam bude, je to na náměstí Zachariáše z Hradce 10 v Telči, tak tam budou vystaveny právě tyhle hudební nástroje, který Norby Kováč nafotil. No a celý to tam bude v podstatě krásně naaranžovaný, k dispozici i nějaký to povídání k tomu, takže tahle ta výstava stojí za to, abyste se na ní zajeli případně podívat. Ještě jednou připomínám, v Telči malá galerie Šatlava, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, a od 1. července do 13. srpna máte příležitost tyhle hudební nástroje vidět na vlastní kukadla. Tak až budete mít cestu kolem, nezapomeňte se tam zastavit. Budou rádi vás tam samozřejmě taky přivítají. Tady jsou Slejdi ještě před celou.

0: Please me, tohle byly Slate a už máme 18. hodinu na krku. Pepa Lábus přijde se zprávami, potom 60. Six O'Clock Rock, hned na úvod příští hodiny tři kousky ze 60. let, teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Turnově na Semilsku v Nádražní ulici vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Bouralo se taky na Koněvově ulici v Ostravě. Tady probíhají záchranné a vyprošťovací práce po bouračce třech osobáků. IZS na místě a v Zíkově ulici v Olomouci. Tady se taky zachraňuje a taky vyprošťuje, protože tam došlo k havárii cyklisty. Pozor také na 385, tedy na silnici 385, pokud jedete na Předklášteří na Brně, tak tady havarovala dodávka. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 34 stupňů, ty noční ale klesnou až na 14.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Na zápas fotbalové reprezentace s Mexikem v závěru skupinové fáze mistrovství světa by mělo do hlediště Aztéckého stadionu dorazit zhruba 6200 příznivců s českou národností. S odvoláním na manažera pro komunikaci s fanoušky to uvedli zástupci FAČR. Fotbalový brankář Jakub Surovčík prodloužil smlouvu v pražské Spartě. 23letý slovenský reprezentant podepsal dlouhodobý kontrakt. Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Barta kvůli porušení podmínek nájmu. Výpověď dnes schválili radní městské části. Rodina Barta si podle zjištění deníku N byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné 11 000 korun měsíčně. Přestože v něm je vysoká státní úřednice evidována, reálně ho využívají dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Sama přitom bydlí v Průhonicích a vlastní několik dalších nemovitostí. Praha 6 proměňuje víc než 700 metrů dlouhou betonovou stěnu v ulici Vlastina v rozsáhlou venkovní galerii Street Artu. Na projektu Mural Ruzině pracuje od půlky června 30 českých i zahraničních umělců. Po dokončení půjde o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě. Zadáním jednotného tématu je krása města v pohybu. Výrobce letadel Airbus musí zkontrolovat 16 modelů A380 přezdívaných Super Jumbo v nosníku křídla verze letadla, které provozují aerolinky Emirates a Qantas, byly nalezeny praskliny, informoval o tom britský list The Guardian. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock. Na Rádiu Beat.

That's what I want. Tak tahle ta píseň o prachách, v podstatě peníze, to je to, co chci, tak to se tam zpívalo. Barrett Strong byl ten, který nám tuhle tu píseň předvedl a je to song, který vyšel vlastně na konci roku 1959 a stal se velikým hitem hned na úvod 60. let. Začátkem roku 60 to byla skutečně velká, velká pecka, která vlastně v té době pomohla Barrymu Gordymu, producentovi, aby založil společnost Tamla Records, a byl to single, který vydělal strašný peníze a mohl tuhle tu společnost, řekněme, podepřít v těch začátcích. No a ta první, která tady zněla, tak to byla píseň Badge od Cream, rok 1969, skladba, kterou dali dohromady Eric Clapton a George Harrison, který si dokonce v té písni zahrál na rytmickou kytaru a byl tam na albu uveden, ale ne svým jménem, ale jako L'Angelo Misterioso. Cream měli jenom jednoho kytaristu a rok to Erica Claptona, a tady právě George Harrison vypomáhal. Takže to byla ta první, která nám otevřela dnešní trojici písní ze 60. let. Čeká nás ještě jeden kousek a to bude Let There Be Drums. Je to instrumentálka z roku 61. Složil ji americký bubeník Sandy Nelson a zahrál si na ní taky kytarista Richard Podalor, který se později stal hudebním producentem. Ta skladba je tedy duet kytary a bicích a je to takový raný příklad surfové hudby, ačkoliv do toho žánru byla zařazena až v pozdějších letech. V té době, kdy vznikala, což bylo tedy v roce 1961 v září, tak se ještě o té surfové hudbě jako takový moc nemluvilo. Ta škatulka prostě neexistovala, to se ten šuplík až teprve vytvořil. Takže Sandy Nelson.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: je to tak, byl to Alice Cooper a my máme vyřešen další z otazníků, kdo pojede do Plzně 30. června. Alice Cooper přiveze tu svoji hororovou show do Lockspeed Areny, tak a kdo bude u toho, to si poslechněte teď. Ota Radio Beat, halo?
1: Halo.
0: Tady taky halo. A ty jsi halo, nebo si nějak máš jméno nějaký?
1: Ondřej, čau.
0: Ondřej, čau Ondřej. Tak to jsem rád, že jsi Ondřej a nejsi halo. Prosím tě, proč voláš?
1: No, Elisa Kupra, rád bych na jeho koncert do Plzně.
0: Ty bys chtěl do Plzně na jeho koncert. A máš to daleko do Plzně?
1: Z Prahy.
0: Z Prahy to máš. No tak to nemáš daleko, hele, do Plzně to je hodinka cesty. A vzhledem k tomu, že ta soutěž tady s Elisem Kuprem pokračuje až do pátku, tak ty už nemusíš teďka nic moc řešit, protože ty dva lupeny máš, protože Elise Kupra skutečně hraje Lost in America. A tím pádem ty máš vyřešeno a nemusíš už být tolik ve střehu, že jo? To je jasný.
1: Jasně.
0: Jo? Tak to je dobře, ne? To máš radost.
1: To už je veliko, jupi.
0: Lupeny jsou tvoje. Tak si ten koncert užij. Přeju krásný zážitek v Plzni na koncertu Elise Coopera. Ty už máš tedy, jak říkám, vyřešeno, jo?
1: Pa. Děkuji.
0: Čau, ahoj.
1: Ahoj, díky, ahoj.

0: bychom měli, to byli Deep Purple, Soldier of Fortune a nás čeká za chvíli Beatoskop. Ještě předtím se podíváme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Praze na jižní spojce, kousek za Europarkem, tedy za křížení s Průmyslovou, ve směru do centra, počítejte s dopravní nehodou, nákladák s osobákem a neprůjezdný je jeden jízdní pruh, takže se to tam bude ucpávat. Na Rokitově ulici v Brně hoří nějaké nákladní vozidlo, tedy doutná mu pneumatika, jsou tam na místě hasiči, takže s tím počítejte, že i tady bude problém. Na 17,5 kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu stojí odstavený osobák. Na Malostranské ulici v Plzni bourali dva osobáky, no a dvě osobní vozidla se střetla taky v ulici Cejl v Brně. Tady jsou složky integrovaného záchranného systému. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Býtoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
3: Hezkou středu vám přeji Šimi. V Austrálii postavili rekordně rychlý dron, který dosáhl rychlosti 730 km v hodině. Stroj vážící 2 kila překonal dosavadní maximum díky ručně vyráběným uhlíkovým vrtulím a extrémnímu výkonu, při kterém se málem roztavily baterie. Let zachycený na videu ukazuje, že dron byl na hraně zničení.
1: Beatoskop.
3: Fotky Google nabízejí novou sadu retušovacích nástrojů TouchUp pro úpravy obličeje. Nově je možné vyhlazovat pleť, zesvětlit zuby či zvýraznit oči. Funkce je zatím dostupná na Androidu 9 a novějším.
1: Beatoskop.
3: Autonomní doručovací roboti se v Karlíně při rozvozu jídla osvědčili.
4: Společnost Foodora je nasadila v prosinci loňského roku a nyní jejich provoz rozšiřuje také v Praze 13. Jídlo budou doručovat ve Stodůlkách, Lužinách a také v Nových Butovicích. Tato část Prahy nebyla vybrána náhodně. Jde o moderní rezidenční čtvrť se širokými chodníky. A právě tam roboti mohou působit. Honza Navrátil, Praha.
3: Středeční Beatoskop tímto končí.

Firefly, Jura Heep, Nabito, tahle muzika doznívá teď vlastně těsně před 6:45. Býťáci za čtvrt hodiny, no něco málo přes čtvrt hodiny. Tady bude Petr Korál a bude dnes prověřovat hudební sluch Šotyho. Ano, dorazí Šoty, zpěvák a basák skupiny Zeměžluč a ukáže nám, nebo spíš nám tady poví, něco k muzice, kterou mu bude Petr Korál servírovat a pouštět. Tak na to se můžete těšit mezi 19. a 20. Jenom bych znovu připomněl, že po 20. hodině vyrazíme bez lupenu do kotle. Takže pokud máte nějaká přání na živáky, který byste chtěli dneska slyšet, můžete pochopitelně psát na 720 001 222, maily na studio@radiobeat.cz, přes býťáckou apku psát nebo mluvit, to je na vás. No nebo potom po té 20. hodině klidně volíte sem do studia 210 32 33 34. Tak, teď si dáme Stephen Wolf.

0: síce cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 8. Neuděláte kapelu? Rok 1994. Čte Honza.
2: A pak jsme pomalu začali brnkat s bráchou dohromady. Od zimy 1993-94 jsme si občas večer spolu sedli a začali spojovat různé melodie. Jen tak, protože to našim uším občas znělo docela zajímavě. Někdo něco naznačil a druhej se přizpůsoboval. Jamovali jsme. A tím začaly vznikat věci, které byly trochu podobné těm dnešním, asi jako opice Homo sapiens. Máma si pořídila traktoristický sluchátka, protože jí z toho hrabalo. Ale neprotestovala, ani nedávala volume doleva. Byla ráda, že doma jenom nehulíme, ale děláme i něco smysluplného. K nám domů chodilo hodně kámošů, byly to takový seance, prostě se váleli po pokoji a sledovali, jak hrajeme. Mezi těma všema byla i Monika, holka mýho spolužáka ze základky. Seděla, poslouchala naše společné melodie a pak řekla, že to není úplně marný a jestli nechceme založit kapelu. A my odpověděli, že rozhodně ne. Nás totiž věru nikdy nenapadlo založit kapelu. Možná každej zvlášť a někdy za dlouho, ale prostě to nebylo na pořadu dne. Dělali jsme to pro sebe a naše společné jamy jsme brali spíše jako cvičení a přišlo nám to dostatečně naplňující. Otázku, jakou nám položila Monika, jsme si my vlastně nikdy nekladli. Ale ona to neřekla jen tak. Dodala, že by nám pomohla sehnat zbytek tělesa, zkušebnu a podobně. Pár dní jsme to rozebírali a těžko říci kdo, jestli já nebo brácha, tenkrát změnil názor. Každopádně brzy vyrazila Monika do hudebních krámů, kde se vyvěšovala inzerce a v každém z nich připíchla papír, kde bylo napsáno: začínající kapela hledá zpěváka či zpěvačku, basáka a bubeníka, telefon 73 7105. To bylo tenkrát číslo na pevnou linku k nám domů.

0: Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.cz. Uši Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Koral.
1: Krásný večer vám přeje Petr Koral, další uši jsou na startu, poslední červnové uši. A já tady vítám jejich hosta, kterým je Šoty, nebo i Pavel Zachoval, chcete-li, ale všichni ho znají jako Šotyho, zpěvák a baskytarista skupiny Země Žluč. Ahoj Šoty.
2: Pokoj a dobro.
1: Tak...
2: Počkej, promiň, že tě přerušu, já jsem ještě slíbil, tady manželce a dcerám zamávám, ještě pozdravuju Petra Poláka a Ladíka. Ahoj, a nebudu, abych to nezdržoval.
1: Tak,
2: počkej, my nejsme ale televizi.
1: Nejsme tak, televizi,
2: ale
1: vlastně jakoby televize je kousek vedle. Ale
2: mám před sebou obrazovku, tak si omlouvám tady všem ve studiu.
1: Ale černou, to musím uklidnit posluchače, že nevidí, co budeme pouštět.
2: Aha.
1: A bude muset jako... Třeba poznat, a když nepoznáš, tak se nic neděje.
2: To je uši se to jmenuje?
1: Uši.
2: Takže nedostanu pásku přes oči?
1: Ne.
2: Dobře.
1: Ne.
2: Tak, co jsi připravil?
1: Hele, pojďme na první takovou docela hodně starou věc.
2: No.

0: Hostie Rádia Beat a Petr Korál.
1: Rocková hudba má spoustu podob, třeba i folkrockovou, což byla vlastně tahle záležitost. A co tomu říká Šoty z kapely Zemežluč, se dozvíte.
2: Říkám tomu to, že jsi mě udělal velkou radost. Dylan je něco pro mě opravdu hodně, hodně velkýho. Nevím, kde jsem na to přišel, jsi to pustil. Někde v nějakém rozhovoru jsem to někdy zmínil. Nepřipadá mě vůbec úchylný, že dělám něco úplně jiného. Kdysi se mě jednou ptal jeden kluk, to jsme byli úplně děcka, ještě takový tý, jako pankáčci. Šoty, můžu poslouchat Rolling Stones? A on říká, no samozřejmě, to jsem si odjechal, já jsem myslel, že jako v punku je to zakázaný. No takový nějaký kraviny. No k tomu Dylanovi, je to úžasný, mám asi na vinilech s výjimkou jedné desky všechno.
1: Wow.
2: Jo, to je opravdu srdcová záležitost. Nevím vůbec, jak jsem se k tomu dostal, ale úplně někdy dávno. Jsem ročník 63, takže jsem jeho první desku slyšel s odstupem. No, ale vždycky mě na tom brali ty texty. A on hodně měnil jako styly nebo formu, tak nějak postupně vždycky něco. A nejen v té hudební jako sféře, v tom, co hrál, ale on byl, že od počátek těch 60. let, Joan Baez s Martinem Lutherem Kingem, pochod na Washington a všecko tohle. A to on už se od toho distancoval, jakože jako začal jako ten protestní zpěvák, jo, úplně paráda, všecko ty texty, oni pak byli paráda zase jiný. Ale to už jako já vám nebudu tady dělat, jako kašpárka, jakože já přijdu a vám tady budou skandovat lidi. A tak postupně přes tu jeho autonehodu, potom objevil Pána Boha v jistou dobu.
1: Ano.
2: No prostě různý objevy a mám k němu ten vztah, že opravdu si ho najdu. Tak jak jsem měl třeba u Clash strašný problém překousnout album Sandinista a překousl jsem ho proto, že ty Clashe mám rád, tak tady on nikdy nezašel tak daleko, i když třeba má trojlpíčko jako coveru nějakých úplně starých, jo, já nevím, co všecko, tam je nějaký americký písničkáři nebo něco takového, tak vždycky jako u mě jednička.
1: Tak jo. Budeme si samozřejmě hrát i tuzemskou hudbu. První věc je právě teď připravená.

0: Pravit. Totiž, nevím, kterým to bylo roce, vůbec nejsem schopen to teďka zařadit. Z Brna jel nějaký vlak směrem někde na jih, na nějaký Žabčice. Tam byl nějaký festival. Nejsem schopen říct přesně rok vůbec. Ale je to samozřejmě třeba, já nevím, 83 až 86, nebo plus minus možná něco ještě. Ten vlak dojel na ten festival, který se nekonal. Měla tam hrát Jasná páka samozřejmě. Takže jsem je naživo takhle jako neviděl. Ale je to něco, co mám moc, moc, moc rád, když jsme u toho, že v Česku se, nebo tady v tom našem Českomoravsko-Slezsku, že se taky dá dělat dobrá hudba a fortelně a opravdu s tím feelingem, že tam slyšíš a ty ho tam slyšíš, to ten Ambroš jako prostě uměl. Nevím, jak dalece zrovna u téhle skladby se na tom podepsal třeba Ivan Vinč nebo někdo další, to o to asi to, jestli vůbec nejde.
1: Nejde.
0: No a
1: kolektivní práce samozřejmě.
0: No. A ta hudba Praha, která na to pak navázala, to bylo taky velice, velice, velice prostě dobrý. Jo, perfektní, perfektní, perfektní. Škoda, že ti úžasní lidi tady už nejsou, kapely hrajou dál, že jo. Ale když si takhle třeba na YouTube někdy mám náladičku, tak si najdu nějaký ten koncert třeba z roku 97, tam co si myslím je, zas to nemám připravený, abych tady byl přesný, o to nejde. Má to, to koule šlapeto jako prostě bomba.
1: Tak jo.
0: Takhle.
1: Tak protože Země žluči je punková kapela, jednoznačně od jak živa, 40 let už, že jo, tak já ti teď pustím jednu punkovou věc.
0: Jo.

0: Hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: A dneska se mnou Šoty, zástupce kapely Zemežluč. Tak co ty na tohle?
2: Na tohle mňam.

0: Mňam.
1: Jo?
0: Proč? Pamětník bude vzpomínat. Bylo to ještě za bolševika, typu ale 89, nebo tak nějak na hraně. V Budapešti hráli UK Subs. Vlakem tam a už se to tak k tomu sálu scházeli davy lidí. Ohromnej sál, ale opravdu ohromnej. Tak jak oni, a když v Praze, když si hráli poprvé v nějakým tom Edenu, taky narvaný velký sál, jo? Protože najednou něco od někud, co tady nikdy nebylo. No dobrý, takže se překousla nějaká předkapela Aurora, nic proti ním. A pak prostě zážitek, na který se nedá zapomenout, protože už tehdy to byla jedna z mých nej. A teď jsem je viděl naživo. Představa za toho bolševika, že nikdy neuvidím takovou kapelu, že jenom v Brně totiž byla taková burza desek za Náčkovým divadlem. A tam se jako dalo něco koupit, takže jsem měl ty desky nějaký něco na kazetě samozřejmě od kamaráda nahraný a najednou ta možnost to vidět. Takže výborný. Charlie Harper, fantastický, do dneška hrajou. Kdyby ještě se někde ukázali poblíž, hnedka tam jedu, do Anglie se nechystám.
1: Jasně. No, pojďme se od UK Subs, kteří, jak jsem pochopil, byli kdysi nějakým vaším inspiračním zdrojem. Aspoň trošku nebyli?
0: Ty inspirační zdroje, já nevím, jestli se tam dají nějaký vystopovat. Dobře. My jsme totiž začínali tak trošku legračně.
1: Tak to nechme stranu, ale přejdeme k Země žluči.
0: Ano.
1: Protože vlastně jeden z důvodů, proč si tady, je vaše nové album. Tedy, jak se jmenuje a hlavně v čem je třeba pro tebe jiné než ty předchozí, protože už toho máte na svém kontě dost. Že?
0: Jak se jmenuje? Všeho do času. Souvisí to s tím, jak člověk stárne strašně rychle, on se to zrychluje. Tak si uvědomuje spoustu jiných věcí, asi by se naše první deska nemenovala Všeho do času. Výjimečný je asi tím, že se na něm pracovalo strašně dlouho, mnohdy až zbytečně, posílal se, po té, co jsme to natočili, tak se to si posílalo někomu do Anglie, aby udělal nějaký pokus, pak to zase skončilo tady nějakou cestou, pořád vždycky jako to trvalo nějakou dobu, ale četl jsem nějakou recenzi, že údajně ten zvuk jako má svoji kvalitu, tak to snad nebylo na škodu, že se říkalo, vyjde to na podzim, na Vánoce, na jaře a pak to vyšlo, až to vyšlo. No a výjimečné, no tak je tam 14 písniček, jestli se nepletu. Výjimečné, no tak je to nejlepší, protože to poslední, to zase vždycky tak nějak, jako vždycky to nejnovější. Člověk k tomu má takový jako nějaký, víc jsou to všecko moje děti, ale to nejmladší k tomu je vždycky takový trošku jiný vztah než k Feinbezu a Prima, že to už je odrostlý a to už tam někde si žije svým životem. No, no tak takhle, tak jsme rádi, že jsme to dokázali, je tam nový bubeník, jinak je to asi furt dokola ta stejná Země žluč.
1: Jaká, to si totiž budeme dokumentovat, ale až na konci.
0: No.
1: Já si myslím, že pokud to stihnem, tak dojde na dvě věci a většinou dávám jeden bonus, ale když jedeš takové dálky, jak si dáme dvě.
0: Ale si vážím velice.
1: Ale musíš si to
0: nejdřív. Že jsem nepřijel ještě zvětší, ne?
1: Musíš si to nejdřív uvozovka odpracovat,
0: ano?
1: To znamená naposlouchat další věci a okomentovat. Jdeme hned na další.
0: Ano.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále posloucháte Uši na Rádiu Beat, stále je mým hostem Šoty ze skupiny Země žluč. Tohle interpreta si asi určitě poznal, ale nevím, jestli znáš tuhle verzi té písničky.
2: No to, i kdybys to takhle neuvedl, tak hned bych jako nastoupil. Tak interpreta jsem poznal. Mám, jako nemám dobrý sluch, jo. Tak jako ten zpěv mě přišel, že by třeba chvílama, jo, ale chvílama nevím. Ale to, jak je to provedený, to je taková katastrofa, že nic horšího jsem tedy dnes neslyšel a už dlouho taky ne. Jak může něco takhle geniálního, nevím, co to je, kdo to je, jak to teda je, jestli to je umělá inteligence, jeho hlas nějak do toho namixovaný nebo nějak naopak všecko, nerozumím těmhle věcem, ale výsledek hrůza, prosím ne.
1: Mm-hmm. No hele, překvapí tě, že on to byl, Karel Kryl, jako opravdu
2: no,
1: sám.
2: Nebyl ale, jsem si chvíla majstej, no.
1: Ale nebyla to AI, byla to deska, která byla natočená snad s nějakýma australskýma muzikantama v roce 86. Že prostě Karel Kryl s kapelou, ale dopadlo to takhle. Takhle no.
2: A takže to je přímo jako autorský jako to, že jo?
1: Já.
2: No tak ale... pardon, o mrtvých jen dobře. Ale já mám Karla Kryla velice rád. Přes něho jsem se vlastně dostal k hudbě, té hudbě, která o něčem je. Jo, protože to bylo samý holky z naší školky, kávu si osladím, takový ty bláboli, ne? Víš, jak jsem starý. A teď najednou ten Kryl, ne? A teď tam slyšíš, a jako, to je dobrý, ne? To se jako může takhle říkat něco?
1: No, nemohlo no. Úplně, že jo?
2: No, tak ale po tajmu se to mohlo, nebo v úzkém okruhu.
1: No, tak.
2: S jedním estebákem. Ne, dobrý, ale výsledek teda hroznej, byť to je autorsky posvěceno.
1: Tak jo, tak zatím jsme hráli samé vykopávky, tak teď něco novějšího.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Tak jsme zavloudili na chvíličku do skapanku a co na to šoty, to jsem sám zvědav.
2: No, překvapím tě, ale znám to. Dostal jsem se k tomu úplnou náhodou před nějakým rokem a to tou oklikou, že jsem si na YouTube pouštěl, myslím, Joe Stramera a Mescaleros, nebo takovýho něco. Asi jo, protože mě tam vyjelo tady tyhle lidičci s nějakou skladbou od něho.
1: Aha.
2: Vůbec teď nevím, která to je. Ta paměť prostě neslouží. No, ale tak jsem si pustil nějaké další písničky a celkem mě to zaujalo. Líbí se mi, že jsou to mladí děcka, no oni taky už hrajou asi 10-12 let, takže taky stárnou, ale jsou tam lepší písničky, než byla tadle. A některý jsou opravdu hodně dobrý. Ty, co jsou doska, tak až moc nemusím, to jako já neposlouchám, nebo úplně jako má dnes jednu věc. Nebo mě dnes, jak se to čte, to je jedno. No jo, jako něco se mně od nich líbí, druhá, třetí deska, tam je hodně věcí, které bych přijal, ta poslední, tam mám pocit, že už přeci jenom jsou velká kapela, že ho hráli i v Praze, bylo tam asi hodně lidí, já jsem se toho nezúčastnil, ale viděl jsem právě nějaký, zase na tom YouTube, nějaký videa z nějakých koncertů, že velká hala narvaný, jo, nějaká liveka z Tokia jim vyšla taky k tomu nějaký videa, takže veliký sály a tohle, ale, takže ta čtvrtá deska, ta už to cpět tak z mýho pohledu dost do mainstreamu, ale to je můj názor. A ta první byla zase taková dost do toho ska, což tak, jo, líbí se mně od nich pár věcí, dobrý, mládí vpřed.
1: Ale ještě nezazněla tam nejpodstatnější věc, jméno té kapely.
2: Interruptus.
1: Tak.
2: Nebo si to možná čte jinak. My jsme se učili pouze ruštinu.
1: Tak, je to tak. Tak pojďme zase na chvíli na domácí scénu.

0: Všechno jsou důkazy.
1: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
2: Na všechno jsou důkazy a důkazem toho, že uši probíhají, je i to, že tady stále vedle mě sedí Šoty ze Zemežluče a bude vám říkat, jak se mu tahle píseň pozdává.
3: No tohle je písnička, kterou miluje má osmiletá dcera Marie. Zdravím tě, máma, na obrazovku. My jsme v rádiu. Dobře. Takže, Insania.
2: Ano.
3: Není to až tak moc starý.
2: Není.
3: A je to opravdu jedno z nejlepších, co za poslední dobu udělali. Musím se přiznat, Poli, promiň, já to až tak nesleduju. My jsme společně začínali před těma, oni přišli těsně po nás 39 lety, jsme měli společnou zkušebnu i Bubeníka, takže se známe tady lidičci jako kolem toho, co se pohybovali i vlastně tam zůstal Poli. Asi myslím, sám už dneska, tam jsou pak novější kluci, ale to je jedno, ti už jsou tam tak strašně dlouho, jsou
2: taky,
3: tam jak kdyby,
2: taky no.
3: Ti už jsou tam tak jmenoví, že to taky víc už moc nejde. Ne, ta píseň je skvělá, po hudební stránce to má úžasný tah, ale hlavně ten text, to se Poli mu fantasticky povedlo, to je tak dobrý. Já se divím, při té nulové úrovni, při té špíně, co dneska je třeba ve vládě, že tam není i nějaká vláda zastoupená, která by toto veřejně hlásala, protože určitě jsou lidi v rámci těch všech konspirací a toho, jak se dozvíme úplně věci, který by jako, si myslím, no, že jo, byl takový no, časopis, stál
2: nestráš,
3: jsem, promiň.
2: Aby to nepřišlo.
3: No ne, to jako může být, ale stál jsem na poště ve frontě a mají tam takové časopisy, oni tak tam musí prodávat všecko možný a tam bylo na tom jednom, nevím, jak se to jmenuje, to, jako samozřejmě poklesli na téhle úrovni, že dítě si pamatovalo svého vraha.
2: Aha.
3: No, tak to je vlastně, že jo, to by mohlo být další slogan pro... Ne, tak Poli jako super. Ať to neprotahujem blábolama o ničem.
2: Tak jdeme zase za jednou hodně ostrou peckou.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Rychle a ještě rychleji, tak to hrne ta kapela, co právě dozněla. A já se opět ptám Šotyho, který tady je, co by zpěváka, baskytarista z Nemežluči, ale především komentátor toho, co pouštím, tak komentuj.
2: Exploited.
1: No jasně. A dál?
2: Jasně, výborný, výborný. Upřímně mám rád. Radši jiný kapely, ale je to paráda, že furt hrajou, měli takový nějaký období, nemám je na vinilech, nesleduju 100%, mám tam myslím něco málo, měli takový nějaký období, kde to pro mě zašlo příliš, použil slovo metal, který nemám rád. Jo,
1: no to byla zrovna tahle doba, no.
2: No, ale tohle ještě jako furt šlo, jo, tam byly takový věci, které už teda jako, no, ale je úžasný, že vejty furt žije, že furt hrajou a paráda, no, tak ubývá posledních Mohikánů.
1: Tak jo, tak zase prudce změníme žánr a půjdeme úplně někam jinam, nech se překvapit.
2: No to teda.
3: Radost ve smrti, neboli Čongili Mara. Čongil je výkřik radosti, Mara je smrt. Takže radost ve smrti, Čongili Mara.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Protože hostem těch dnešních uší je Šoty z kapely Zeměžluč, které vždycky hodně šlo o textové poselství a sdělení, tak jsem se snažil vybírat věci i jiné pro něj, jako kde taky jde hodně o texty, včetně téhle, tak co tomu říkáš?
2: No, krásný. Svatopluk Karásek, taky už je na pravdě boží. Měl jsem možnost ho vidět před pár lety, už to je nějaké takové té finální fázi, jak už toho nebyl schopen moc jakoby sám předvést, ale to bylo, myslím, s touhle kapelou, ano. To je ten Svatopluk.
1: Kapela Svatopluk, přesně tak.
2: Jo, já teda mám taky ho velice rád, i s tím Pozdrav pánbu, říkám to dobře?
1: To bylo předtím, ano.
2: No, a i samotnej s kytarou, výborný ty texty, no, prostě tohle třeba šlape výborně, to je výborný big beat, jako, jo, ale říkám, i on sám s tou kytarou, on tam nehraje nic složitýho, ale o to vůbec nejde. To ani ten Kryl tam nehrál nic složitýho. Tak pak jde o to, co chceme, že jo, tak buď to virtuóza na klasickou kytaru, nějaký španělský brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr tam ty punkový tři akordy a má tam to sdělení. Tak. No, takže Sváťo, ahoj nahoře.
1: Tak přichází vlastně poslední píseň určená ke tvému zhodnocení, abychom stihli ty slíbené dva bonusy a vydáme se někam za moře, ale víc nebudu říkat a ono to asi nebude ani potřeba.

0: Duši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou nadále šoty ze Zeme žluči, tak co pravíš na reggae a na tuto věc?
2: Na reggae pravím, že jo. Na reggae pravím, že jo, takže Bob Marley to byl.
1: Ano.
2: A Buffalo Soldiers se jmenuje i LPčko, možná ne, já to nemám tak zmapovaný. No každopádně, to se mně právě líbilo už i na první desce od Clash, když tam už bylo nějaký takový ten náznak toho reggae. Jo, reggae se mně líbí, nemusím samozřejmě takový ty mainstreamový reggae, takový ty furt dokola, co ti hrajou. Když musíš do supermarketu, taky jsem tam cosi registroval jednou. Ne, jo, reggae mám rád, jo, jo, jo. A zas takový nějaký třeba, jak to nazvat, no, který mě něco říká.
1: No a pojďme k Zeme žluči, pojďme k novému albu Všeho do času. My jsme se dohodli se Šutým předem, jakoby, že on si vybere jednu věc a já si vyberu druhou. Tak začneme u tebe, tak kterou vybíráš ty?
2: Máš ju tam někde?
1: Je už je připravená.
2: No tak já z mnoha důvodů vybírám písničku Vodku nalej. Protože jak tady zaznělo z tvé strany, že nám šlo vždycky o texty. Jo, o ty texty opravdu mě jde víc než o muziku. A žijeme v opravdu v době, kdy lidi si zaměňujou agresora z obětí a to takovým stylem, že prostě pokud k tomu budu mlčet, tak fuj, stydím se sám za sebe. A když tu možnost mám, tak to takhle můžu sdělit. Kdo si mě říkal, nechci snižovat jeho inteligenci, ještě než to vyšlo. A jak se v tom pozná to ten posluchač, jak to myslíš? No tak pokud nepozná, tak sorry. Takže je to písnička Vodku nalej a je to vlastně o tom, jak velký procento našich spoluobčanů díky nimž jsou věci, jak jsou u nás, by si to asi představovali, že by chtěli mír podle Vladimíra Vladimíroviče, sežer si je, obsaď si je, ale nám ty bříška, ať rostou, když jsou tak krásně vypasená. Takže takhle ne, jo? Jmenuje se to Vodku nalej, tak si to poslechněme, jestli můžeme.
1: Jdeme.
2: Chci mír! Cík, hej, chci mír!

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: To byla píseň skupiny Zemežluč, Vodku nalej, a slíbili jsme, že dáme ještě jednu, a tu, že vyberu já z té nové desky Všeho do času, tak Šoty, který byl hostem dneska, tak teď tě požádám o komentář, že jsem vybral píseň Magore Dík. Co ty na to?
2: No ta bude jistě výborná, jako všechny, ale ještě musím říct jedno. Vážení přátelé, Haken Krajc písmenu Z může jen největší idiot idiotů, debilů a kreténů nevidět. A teď k tomu Magorovi. No, Magor, no, to je přece zásadní postava undergroundu.
1: Přesně tak.
2: A pokud by punk nebyl součást undergroundu, tak co je? Mainstreamová sračka? Jasně, punk je velký pitel, je v něm všecko. A to je v pořádku. Tak jako mě někdo, ty jsi punkáč, ale nejseš. No tak já mu to taky neříkám, že není v mých očích třeba. To je jedno, punk je pitel, ale pokud je to aspoň trochu punk, tak je s tím undergroundem spojený, ne? A ne, já nevím, my jsme všichni punkáči, sejdem se na macháči, oj, oj, oj, hola, hoj, taky ty kokotiny, ne? Znáte ty kapely, nebudem to jmenovat. Dobrý, takže o Magorovi, no jasně.
1: Tak jo.
2: Magorovi děkujem za moc.
1: A já děkuju Šotymu za návštěvu v uších. Ať se daří.
2: Jo, mávám na obrazovku. Čau všichni.
1: Protože se učí Petr Korála.

0: křídle chlabutí, do nebe odletí. I duše ubohá má místo u Boha.
1: Rádio Beat.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Tak, přátelé, já jsem tady. Akorát si tady vyměnil jeden mikrofon. Pardon, Danku, a zdraví. V pořadu bez lupenů v kotli, to znamená samý živáky. Jeden ode mě, jeden od vás, však už to znáte. No a můžete psát, telefonovat, psát SMSky, psát maily a telefonovat na číslo 210 32 33 34. Tu původní nebo úvodní dvojici nechte na mě, vybral jsem dvě pecky. Jedna je od Motorhead, The Chase is Better Than the Catch, no a ta druhá od ZZ Top, moje oblíbená pecka Lex. Samozřejmě obě dvě živě, stejně jako ostatní 4 hodiny až do půlnoci. Tak to bude, jdem na to.
0: Radio Beat. Classic Rock na FM.

0: Šroubenův kotli.
1: Na Rádiu Beat.
2: No, žije to tady rozhodně, protože ty živáky jsou zkrátka živí. No a já jsem pustil skladbu ZZ Top Lex. Mezitím pozdravím Kristiána. Ahoj, Kristián.
3: Ahoj, Dané, ahoj. Já tě zdravím a zdravím také všechny beatáky.
2: Jasně, my tě taky zdravíme. Kristiáne, zdali pak víš, proč jsem vybral ZZ Top a hlavně, konkrétně, písničku Lex.
3: Protože teďka budou znít lásky samozřejmě z koncertu. To je naprosto jasný.
2: Jo, to je taky pravda, ale chodíš po ulicích, ne, Kristiáne, teďka v tom vedru? Taky.
3: No to určitě je, musíš, to jo. To může stoprocentně vyhýbám teďka, no, jako jo, nějakému chození po ulicích nebo něčemu podobnému.
2: Já ti rozumím, když budeš muset jít třeba pro lahváče, nebo teď už lahváče nejsou, pro nějaký pivko nebo pro něco, všimni si, v tomhle vedru děvčata a dámy se jaksi odhalili minisukínky a na každém rohu již krásný nohy holek, to je fantastický.
3: No jistě, to je na tom to nejkrásnější. Samozřejmě, jako poplátat jí pěkně po zadečku, víš?
2: No tak to bych to já radši nedělám, nebo dostanu pěstí, ale proto
3: jsem
2: vybral.
3: A nebo si šáhnu taky na pěkný kozy potom po večerech. Víš?
2: Je vidět, Kristiáne, že jsi stále plný života, musím tedy poznamenat. Hele, co jsi vybral ty za živák?
3: Tím mladší, tím pěknější. Asi no. Tak to řeknu.
2: Dobře, tak jo. Pojďme k tvému výběru. Co jsi vybral za živák?
3: Já jsem vybral živák od kapely Dimitri.
2: Ano, jsem nadšenej.
3: A z těch pěkných ženských jsme, myslím, nadšení všichni vítáci, zřejmě.
2: Jasně, Kristiáne, moc ti děkuju. Měj se hezky, užívej si večera. Čau, čau.
3: Já ti taky děkuji, měj se hezky, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, Dimitri, jsem nadšenej. A pak Brian Ferry, Jill's Guy.
4: Já jsem nadšenej!

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Je to tak, přátelé, ahoj Honzo, dnes máš svátek, tak si prosím pusť, co máš nejraději. Já to čtu schválně, tak já nejsem Honza, já jsem Dan Kohout, Honza Hamerník. Tady dnes není, vše časem vysvětlím, nic se neděje, přátelé, všechno je pořádku. Já tady mám ještě jeden dotaz na Honzu, tak já ho zodpovím. V každém případě tady nepodepsaný pisatel zdraví Honzu, který ho zdravím já taky. Teď někde už se plaví někde na moři asi zřejmě. Tak co má Honza nejraději? Já to moc dobře vím, protože se s Honzou známe od 90. let. Tak já vím, jeho nejoblíbenější, přátelé, interpret, tedy Honze Hamerníka, je jednoznačně Bob Dylan.

0: pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: No a já mám na drátě dalšího beatiaka, mimochodem tohle byl ta skvělá pecka, živá byl Brian May. No, já tě zdravím, milí příteli.
2: Ahoj, Dané, tady Milan.
1: Nazdar, Milané. Hele, ty jsi chtěl Gamma Ray nějakou liveku, konkrétní ano. Písničku a já ti můžu nabídnout Eva's živou nahrávku. Ty jsi tvrdil, teď se budeme hádat, jo, přátelé, pozor, ano. S Milanem se budeme hádat, že písničku, kterou jsi chtěl, prosím tě?
2: Heavy Metal Universe.
1: Heavy Metal Universe, no. Tak to tady prostě, já to ještě zkusím najít, jo. Ale tady tu písničku si radši, to Eva si dám od Gamma Ray takhle stranou, abych tě pak jako, co já, aby ty jsi mě neprudil, že jsem tě ošidil, jo. A já si zkusím tady najít, tedy ještě Heavy Metal Universe tvrdí, že jsme to hráli. Je to možný, protože každý má jiný zdroje. Heavy Metal. Slyšíš, jak ťukám, jo?
2: No já tě slyším.
1: Vidíš, abys mě neobvinil, že kecám, jo? Hele, já tady mám, nespěj se mi, Heavy Metal Universe, jo, tu písničku mám, ale ne live teda, jako, jo.
2: To je divný, ale hlavně je to jedno, protože já si myslím, že když pustíš jakoukoliv od Gamma Ray, tak to nebude mít chybu.
1: Ta, ty seš slušák, teď jsi mě potěšil. Já, víš, co jsem si myslel, že řekneš? Hele, ono je to jedno, Daníku, ono je to jedno. Když pustíš normálně tu studiovku, tak se taky nic nestane.
2: Ježišmarja, to bych si nedovolil.
1: To jsi dostal do pěkného průsoru, když máme večer živáku. Ne, dobrý, tak to seš hodnej, Milane. Děkuju moc. Hele, tak i vás pouštím liveku od Gamma Ray.
2: Super.
1: Doufám, že mi odpustíš. Tak jo.
2: Určitě. Jasně. Děkuju moc.
1: Hele, měj se hezky. Čau, čau. Ahoj.
2: Ahoj, čau.
1: Ahoj. Tak, Gamma Ray živě, za chvílinku uslyšíte. No a já jsem vybral, pozor, od sebe teda písničku, která bude následovat za Gamma Ray, a to jsou Blue Effect s Vláďou Myšíkem, Slunečný hrob, liveka. No tak já myslím, že nikoho jsem teď nesklamal snad. Milana taky ne. Tak já jsem v pohodě. Já si můžu dát dvojku. Klidně.

0: bez lupenu v kotli.
1: No a pokračujeme v krasojízdě, přátelé. Ježiš, toto letí, ty živáky. Já jsem to párkrát dělal, ale že by to takhle letělo, to jsem ještě nezažil. Už nám končí první hodina, ale nic, pojďme k dalšímu vzkazu. Ahoj, Dané. Ne, že bychom tě neměli rádi, vždycky tě rádi slyšíme, děkuji, ale co se prosím stalo? V pondělí z ničeho nic, stručná info o odchodu Honzy Hamerníka z rádia, nic víc. Jestli k tomu můžeš něco říct a můžeš nám zahrát Drát v uchu od Vítkáčů. Díky Lenka, Jirka a Fanda. Fanda je prosím vás pes, to není rodinný. No je to rodinný přítel, ale není to ten Kazišuk. Nic to pořádku. Tak děcka, prosím vás, nic se neděje. Honzik si vzal dovolenou, takovou delší, ale nepřijdete o něj, nebojte se, zase se vrátí po dovolený. Tak hele, Honziku, jestli mě posloucháš teď, tak se omlouvám, jo, my se známe fakt leta. Tak on Honzik je taky už takovej, já nechci říkat starší pán, starší, on je už takový starší puberťák, jo, jak bych to řekl, no a on si potřebuje odechnout, víte, kolik hodin odvysílal na rádiu B, to jsou tisíce hodin, tak si, tak mu dejte chvíli pauzu, ať si oddychne a zas do toho skočí. Já vím, kam míří zase, někam na sluníčko, kde si bude popíjet, já jsem mu vždycky říkal, Honzo, prosím tě, proč jako, když si dáváš to vínko, nebo to na tom sluníčku, to je šílený, jako, a on se na tom sluníčku prostě paří, jo, on se paří, on má rád slunce, aby bylo opálené, aby se líbil ženským, jo, to jo, to chápu, to je jasný, a já jsem říkal, hele, Ana, tak se spař jako já se vždycky spařím tím, že si sednu pod slunečník, koupím si flašku červeného vína, spařím se krásně a aspoň mě není vedro a hlavně nejsem spálený. No, nedá na mě, nedá. Honziku, tak si užij dovolenou a tady ještě pokračuje ta SMS-ka, i když já už jsem to čet, od Lenky a Jirky a Fandy psa. Znovu opakuji, a můžeš nám zahrát Drát v uchu od Vítkáčů? No, jasně.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Radio Beat.
1: No, jsme v druhé hodině večeru živáku. Od mikrofonu Radia Beat vás zdraví Dan Kout. A teď mám na drátě i dalšího kolegu. Haló.
2: Ahoj, tady Jirka, Dané.
1: Nazdar, Jiříku. My tě taky zdravíme samozřejmě. A my jsme se... Přiznávám, že jsme si jako takhle předmluvili před chvílí, to je jasný. No a ty jsi chtěl jakou pecku nebo jakou kapelu?
2: Hele, nějaký slejdy.
1: Nějaký slejdy. A jsme se a já jsem tě přemlouval. Já
2: no
1: jsem...
2: právě, ty jsi mi přemluvil. No a já už jsem lehce přemluvený, protože ty jsi říkal, dám si dvojku. No a mě už druhá dvojka vyschla, tak já jsem lehce povolnější.
1: Fakt jo?
2: No.
1: A máš ještě nebo nemáš?
2: Mám ještě.
1: Máš. Hele, já taky ještě mám. Hele, no. Že bys, kdyby ti došlo, jo, takhle, no došlo to zní jako, že aby ti došlo, že jsi blbej a pak ti došlo. Ne, tak to nemyslím. Kdyby ti došla ta flaška, jsem myslel, tak ještě jednu tady mám, to bychom si mohli tak jako, víš, takový to.
2: Jo, čuknout.
1: Jako. Víš, otevřít, ťuknout, jo? Víš, že tady sídlíme, ne? Radio Beat. Odkaď seš, Jirko?
2: Ale kousek zakladné, Libuši.
1: A jo, tak to nebudeme to, ježišmarja, aby si dělal skladné.
2: To bych nedoběl.
1: To bych nedoběl. Máš kolo?
2: Ale ani ne.
1: Dobře, nebudem to řešit. Tak, prosím tě, Jiří. Tvoje krásná paní má ráda slejdy a stejně jako ty. Já jsem vybral živák, který je z roku 1972 a je to jedna z nejlepších desek kapely Slade.
2: No,
1: nejsou
2: mám,
1: tam takový ty hity, který známe, jakoby jo, ty hitovky totální. Jsou to v podstatě cover verze, ale je to, mám dojem, taková je snad první deska, teď to nebudu, prostě nedám ruku do ohně za to, ale ta deska se jmenuje Slade Alive. A já jsem
2: no,
1: jí dostal...
2: Je to, hele, jestli můžu, je to druhá deska.
1: Tak druhá deska, děkuji ti moc. No a já jsem, člověče, tuhle desku mě půjčil soused Michli, když jsme bydleli v takovém činžáku, tak a mě bylo v té době nějakých 13 let, tak on mě půjčil LPčko jako vinyl, já měl gramofon dokonce, jo, a i v té době, asi po tátovi, já nevím, a on říkal, hele, tohle si poslechni, to je dobrá kapela. Já jsem si to poslech a normálně jsem se posral blahem, jako fakt, to bylo naprosto skvělý. A já jsem ti navrh, a že bys mě tvojí ženě, abys měl doma klid, jak se jmenuje tvoje žena?
2: Maruška.
1: Maruško, slyšíš mě? Říká, že brto je zima, nebo co to říkala?
2: Ale neslyší.
1: Neslyší. Tak i nějak...
2: Radši neslyší.
1: Tak dobře, tak se budeme bavit spolu, protože nebudem přemlouvat ženskou, aby mě slyšela. Tak Maruško, nebo Marušce, tedy Jiříku, zahrajem nádherný oplňovák z tady toho alba, živýho alba Slade Alive. A fakt
2: je, tak to mám rád.
1: No a jmenuje se Darling Be Home Soon. Jo? No. Vidíš, a možná ti ještě dneska usmaží řízek. Za odměnu.
2: No.
1: Tak uvidíme.
2: Tak moc děkuju. A,
1: taky.
2: Ale moment.
1: Hele, Maruška! Maruško, mluvíš jak robot, teda trošku, ono tam, co říkala?
3: Děkuju
1: jo,
3: a dobrý večer.
1: Dobrý večer, Maruško, já ti pustím Darling Be Home Soon, to je pro ženu ta nejkrásnější píseň, která může existovat. Jo, ale prosím tě, není to ode mě, je to od Jiříka, jo? Už zase někde v kuchyni, ne?
2: Ne.
1: Hele, už smaží.
2: Já jsem jí to zase vzal.
1: Jo, tak už smaží zase. Už smaží řízek, hele, Jiříku. Pouštíme. Darling Be Home Soon, měj se hezky a Maruchu pozdravuj. A je to pro ní, jo?
2: Jo, díky.
1: Dobrý, čau, čau. This is called Darling Beyond Soon from John Sebastian.
4: Oh, that's some John Sebastian fans. Lovely, lovely, lovely. That's a good chord to start on.
5: Yeah, why not?

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ano, bez lupenu v kotli, na rádiu Beat, sorry, jsem se trošičku přeřekl, no a teď už čtu další vzkaz. Ano, tady. Ahoj, Dané, oblíbený pořad s oblíbeným moderátorem, děkuji. Můžeme poprosit, zda by nešel zahrát nějaký živák solo s Brucem Dickinsonem. Zatím jsme asi neměli štěstí zaslechnout a to pořád posloucháme často. Pokud by si nenašel, tak s Iron Maiden nás určitě potěšíš samozřejmě též. Pro všechny býťáky a fanoušky Bruce, krásný večer s Beatem, předem moc děkujeme. Jirka s Alčou, věrní posluchači. Tak samozřejmě Jirko s Alčou, je to tak, ano. Mám živák Bruce Dickinsona, krásný, to taky jeden z jeho největších hitů. Tears of the Dragon, ovšem, nebo Dragon, ta skladba v tom živém podání má to svoje kouzlo. Já neříkám, že studiové nahrávky jsou horší, nebo mají míň energie a ty živí mají víc energie. No tak bývá to tak občas. Já bych to spíš posuzoval tak, že ty studiovky mají svoje kouzlo a ty živáky samozřejmě jsou obohacený o další rozměr. Jo? Ne, že jsou lepší, ale další rozměr. A to teď Jirko s Alčou a vy ostatní, co posloucháte, určitě oceníte. Tears of the Dragon, Bruce Dickinson Live.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli.
1: Ano, je to tak. Ano, je to tak, bez lupenu v kotli, živáky na vaše přání. Kdo, koho tam mám, nějakou dámu? Víš?
2: Jo, já jsem naživá,
1: ježišmarja. No, ty jsi naživo, no, jako ježišmarja. To je průser teda, co budu dělat, viď? Neboj se ničeho, prosím tě, slyší tě teď mnoho lidí. No a třeba dostaneš nějaký nabídky k sňatku, no a teďka pozor.
2: Ne, to už ne.
1: To už ne, jo. Už, jako, už nechceš, jako jo.
2: Ne, já jsem spokojená. A už mě by spíš nikdo nechtěla.
1: Jo, tak nekecej, prosím tě. Hele, já to jdu tady hledat live, ale já tady liveku tady nikde nevidím, ale vím, že existuje. Tak, vydržme ji, budeme si zatím povídat, jo.
2: No.
1: Já tady mám Live in the Bowl a album, kde by tahle skladba měla být. Odkud voláš, prosím tě?
2: Prosím tě, volám z Libereckého kraje.
1: Co to je Liberecký kraj? No, Liberecký kraj vím, co je, ale konkrétně tak, je to, kde?
2: Poznal Ještědu, Ještěd, víš?
1: Ještěd vím, to je takový to špičatý, jo. Jak je tam takový, jak je tam takový ten...
2: Velký kopec a na tom je ta špička.
1: Na tom je ta špička, v té špičce se strašně chlastá, ale už pak nesmíš jít dolů, že jo? Je to tak?
2: No,
1: protože, jako protože se přizabiješ, protože je to prudký ten ještě, že jo? Je to tak?
2: No, tak lepší dolů než nahoru, ne?
1: No já nevím teda, ale já ti můžu říct jednu věc. Že jsem jednou takhle, já nechci se tady prezentovat jako totální alkoholik, jo. To neříkám, jo. Ale šel jsem jednou, někde v horách jsem byl, promiň mi, byl jsem tak nalitej, že si ty hory ani nepamatuju. A šel jsem z těch hor nějak, mě někdo řekl, že musíme někam dolů. A já jsem říkal, to bude fajn, to normálně projdu, že jo, tak co, tak jsem trošku nachmelený, no. V pohodě. Ty vole, já jsem si rozbil tak držku, protože z kopce je to snad horší, než do kopce v tomhletom.
2: Když jdeš po kamení, tak je to blbé, ale pokud je to jako krásná tráva, tak jako občas jako dáváme takový ty kouly bou.
1: Jo, ty to máš takhle vymyšlený.
2: No jasně.
1: Ty seš ženská do života, to je skvělý. Hele, prosím.
2: Že tady budeš tady smět, ty
1: no, já vím, že se směje, protože má zkušenosti, to známe, no. Sorry, manželi, no, tak já to tak zkouším. Hele, miláčku, prosím tě, já tady nemůžu najít, já vím, tu písničku velice dobře znám, ale no. Nemůžu jí... Počkej, já to zkusím. Jak jsi říkala tu pecku ještě jednou?
2: Tak. Riders on the Storm, anebo tam ještě co zvonil, ještě vyvyšlený.
1: Jo, Riders on the Storm. A hele, my jsme to dneska už hráli, ale to je na ty verze. Hele, ale mám tady takovou jednu, což anebo. Můžeme použít. Počkej, anebo to je slyšet. Dobrý. Počkej, nech mě domluvit. Já mám Riders of the Storm, alternative version, což je v podstatě taková alternativní verze, prostě když to mám říct do češtiny. A to si můžeme pustit klidně v rámci živáku. Jo? Hele, tak jo. Pozdravuj svého partnera, který se ti směje, když já říkám, že jsi žena do života. Dobře, všichni to známe. Dobrý. Hele, co tam mele furt? A jde k tomu telefonu.
2: Jo, furt mi do něčeho kecá.
1: No furt je do ničeho kvěcá, nechce to přiznat.
2: Ženský vám do ničeho kvěcá, vy chlapi taky, no tak ježmarja.
1: Já do ničeho nekecám. Já ženám, do ničeho nekecám. Když nevěřím. Ženy mají svůj názor, já radši mlčím.
2: Když v kuchyni má žena kudlu v ruce a něco krájí.
1: A na zahradě pilu, ano, přesně, máš pravdu. Dobrý, hele, měj se, čau. Pozdravuji.
2: Ale já jsem moc ráda, že se dovolala.
1: Fajn. Dobrý, The Doors. Riders of the Storm, měj se hezky, čau.
2: Vy taky, já díky moc.
1: Ahoj, čau.
2: Čau.
3: Exit. Close it, lock it. Don't let any mutants in here.

0: Pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Nejen pouze, ale na vaše přání určitě, přátelé. Já strašně oceňuji, když si dáte tu práci, nebo máte tu můzu zrovna v hlavě a napadají vás verše. Teď si z toho nedělám vůbec prdel, jako nebo srandu, jo? Každýho z nás občas napadnou verše. No, někdy je to takový spíš naivní, jako je naivní malířství, tak i naivní básnictví, ale někdy jsou to hrozně hezký básničky nebo verše, ono se tak jako odlišuje, já to neodlišuju, nebo texty třeba písňový, jo. Tak tady jeden přišel. Ahoj, Dané, do živáků, teplíčko mám od sporáku, palačinek smažím hromadu, ty mi k tomu děláš náladu. A než další obrátím, obovýho poprosím, Iva Zlín. To je hezký, to je takový punkový text, že jo? Text ze života. Představte si, mladá paní nebo slečna Iva smaží palačinky, že jo? Do toho poslouchá Big Beat, ty palačinky budou hodně chrupavé teda, takový hard and heavy, bych řekl, a velice chutné. O tom jsem přesvědčen. Ivo, moc děkuju za tuhletu básničku, oceňuju tvůj, jak jsem říkal, básnickou slinu, ano, a za odměnu tedy pouštím Davida Bowieho. Let's Dance, živá nahrávka, Ivuško, z roku 2000, kdy David Bowie hrál na festivalu, legendárním už festivalu Glastonbury.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Přátelé, je 7 minut po 22. hodině. Máme tady večer živáků a fakt to tady žije. Jste stále aktivní, jak po SMS-kách, tak po e-mailu, tak i po telefonu. Z čehož mám velkou radost, protože fakt jsem plnej energie díky vám. No a já už zvedám telefon, protože je tam kdo?
2: Tady Honza, Křížan.
1: Nazdar Honzo, ale ty nejsi sám, viď? Tam máš...
2: Nejsem, mám tady ještě ženu, která se dovolala předtím.
1: Jo, ona se takhle, vy jste takhle aktivní, jo?
2: Jasně, my no. Vám blokujeme linku.
3: No to blokujeme je... Rádio Beat.
1: No to blokuje Rádio Beat, no to je hezký, zdravíš, jo, Rádio Beat. No a počkej, řekni mi jméno, miláčku, manželko.
3: Monika.
1: Monika? A my jsme spolu mluvili, nebo jsi?
3: Se celkou jsem chtěla ty Doors, protože jsem chtěla Rise of the Storm, protože potřebuji...
1: Tak sorry, no...
3: Jsem tam tančila právě, že dešťový tanec.
1: Jsi tančila, jo, přímo?
3: Skoro.
1: Jak skoro? Co to znamená skoro?
2: Jo, ale já bych ti to natočil. Něco se tady hejbalo.
1: Musíš to točit, ty vole. Jo, protože tady ty její vyjádření, že skoro tančila, nebo co dělala, musíš jo, to natočit a já to pak skritizuju, nebo to po případě pochválím. Ano? Já jsem takový porodce. Hele, miláčkové, tak, co chcete ode mě?
2: Hele, chtěl jsem u tebe od Metaliky Ožin zbážím, to jsme říkali, že nemáš. Pak ty jsi tam našel něco z roku 2004 a to je tvoje oblíbený, takže já to hraju pro tebe a pusti to tam ty.
1: Ježiš, ty jsi hodné, díky. No, je to záznam z koncertu Metaliky v Praze z roku 2004 z 1. července. Tohoto roku. Ano, a tam zazněly samozřejmě slavné skladby, ale Frantic, to je taková skladba, ty vole, já teď nevím, z kterého je alba, ale to je moje oblíbený album. Frantic je skladba, která je na Metaliku, takhle, já to řeknu jinak, patří k těm tvrdším. Opravdu k tomu nářezu uvidíme. Co jsi říkala, Monika?
3: Pardon, že jste na ten nářez právě, něco od podlahy.
1: Něco od podlahy. Ty chceš zase tancovat, viď? Na večer.
3: Tak já ji to natočím a pak ji to pošlu, jo?
1: Dobře, budu rád. Hele, děcka, tak se mějte hezky a pouštím Frantic živou nahrávku z pražského orchestru. Z pražského koncertu z roku 2004 Metallica, jo? Mějte se.
3: Hele,
2: to je
3: večer.
1: Čau, já taky díky. Nazdar.
4: And you have a big job to do on this song, all right? And I have faith that Prague will step up and be loud and proud Metallica friends, all right? So please, keep your eye on Lars. He's gonna show you what to do here. Hey! Snare, your job, hey, all right?

0: To žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: No tak to byly Scorpions, výtečná skladba No One Like You. Samozřejmě živě, což jste určitě postřehli. Tak a já tady mám další vzkaz tentokrát z e-mailu, ano, pardon. Tak zase není důležitý, z kterého zdroje to je. Ahoj Dané, už dlouho jsem neslyšel nic od starých dobrých Genesis. Můžeš prosím pustit něco z Genesis pro všechny nás pamětníky. Hezký večer, Lumor od kolečka autobusu. To je kód, že jo, to je. No, Lumor od kolečka autobusu. Lumor, to bude asi jméno, vidíte, a to kolečko od autobusu, nebude, že by Lumor byl na připoután ke kole autobusu a otáčel se v rotacích, ale asi zřejmě řidič autobusu, to všichni víme. Lumore, já ti pustím nádhernou záležitost. Teď jsem si tady bohužel odblokoval, jo, a je to zase pražský koncert Genesis. Pozor, z roku 2007, 20. června, což je, teď to nebudu počítat, ale my máme kolikátýho teďka, ne? Nějakýho 25. nebo co? Nebo 24. to je jedno. Takže to bylo před mnoha a mnoha lety, 2007. 2017, no nějaký, no hele, skoro 20 let, když to počítám takhle, že jo? No a Genesis tady koncertovali, to byl nádherný koncert. A já, Lumore, doufám, že se nebudeš zlobit, miluju skladbu od kapely Genesis, respektive Phila Collinse, Mama.

0: Jack Lee.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Tak to byl Peter Lipa a Blues Band živě, to jste asi postřehli. A já už mám Karlose na drátě. Nazdar, Karel.
2: Nazdar, ahoj, ahoj.
1: Nazdar, co děláš teďka takhle večer?
2: Grilluju, připravuju se na pětidenní túru za kamionem.
1: Cože?
2: Grilluju a zítra vyrážím do práce na 5 dní.
1: Za kamionem?
2: No, jakože řidič kamionu.
1: Jo, takhle. No, počkej, ale když... Tak seš v kamionu, ne? A ne za kamionem.
2: Já jsem si představil... Za volantem.
1: Že seš takovej... Jo, za kamionem. Za volantem, jo. Já jsem myslel, jako jasně, za kamionem, já jsem takový sportovec. Takhle vždycky, když vyjede nějaký kamion, tak já tam nastoupím a za kamionem běžím na túru. Fajn. A teď grilluješ kde? No už jsme to pochopili, samozřejmě, respektive já jsem to pochopil.
2: Doma.
1: A teď jsi doma, kde doma?
2: Doma v Chebu.
1: Doma v Chebu. To je hezké. A tam máš nějaký barák ze zahradu a grilluješ,
2: přesně
1: jo?
2: Přesně tak. Klídek.
1: Klídeček, ježiš, to ti závidím, ty vole.
2: A to seš...
1: A to seš tam s manželkou, s dětma, nebo co?
2: Přesně tak, mám vypučený od Agroví. Barák? Je tohleto trochový víc kousků.
1: Víc kousků? Jako dětí máte pučených, jako?
2: Ne, máme pučený jenom jedno, ale víc kousků dohromady, teda to je.
1: No to je jasný, kolik to je víc kousků, ty máš dvě a pučený máš jedno, ne?
2: Ne, půjčený mám jedno a čekáme pátý.
1: To si děláš, prdel. Pátý. Jako se svou ženou čekáš
2: přesně
1: pátý?
2: Přesně tak.
1: Ty seš mormon, nebo co?
2: Ne, nic takovýho nejsem. Ano, Myšánku. Teďka ne, prosím tě, zatíčko. Hned to bude.
1: Myšánku, nech tatínka, jo? Teďka chvíli. Tatínek si povídá s kohoutem v rádiu, jo? Tak. Pátý budeš mít, jo, to je hezký, ale zase na druhou stranu.
2: Tak to berem.
1: To je dobrý, ty vole, to je dobrý. A jaký je složení dětí?
2: Tři kluci, dcerka a teďka se necháváme překvapit.
1: Tři kluci, dcerka, no ta je rozmazlovaná, co? Staršíma klukama, to je mi jasný. Takže, jestli to bude ještě jedna dcerka, ale to by bylo vyrovnaný. Dvě dcerky, tři kluci. Ty seš borec, ty jo. Ha. No dobře.
2: Nebyl jsem v tom sám.
1: Jo, no, ještě.
2: Ti se zaslouží něco, ne?
1: Ne, no, teď ty vole, já jsem to pochopil, jako nebyl jsem v tom sám. Ještě jeden tam u toho byl. Ne, jasně, žena, no, jasně.
2: No.
1: Takže zdravím tvojí krásnou paní, že to takhle zvládla. To je skvělý. Hele, já mám rád lidi, kteří mají širokou rodinu. Já mám tři děti, taky nejsem žádný jako pičus, jako že bych neměl žádný. Jako, ne, pozor, teď jsem to řekl špatně. To je na každýho. Každý má svoji volbu. Chce mít děti, nechce mít děti, kolik dětí a tak dále. Ale znám to, že víc dětí, víc radosti, abych tak řekl. Ale samozřejmě víc starostí. A to ti nemusím říkat. Tak prosím tě, rodinný záležitosti jsme probrali. A teď k tvýmu přání. Co chceš zahrát?
2: Tak my jsme přemýšleli, že bychom si zkusili Pearl Jam.
1: Pearl Jam Even Flow. Já Even myslím, flow. Že pro tu, člověče, pro tu pohodu, jak tam grilluješ asi velkou porci, aby to, když máš tak širokou rodinu, tak pro to grillování to bude nádherný uklidnění, aby ses dostal do velký pohody, kterou určitě se svou krásnou rodinou máš, aby jsi dostal hodně sil do své práce za volantem kamionu. Hele, moc si děkuju, strašně jsi mě potěšil, protože z tebe je cítit a z tvý rodiny neskutečná pohoda. A to my všichni potřebujeme v téhle hnusné době, když to mám
2: přesně
1: takhle
2: tak,
1: říct.
2: Jo?
1: Tak fajn. Pearl Jam, Even Flow. Hele, měj se hezky, pozdravuj manželku a dědičky hlavně od Strejdy Kohouta. Tak jo, čau.
2: Rád. Ať ti to příjemně uteče. Čau.
1: Díky moc. Ahoj.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Tak to byly Stouni a živě Satisfaction. Stouni živě jsou opravdu výteční, protože jsou to vynikající muzikanti a ta jejich muzika z podstaty je velice energická a tak samozřejmě mají i taky takový oplňovák, jako třeba Lady Jane, že jo, a tak dále. Ale Stouni vidět živě a měli jsme tu možnost před desetiletími už vlastně, tak to je opravdu zážitek. Tak jsme si to připomněli. Já tady mám jedno přání. Ahoj, prosím, otvírák alba Made in Japan od Deep Purple z roku 1972. Díky, Mirek. Vysvětlím. Je to album skutečně, který je velice populární. Dá se říct, že se tím kapela Deep Purple dostala do světového podvědomí. Skutku to album je z roku 1972, jmenuje se tedy Made in Japan a jsou na něm, je to live album, to se nám hodí, že jo, to je jasný. A najdeme tam ty největší hity kapely Deep Purple. Třeba Lazy, nebo Strange Kind of Woman, nebo The Mule, Smoke on the Water, Child in Time a taky skladbu, kterou měl na mysli Mirek, která otvírala tenhle koncert, který byl zaznamenaný na tomhletom živém albu, tedy album Made in Japan z roku 1972. Highway Star.

0: Radio Beat. Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Tak jsem o tom přemýšlel, tenhle ten pořád bez lupenů v kotli. Když to tak skládáme ve spolupráci s vámi posluchači, tak vytváříme velice ojedinělej festák, kde jsou ty největší hvězdy s těmi největšími hity. Jo, to je jenom taková moje poznámka, o to je to zábavnější, to je jasný. Tak, další vzkaz od Máry. Ahoj, právě jsem osiřel v kuchyni a čeká mě skvělá noční. Měl bys tam něco od Judas Priest, ať mi práce líp ocípá, díky Mára. Osiřel v kuchyni a čeká mě skvělá noční. Co to může být? To si můžeme vyložit různými způsoby, že jo? Tak umyl nádobí Mára a čeká ho noční. V ložnici třeba, nebo já nevím. Nebo bude štípat dříví? No hele, já se v tom nebudu šťourat. Rozhodně ne. Ale Márovi vyhovím a pustím skvělej živák Judas Priest, skvělý pecky Painkiller. Víc snad vysvětlovat nemusím.

0: to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Tak přátelé, teď tady mám kolegu Bíťáka, na zdraví, já tě zdravím.
2: No ano, jako no.
1: Tak my teď hledáme sakra.
2: No já jsem právě chtěl, jestli by tam bylo něco od Prodigy, a pokud ne od Prodigy, tak od Clawfinger jako.
1: No tak já teď tady mám trošku makačku, ale jako v pohodě, já už nejsem nervózní, mně se tohle stalo mnohokrát, tak takže já si tady najdu, hele, budeme hledat, jo.
2: Matrix. Vrázky jako, jo?
1: No, nebudeme si dělat vrázku, rozhodně ne. Nebude. Proč bychom si dělali? Matrix, Prodigy, já vím, že tam ta skladba byla luxusní. Já jsem na tom filmu samozřejmě byl a kdysi dávno, už je to dlouho.
2: A mě se podařilo ten film slyšet v kvadru, jako.
1: Jo.
2: Pak jako bez kecu, jako jedno z prvních prostě jako v kvadru, a řeknu ti, to byl mazec, jako ten vrtulník, jako když to měl fakt osolené, tak jo,
1: tak ti to lítalo ti to nad hlavou, počkej, jo, tak já to zkusím.
2: Jo, tak, jako to byly první kvadra, jako víš.
1: Jasně,
2: jako,
1: hele, já si zkusím tady něco pustit, jo, a jestli to bude opravdu mít ten

0: rozhodně to není taková ta ústřední skladba od ty vole, pomoz mi s tím.
1: Ale já ti fakt nepíchnu, jako, protože moje angličtina je minus 5.
0: Ne,
1: pět,
0: o to nejde,
1: jako.
0: Ale interpret, tam je taková ta skladba Manson, ano, tam byla taková skladba, ale já teď mám od Prodigy z filmu Matrix připravenou skladbu a ta tam zazněla. Takže vacha, ty vole, jo, abys viděl. Dívej, jak jsem, hele, sleduj, jak jsem dobrý. Sleduj, jak jsem dobrý. Jasně, hele.
1: Sundávám sluchátka, jde to live, jako.
0: Jasně, díky, hele, měj se hezky. Pouštím z Matrixu Prodigy, jo.
1: Jo. Vítejte, čau, jako. Jo?
0: Jasně, čau.
1: Ahoj, zdraví, Jock z Uhelny, no.
0: Měj se hezky. Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz. Díky.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli.
1: No jo.
0: Na bítu.
1: No jo, kaťáci, no, tak to je jasný, že jo. Já jsem přesně věděl, že vás s tímhle živákem kapely Katapult potěším, ale mám tady jedno přání, který je zvláštní a mě milý, musím se přiznat. Protože Jarmila tady píše, jestli by nešlo zahrát z živáku kapely Yes z roku 2001 Symphonic Tour. Tam jsou, dá se říct, jedny z nejslavnějších skladeb kapely Yes se symfonickým orchestrem, což je opravdu přenádhera, protože víme, že kapela Yes, art rocková kapela, progressive rocková kapela, tak ta si o ten symfoniák přímo říká. Takže Jarmilo, prosím, děkuji, že jsi mi napsala tenhle tip a já jsem vybral z tohoto alba Symphonic Tour skladbu Close to the Edge. Tak, správně řečeno, což je moje oblíbená deska od kapely Yes. A tady tahle ta nádherná skladba, titulní Close to the Edge, se symfonickým orchestrem. Dál snad nemusím k tomu nic poznamenávat. Tady vám to pouštím.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Přátelé, všimněte si jedné věci, že ty špičkový kapely, jako jsme slyšeli třeba Police nebo Inexis, tak opravdu ty špičkoví muzikanti dokážou nahrát desky, živý desky, které jsou opravdu technicky velice vycizelovaný, jako ty studiovky samozřejmě, a ještě navíc přibírají takovou tu atmosféru toho živého koncertu. Já si právě vážím těch muzikantů, těch špičkových světových muzikantů, jak dokážou hrát živě úplně stejně jako v tom studiu. No to je jenom taková poznámka, jak jsme ten celý večer dneska sledovali a poslouchali, tak to má opravdu skutečně úroveň, která potvrzuje ty moje slova, že ty špičkoví muzikanti hrajou fakt skvěle. Tak, kolik máme? 23:53. Končíme v živácích, protože nastává večerní program nebo noční program Rádia Beat. A já bych vám chtěl pustit skladbu, kterou mám hrozně rád. Je to živák a já mám rád Hutchinse, tedy frontmana, zpěváka kapely Inexis. Ty jejich písničky jsou prostě úžasné, nebo ty jeho, nebo jejich, to je jedno. A By My Side je moje oblíbená, tak doufám, že vás nějak neurazím. Myslím si, že vás to potěší. Dan Kohout vám přeje dobrou noc. Je 23:54, tak se tak trefíme do té půlnoci. Tak, pojďme na to. Hezký večer. Přeju vám krásnou noc. Možná i milostnou, že? Ale to už je jenom na vás.
2: Exit song, called By My Side. No waving and no cigarette lighters, please.

0: Večer, vítáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a mým milým hostem tady přímo u nás ve studiu Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích je muzikant, zpěvák, hudební producent, tvůrce hudebních videoklipů, výtvarník a také autor hudebně výtvarného projektu Pan Lynx, Michal Skotěpa. Ahoj Michale.
1: Ahoj.
0: Rád tě tu vidím, víš, že jsi tu byl naposled, Michale.
1: To jsem byl ještě malej.
0: No, před třema rokama, když si ještě teprv pana Linkse měl jako, ne v hlavě, ale teprv se jako mi chlubil, že si v sobě našel to zvíře.
1: Což zvíře jsem v sobě našel už jako asi dřív, ale nevěděl jsem furt, že to je ryz, že jo.
0: No. Jasně, ale jaký bych byl já zvíře?
1: Šišmarja, muflon.
0: Muflon, jo, hezky. Tak když jsem věděl, že prase, tak
1: to... Ne, no, muflon je dobrý.
0: Muflon je dobrý.
1: Muflon dorazí na každý koncert.
0: Hele, my bychom mohli říct, to mě přijde docela zajímavé, kde jsme se teďka potkali, kde jsme si to domluvili. Pamatuješ si to?
1: No, jasně.
0: Co to bylo za koncert?
1: Viděli jsme se v klubu Sasazu, kde si myslím, že jsme ani jeden z nás nikdy nebyli, jestli si to pamatuju dobře.
0: Bo ty jsi tam byl na něčem. Já jsem byl, no, ale to je jedno.
1: Já zatím
0: ale ne, čem
1: protože
0: jsem
1: myslel, že je to Líza, no, ale byli jsme tam člověče na Sofii Izele, ano, jestli ano. To tak můžeme říct, no. Ví divoký děvče, který by člověk nechtěl mít doma, ale jsem tam se s ním jako vidět by mohlo být zajímavý, no.
0: No totiž to je, já to mám docela rád, takhle objevovat, je 21, že jo, no. Jako, že to s tou muzikou třeba není úplně až tak špatný.
1: Není, ona je totiž jako obrovsky jako nadaná. A zjistil jsem, že je i dcerou jako rodičů takových těch hodně jako bohemských jako umělců, který asi vedli k té spontanitě a k tomu, aby si dělala, co chce. A oni všichni, oni furt, že je feministka, že je hrozný zvíře a že je samoučelně taková pekelná a podobně, ale mně přijde, že ona je, že se jenom neštítí ukazovat takovou tu grimasu vlastně, takovou tu stinnou stránku člověka, kterou když dáš spontánně ven, tak se vlastně očistíš a ty děcka mladý a holky, který tam ječeli, že jo, takže jsme museli mít špunty, tak prostě to žerou a vidí v tom jako smysl, což mě těší, protože ten Lynx je vlastně o podobných věcech v tomhletom.
0: A ona nás muže tam zdravila, jako že hello brothers, říkala, že jsi tam moc nebyl.
1: Brothers, já jí dám brothers. Jasně.
0: Mě říkal i ten, co jsem měl akrošku od Ondřeje, tak mi říkal, že tam budu bezesporu nejstarší, což jsem asi byl, ale myslím, že pak byla pauza 20 let, pak jsi byl ty.
1: Jo. Ne, bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: No hele, asi můžem takhle na úvod, neříkám, že zrovna tu Sofii, ale něco dát, nějakou muziku, tu u mě vybírá host a může to být samozřejmě něco tvýho nebo něco, co máš rád, je to právě jenom na
1: tak
0: tobě.
1: O mě se ještě bavit budeme, abych no tam tu Sofii dal nějakou klidně, hele, to je dobrý nápad.
0: Jo, nějakou.
1: No tak, dáme jí.
0: Ty, aby se nebáli být.
1: No, kdo se bojí, musí do lesa.
0: Ano, pan Lynx. Dobře, tak já tam nějakou vyberu a po ní pojedeme dál.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byla Sofia Isela, kterou jsme viděli spolu s Michalem teď nedávno, tady v Sasazu jsme se tam potkali. Pak jsme si dlouho povídali, jsem si říkal, kdyby jsme předtím nebo potom pustili nahrávání, tak jsme to měli hotový, protože no, jsme tam všechno probrali a teď to bude těžký. A ty jsi byl, člověče, teď jsi mi vyprávěl, že jsi byl teď v Berlíně na nějakém koncertě, to mě řekni, co to bylo.
2: No, já jsem kluci z Rock for People a kluci z Rock for People, Michal Tomes, vlastně, že jo, celý velký šéf Rock for People, měl jet s ostatníma lidma z týmu na Fleaho z Red Hot Chili Peppers do Berlína. Ovšem stalo se to, že ho Mardy pozval na poslechovku nový desky Fixy a on nějak mu slíbil, že tam dorazí, jsem dostal lupen já a jel jsem autíčkem s nima hezky, užili jsme si, to bylo to skvělý. No a bylo to fascinující v tom, že ten Flea, že jsou legendy a legendy, protože tenhle chlap, když od něho stojí člověk tak daleko, já, jako já od tebe teďkon jsem byl, jo, tak jsem opravdu z něho cítil, co to je za duši, jak je to vlastně nabitý, lásky plný, věčný dítě, prostě to je, neuvěřitelně si to dovolil všechno, si to užít, je to, žije ten život, je to velký vzor pro mě, já ho odmala jsem ho kreslil, ne pod lavicí, ale na lavici při hodině, čehokoliv prakticky. A měl jsem všude přezdívku, když jsme hráli s klukama hry na počítači, tak jsem měl přezdívku Flea vždycky, on byl pro mě absolutní prostě jako vzor, takže to pro mě byl takový full circle moment. A pak jsem letěl do Baťohovy, tak jsem dvojvinyl Linkse, protože on má rád vinily. A myslel jsem si, že budou mít děkovačku, že se ukloní a půjdou, takže mu to narvu prostě z první řady. A nakonec se neuklonili, mávli, zatáhla se opona, tak jsem prostě mrsknul dvojvinyl pod oponu a děj se vůle boží, takže nějaký bedňák teďkon poslouchá Linkse česky a má k tomu pár hezkých obrázků.
1: A nebo si to uložil, hele, a jednou to bude mít ještě větší cenu než teď někam. Ne, no tak to můžem to vlastně říct klidně hned, jsem myslel, že toho Linkse si necháme na pozdějc, ale já jsem si to prohlížel, ty jsi mi to říkal, máte úžasný LPčko nový.
2: Jo, jo.
1: 2 centimetry si říkal, že je vysoký.
2: No, 2 něco.
1: Mě to totiž hrozně baví, když někdo nejen, že natočí muziku, to dělá kde kdo, ale že si pak s tím takhle pohraje. Třeba škoda, zrovna tady i můj kolega z rádia Dan Kohout vydal taky krásnou desku a vydal jenom na takovém CDčku v takový té pošetce. Jsem říkal, že škoda, to musíš těm lidem, když...
2: Já tomu říkám vizitka těmhle věcům. To jako dneska už je jenom vizitka, protože já mám rád věci jako ve hmotě. Já mám rád věci, když jsou jako hmotný. Pro mě i určitým druhem týhle hmotný věc je ten videoklip, takže já si vyhraju s videoklipama, já si vyhraju s tím vizuálem, všechno si to kreslím, všechno si to dělám. Mě s tím pomáhal Dan Kurz, že bývalý tě zpěvá Kurtizán, teď už zase je Fatary Terror a jezdí a tak, a to je skvělý grafik, který pro většinu české scény v posledních letech udělal minimálně v kapelním světě dost jako krásných obalů.
1: Ten to taky nedávno byl úplně.
2: A je hrozně fajn a mám ho jako rád, je to citlivý takový jako introvert, který žve jako málo, kde je to hrozně zajímavý týpek. A tak mi jako pomohl s Linksem vlastně i s tou deskou předtím, že mi jenom pomohl to správně připravit pro tisk, takže mě vynadal, co všechno jsem udělal jako totální pankáč, ale je pravda, že já to kreslím rukou ty věci, já to dělám všechno, i písmo jsem si udělal vlastní a celý ten dvojvinyl, protože jsou to obě desky toho Linkse, tak je jako máš první desku a když ji otočíš vzhůru nohama z druhé strany, tak koukáš čelně na tu druhou a když to otevřeš uprostřed, tak jsou proti sobě vzhůru nohama ten prostředek, že jsou to obě ty desky, jedna se jmenuje, že kdo se bojí musí do lesa, druhá odvrácená strana lesa a vlastně ke každému songu je tam artwork, který jsem nakreslil pastelkama a lihovkama a přes ten artwork leží pauzák poloprůhledný s textama a kdo tam co hraje a tak dále.
1: A ty jsi mi i tenkrát, to jsi zase vyprávěl, že tu první desku budeš vydávat v nějaký dřevěný, v dřevěném futrále, to máš povedilo. Taky ještě, to jasně, se pořádá.
2: Ještě pár kusů máme, no.
1: A to je na tvém webu jako e-shop.
2: To je jenom panlinks.cz. No, tohletou dobou, kdy se bavíme, tak už by to měly být regulární takový jako jednoduchý stránky, že já jsem ten web jako neřešil celou dobu, ale ono je dobrý, jako ať lidi mají někde koncerty pokupě a e-shop a tak. A takže tam se můžou dozvědět o koncertech, je tam rozkliklá e-shop na sítě a tak dál. Ale máme ten e-shop docela jako na 3 roky fungující, kapelu je docela, bych řekl, bohatý, no.
1: A vy jste měli křest teď v březnu, že jo, té desky, to bylo v Lucerna Baru.
2: V Lucerna Baru a byl tam sama David Koller a Roman Holý a Varťák, že jo, Tomáš, který vlastně David Koller o něm dopředu nevěděl a on říkal, neříkej mu to. To bylo hezký, no, takže se potkali v backstage, to bylo pěkný.
1: A s Romanem to si musíme přihřát polívčičku, no. Ty jsi tady, když jsi byl,
2: no.
1: Před těmi 3 lety, tak jsi tady pouštěl toho pana Linkse v premiéře a Roman Holý jel v autě, poslouchal,
2: ano.
1: A na základě toho ti zavolal, vznikla spolupráce,
2: jasně,
1: že?
2: My jsme se znali, ale víceméně je pravda, že tam ho trklo, že bych mohl zpívat asi v těch jarech jako za Rana. Protože on byl na prvním koncertě, Roman.
1: To s těma JR to klidně rozveď, to nemusí býťáci vědět.
2: A tam byl krásný moment, my jsme v Akropolis měli první koncert křestní první desky, kde právě byla i ta dřevěná edice, že jo, s kovovou fleškou uvnitř a tak. To byla megalomanie vlastně, to byl koncert, který jako byl nadimenzovaný jako koncert kapely po 10 letech pomalu a my jsme ho vykopli jako první, měli jsme tam Michala Kocába a podobně a Roman Holý se tam přišel podívat do publika, ten Varťák tehdy taky vlastně ani jsem o něm nevěděl a Roman, když mi volal předtím, než tam přijde, tak říkal no hele, já říkám, Romane, chtěl bys si na guest list? No tak promiň, ale teď si mě urazil. Samozřejmě, že si koupím lístek. A říkám, jo, a Romane, tu desku si chceš, jak jsi ji chtěl, tu si chceš koupit, anebo ji chceš jako darovat? No tak teď si mě urazil po druhý, protože tu samozřejmě chci darovat. Typický Roman prostě.
1: No, ale to je u muzikantů jinak zajímavý, že vlastně ušetřejí za vstup, že píšou všichni na guest list, znají se s producentama, dostávají desky a ty srdcaři, ty dělníci, ty si to musí
2: kupovat. No počkej, ale já jsem mu ten, jak nám křtil ten dvojvinyl, tak já jsem mu dal, od Merče jsem nechal přinést nějakou, nevím, asi 40 něco číslo. A on říká, no počkej, to nemůžeš myslet vážně. Teď já a vinily a takhle. A já říkám, dobře, tak jsem prostě odběl a řekl jsem, přineste nejnižší, co máte. A mu přinesli 4 prostě. No, takže Roman vyhrál docela.
1: Kdo má jedničku?
2: Jedničku má Šváb. To je Filip Švábera, to je můj velký kámoš a je to člověk, který i hostuje vlastně na té desce v písničce Jde to s tebou do kopce, na té poslední desce a je to takový metalový guru český, teď bude taky dělat svůj podcast, všichni ho v té scéně znají klubový a je to člověk, třeba Hentai Corporation, když měli ten klip s těma bobrama na Equilibristic
1: Rides. Já to znám, ale můžeme nasměrovat býťáky na YouTube.
2: Šváb byl první, který si vzal tu masku bobra prostě, celý se slíknul a běhal po lese a když to křili v Akropoli, tak byl v první řadě ve stejným kostce. To je zvíře, který já miluju, toho člověka. No a když jsme vydali první desku, tu dřevěnou, tak on byl první, kdo si za 11 litrů koupil to číslo 1 do půl hodiny a teďkon si koupil tu první desku zase a to tam zpívá, jo. On je takhle jako takovýhle srdcař. Tu si koupil a pak mi řekl, prosím tě, příště na tom startovači jenom zadej Švábe tohle, že mám pojmenovat tu cenu. Tak já to normálně příště udělám, až budeme vybírat na něco.
1: Ale dáme teďka něco z toho určitě, teď nic jiného nemůžeme, tak vyber jakou a budeme pokračovat.
2: Meta Mega Mastítko od JAR.
1: Takhle teda jo, dobře. A to jsi zpíval s nima, že?
2: To jsem zpíval.

0: Scott Epa je mým milým hostem na rádiu Beat. Dneska to nemá žádný scénář, jsme si řekli, že si budeme povídat, co nás napadne. Samozřejmě, to, že to nejvíc směřuje k Michalovu projektu Pan Links, ale já se tě zas musím, teda odbočím malinko, se tě zeptám, jestli si vzpomeneš, co jsi dělal o tom, o velikonočním víkendu teďka.
1: O velikonočním víkendu. Počkej, co jsem dělal?
0: No si, vole, zpíval Ježíše, ne?
1: Jo, takhle, no to bylo krásný, ano.
0: Já jsem tam byl.
1: No tak... jo, no, Vašek Noit, že jo, Barta mi
0: píše. V hudebním divadle Karlu.
1: No jasně, mi píše ráno v 9 hodin po tom, co jsem po velmi dlouhý době si dovolil si trochu zapařit a jít spát ve 4. Tak v 9 ráno prostě zpráva, že je úplně bez hlasu a že potřebuje, abych zaskočil Ježíše za něj. A říkám, kdy? A on říká, dneska ve 3 a v 7 a zítra ve 3. A říkám, no. A jak jsem měl v opici takovou dosa, říkám, tak jo, tak dám Ježíše. No 5 let jsem to nespíval v tom Karlíně, ale jako dal jsem to. No, a ty jsi byl takový zvíře, že když jsem to jen tak ze srandy pověsil, že je to stejně vyprodaný jako na ten, viď, na Facebook, tak si z toho všimnul a přišel si, což teda si to hrozně vážím, že do toho šel, no.
0: No tak já jsem takový, jsem tím známý, že jsem takový ultras přes Jesus Christ Superstar, teď se jedu do Londýna na novou premiéru, na premiéru, na třetí koncert po premiéře, Sam Ryder ho tam bude zpívat, tak
1: jasně,
0: se těším.
1: Jasně, vím.
0: No a je tě trochu i podobný, to mi říkala ta Hanka Gasseldorferová bubenice, že to vypadá jak skořepá. No a nicméně jsem viděl, že tam seš ty, říkalo, to musím ho jít podpořit, a to bylo fakt vyprodáno. Díky. A jak jsme si o tom tak jako psali, tak jak fungují ty, jak se to jmenuje, ty, no ten...
1: Jakoby bazary, dá se
0: ne,
1: říct.
0: Ne, ono je to, že jsou ty algoritmy, že jo, že jak si o tom chvíli píšeš, tak najednou mi tam vyskočilo, prodám, jsi, jako,
1: no,
0: že
1: prostě, perfektní.
0: Tak jsem si koupil od někoho dokonce nějak levněji a hned od těch 3 jsem šel. Jsem
1: to je super, podívat. No, já jsem rád, jo, já to miluju. Já jsem byl nostalgický, protože já jsem toho Ježíše začal hrát v Karlíně ve 23. Dokonce museli na tu produkci že Webrovi a ostatním posílat mě jako nejmladšího Ježíše na světě vůbec, jestli to můžu zpívat v tomhletom věku, a oni to odsouhlasili podle videí, že jo, tehdy jsem tam v triku Nirvana roztránejch nějakých kraťasech a zpíval jsem to pár let.
0: A oba si zpíval, že jo?
1: Oba, no,
0: jako ten Barta, ten taky zpíval oba.
1: No, Dan si mě tehdy pozval domů přes vlasenkářku, maskérku z Karlínského, Jarmilku Kamínkovou, která dělala i starou spirálu tehdy, tak on jí zavolal, že jako by mě chtěl vědět, jako kdo jsem, a že jako mladýmu teleti by mi mohl poradit pár věcí k tomu, jak můžu toho Jiráše zpívat a podobně, čehož si jako hrozně vážím, protože Dan je velmi specifický, je to dost takový jako introvert. A já jsem byl úplně nadšený, protože jsem uměl za boha vodek živa, že jo? No a tahle spojka, vidíš, se dostáváme oslým ústem k tomu, že když si Dan odbouchnul ucho, jako

0: loni,
1: ano,
0: inýrem, tak já, který jsem si odbouchnul ucho inýrem asi dva měsíce předtím, tak mě zavolal Roman Holý, jestli za něj nechci VAR dočasně zpívat vlastně jeho party. Takže já jsem si narval špunt do ucha, naučil jsem se asi hodinu a půl dlouhý repertoár a s Ondrou Rumlem a Tereskou Černochovou jsme vlastně vykrývali Danovi party a potom dokonce se stalo i to, že vyhodili pana ministra kultury a já jsem druhý den na Krásných ztrátách zpíval koncert jako za něj vlastně, nebo nevím, jestli druhý den, ale hned ten další koncert jsem zpíval za Dana i za něj.
1: Takže
0: to bylo docela vtipný, protože jsem vlastně musel, Tomáš ty odpověď, že jo, a Mr. Debolina, jo, a jako Mr. Debolina pre Italo Franco řekl, kdy Miloka trochu, co tu pije dobytek,
1: Franky Kolmelína,
0: už mi zjí pryč Čehanka, a teď jsem to navazoval na sebe. Hele, to bylo jako, to si nemůžeš dát ani pivo.
1: No. Teďka pobavilo mě, tady na sociálních sítích, na Facebooku měl Milan Špalek, tam měl, že si stejně myslí, že to je od toho Klempíře, no od jaru jako...
0: Čel jsem to, Milan je Bůh, prostě Milan je skvělej.
1: že je to stejně jako no. For, že tam určitě se, že z toho, já je udělají novou desku, no, že no, se no, tam no. Infiltroval do politiky.
0: Včera mi volal Milan Cimfé, jo, uděláme kontroverzi, včera mi volal Milan Cimfé, že vystrkují drápky kabáti, že už s ním pomalu pracují na nějakých maličkostech, takže jsem na to zvědavý, co z nich vyleze, jakože nějaká nová muzika. A jinak Milan Špalek je teda, to je, já když jsem produkoval Kabatum tu poslední desku s Milanem, tak to byla obrovská škola, protože jakkoliv jsou Kabáti považovaný za takovýto český dědictví kulturní, jakože prostě pivo a párek, tak oni jsou vlastně svým přístupem k tomu, jak to dělat všechno, jenom ne český. Oni jsou strašně poctiví, strašně všude a furt je chci vynášet a chválit a hrozně si vážím té zkušenosti, kterou jsem s nima měl. Protože ten Milan napíše pomalu 60 písniček nebo kolik a na tu desku se jich dostane jenom, že jo, zlomek a řekne, hele, já jsem... Celý jsme to dotáhli, udělali jsme to, já jsem ráno vstál a nehrálo mi to v hlavě, tak jsem to vyhodil. Jo, on je fakt takhle přísný na sebe a jo.
1: Zase něco dáme a zase buď to tvýho nebo něco. Ale nějakého toho
0: Linkse
1: stihneme. Měli bychom
0: dát nějakýho Linkse, viď, konečně. No. Ale zase můžeme lidi napínat, že když ho ještě neslyšeli, tak když jim teďkon dáme, počkej. Já vím, co dáme. Dáme písničku, a to řeknu rychlý příběh.
1: Povídej.
0: Špalek Milan říká, hele, mám tady písničku na novou desku, nelíbí se mi tam riff, ale máme natočenou basu, bicí a zpěvy s textama. Slož do toho riff. Takže já jsem složil riff, nahrál jsem ho na kytaru a oni řekli, nech to tam, je to dobrý. A jmenuje se to Zatovolený Japonec. Tak to půjde.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byl zatoulaný Japonec. Vybral ho Michal Skořepa, můj host, a mě zrovna, víš o tom Japonsku, víš, co mě napadlo, ale ještě tak mě oprav, jestli to je, není blbost, ale že zrovna celkový takový to výtvarno, grafika, ta filozofie pana Linkse, že by mohla hodně fungovat se na tom japonském nebo azijském prvu.
2: Mám husinu po celém těle, protože to v sobě žvejkám od začátku, co to dělám. Já cítím, že bych toho Linkse chtěl, první místo, kam bych šel s tím ven, je Asie, protože já miluju Miyazakiho, mám rád ne takový to pokémonský anime, ale takový to starý právě, jo, jako i tu asijskou kulturu, oni jsou hračičky, mají rádi věci, které jsou pro ně exotické a zajímavé, a myslím, že by to tam mohli jako docela dost ocenit, a rád bych hrozně tímhletím směrem šel časem, takže to strefil úplně přesně. No.
1: A oni jsou tam hlavně, že když třeba něco je zajímá něčemu, jako podlehnout, jeho zajímá jako že pak jezdí
2: za tím
1: po celém světě.
2: Já myslím,
1: světě.
2: Že teďkom docela časem už, co budu dělat s Linksem další věci, že momentálně nejenom, že mám jakoby naprosto přesný plán na další dvě desky, které budou zase dvojdeska, ale mám teď už plán i na tu další třetí, jako zatím, jo? Pátou vlastně už. Hrozně to jde jako samo celý. A myslím si, že už pomalu začnu s titulkama taky, no. Že už začnu tam házet česky, anglicky, ať to trochu otvírám. Neříkám, že budu dělat anglický songy, to zatím necítím, protože já myslím, že u toho Linkse je hrozně důležitá jedna věc, o který už jsem párkrát mluvil, že když píšeš na český texty, protože u Linkse já začínám od textu většinou, tak je tam hrozně silný to, že ta čeština má svoji melodiku, to má svůj vlastní, vem si Janáčka, tak ty jeho nápěvy a všechny tyhle ty věci vycházely z moravský mluvy, která měla svoji, to zpívalo samo už o sobě nějakým způsobem. A kdyby si to napsal nejdřív na svahelštinu, nebo šel jenom po melodii, která se mu líbí bez oléru na zpěv a text, tak to vůbec nemá tenhle rukopis. A mě u toho Linkse hrozně baví, že kdybych třeba u Stroj, u té bývalé kapely, co jsem měl první, že byl všem Mayerem a tak, tak tam jsme skládali riffy ve zkušebně, já jsem si s tím pak zalez, udělal jsem si svahelsky na to nějaký nápěv, nějaký melodie, a pak jsem tam rval horko těžko texty. Nějak to zaklaplo, protože jsem si s tím dal fakt práci, takže to působilo přirozeně, ale nic extra novýho tím nevymyslíš, protože už tohodle druhu melodii a muziky je hodně. Ale v té češtině, když kombinuješ vlastně grunge s pianem, který je jak od světýho Debussyho a vlastně tou češtinou, když to celý dáš dohromady, tyhle ty jakoby věci, tak tím vznikne fakt novotvar něčeho úplně jiného. A já jsem v tom hrozně šťastný, protože mě to umožňuje zkoumat muziku, kterou jsem sám nikdy neslyšel, a vlastně ji vytvářím. A když potom by se tohle mělo dostat třeba do zahraničí, tak třeba Ellen Johannes, u kterého jsme točili 2015 desku se Stroj Like It or Not v LA, který byl producent Queens of the Stone Age, hrál s nima pár let, hrál Dan Crooked Vulture s Davem Grohlem a John Paul Jonesem a Joshem Homem hrál, měl kapelu Eleven, že, se svojí ženou Natashou a tak dál. Tak to je legenda absolutní. Založil Red Hot Chili Peppers, podívejte se, no já to nebudu
1: dostávat,
2: to si každý najde, jo, ale, a, nebo kdo bude chtít, kdo hledá, najde.
1: Jen povíde, já tě nebudu skákat do těch.
2: No ne, ale já spíš chci říct hezkou věc, že já jsem si teď pustil konečně ten dokument o Red Hot Chili Peppers o těch začátcích. Our Brother Hillel se to jmenuje, tak Ellen Johannes založil Red Hot Chili Peppers. S tou,
1: no,
2: jako
1: ale to byl
2: skladrou.
1: Původně boční projekt, ne?
2: Byl to jeho boční projekt vlastně. No ne,
1: že on nějak ten Kiedis recitoval na
2: to bylo
1: na
2: tak,
1: tom,
2: no. On udělal Anthem kapelu, kterou přejmenovali na What Is This a dostali jako možnost jako label všechno a Anthony Kiedis jim předskakoval, jakože je uváděl. No a jednou nějaký kamoš mu řekl, hele, udělejte jako forek, že před tou kapelou jako vystoupíte. A Anthony prostě mu tu kapelu nechci říct ukrad, ale ta energie se tak znásobila a celý to šlo tak dopředu, že vlastně vznikla vedle toho vedlejší kapela Red Hot Chili Peppers, která je dneska jednou z nejslavnějších na světě, no. Prostě Akides je hrozný zvíře, on mi volnem vyprávěl takové věci, které já tady vůbec ani nemůžu říkat, jo. Ale jsou to neuvěřitelné věci. Vogrolovi mi řek jako věci, ale to jsou takový masakry, to fakt nemůžu ani říkat, to, já jsem mu to slíbil. Ale to jsou fakt věci, že najednou zjistí, že všechno jsou jenom lidi, no. Ale co je krásný, že ten Alan, teď ani nevím, kudy jsme se k němu dostali, ale důležitý tam je, že se mi podařilo ho chytit na evropském turné ve Francii na dálku, že do písničky Dokola zrození, která poslední se dostala na desku a finalizovali jsme ji týden před tím, než jsme ji hodili na Spotify. Tak Dokola zrození, tak tam Alan hraje kytarový solo.
1: Já jsem tě nechtěl skákat do řeči, ale k těm textům mám dvě věci. Jedna teda je, že mám...
2: Jo, a promiň, už vím, promiň. No. A Alan byl ten, který mi řekl, s tímhle můžeš dobít svět paradoxně mnohem s nás, nebo zajímavějším způsobem, když to bude česky a bude to mít tu zajímavou melodiku, než když to bude další anglicky zpívaná věc, která se drží něčeho, co už lidi znají.
1: To ano, ano, to vlastně ti můžu... To jsem chtěl říct, to potvrdit, že třeba jsem tady měl i nebo znám muzikanty z českých kapel, který hrajou v zahraničí, tak si to hodně udělali do angličtiny a vždycky největší úspěch mají, když zpívají česky. A i když mají na merči CDčka nebo desky, tak tam chodí ty fanoušci a říkají, je to ale v češtině, v angličtině to my nechcem. To my si můžeme tady koupit pohromadě. Spoustu jiných, ale my chceme, aby super. To bylo zajímavé. To je jedna věc. A tak jsme si teďka vlastně zanotovali, že si myslíme to podobně. A druhá pak je, jako se třeba říkalo, že Karel Gott umí zaspívat i dlouhý k, tak u tebe mě překvapilo, já docela ty texty jako studuju, že jsem je taky dělal dlouho, nebo občas i něco píšu a že právě jak jsem mluvil o té svahilštině, tak tam je docela jako kumšt udělat ty dlouhý na dlouhý. A ty tady u toho pana Linkse hodně, ale hodně používáš to, že máš krátký na konci a zpíváš, jako zní to docela dobře, ale proč to je? To je jako záměr, nebo...
2: Půdový, ale já mám konzervu na piano. Já mám,
1: ale je to dobrý, já to neříkám
2: skladbu,
1: jako
2: tyhle
1: jako
2: všechny
1: špatně,
2: věci. Já tu půdovost dávám nad všechno, takže já vlastně nevím, co dělám, když skládám. Já jenom vím a cítím, že je to dobře. A potom, když to udělám, tak ta geometrie celý té věci najednou zaklapne a já vlastně, když se v tom potom hrabu a klukům z kapely třeba výjíždím stopy a učím je vlastně co, protože já je to učím přes videa a podobně, je to snaží než přes noty. Já vlastně noty nikdy neměl rád moc. A chápu, že jsou nezbytný, ale nemusím je, no. Tak prostě teprve zjišťuju, jak to vlastně funguje. Jsem toho spíš svědkem, ale tak já si taky neberu kredit za to, že to ono to odněkať chodí. A teď jsem byl na tom Jacksonovi, na tom filmu.
1: Na tom filmu.
2: Pohádka o Jacksonovi, ale fantastická za mě. Já prostě jsem brečel u toho asi dvakrát, jak mě to dostalo. Jako tou silou. A paradoxně jsem brečel u těch míst, kde prostě on jako jede naplno, jak tančí a tohle, říkám si, to je geniální, prostě jenom ten proud té geniality, který tam je otisknutý. A no vidíš, no, ADHD, zase nevím, co jsem říkal, na co jsi se ptal.
1: Tak můžeme dát muziku a pak to někam se
2: jo,
1: posune
2: jo,
1: jinam.
2: Ale
1: tak
2: to, něco. Bylo, zrovna něco, co jsem chtěl. Tak jo, si, no, jo, povídej. Říkal, když to musím to čapnout, tu inspiraci, protože jinak to pán Bůh dá princovi.
1: Jo,
2: a to tam bylo, a to je vlastně hezká věc, takže já jenom chci říct, že vlastně já to stahuju odněkať to chodí a já si za to neberu úplně kredit. Já si beru kredit za to, jestli jsem se dokázal otevřít, abych tu věc propustil dovnitř a nebo ne. A někdy právě tyhle ty divnosti a textové divnosti, já se nepovažuji za nějak jako extra textaře, ale u toho Linkse mi to jde samo a taky to dostávám zadáčo. Kdybych dělal nějakou solovku jinou, Michal Skořepa, a nebyl to Links, já vůbec nevím, jak to dopadne a jestli to bude takový.
1: A u tebe by se trošku nabízelo, jak jsme viděli v Pride tu Sophie, Sela, musíme říct, že to bylo vlastně one woman show a hrála na všechno, že hrála na kytaru, na housle, na basu a ty umíš taky téměř na všechno.
2: Jo, tak
1: i na bicí,
2: jsem
1: si
2: to natočil
1: umíš,
2: celý
1: že?
2: Tu desku prakticky, no. Mám tam
1: je to v tom jednom klipu, je to vidět, že hraješ.
2: Jo, všechno, jo. No na bubny neumím. Jako
1: ale seš tam jako, že na ně hraješ.
2: Teda. Na bubny jsem nabubnoval to Dokola zrození právě, kde hraje ten Alan Johannes. Tak i když je to nejvíc netradiční písnička od Linkse, tak možná bychom ji mohli pustit.
1: Jestli tě to víš, co neláká udělat někdy takový one man show, jakože by takový turné po malých klubech, víš, že to mohlo být v tom případě hodně zajímavý.
2: Možná
1: jako, no,
2: možná že, jo, možná že, to udělat, to je dobrý nápad. tam ti tam ty jemy.
1: Dobře, dobře. Tak teď, co jsme to teda vybrali? Teď
2: dokola zrození.
1: Dobře, šupný tam.

0: hledáčku Jirky Rogla na rádiu Beat.
1: Tak to byl pan Lynx, nejen kapela, ale projekt alter ego mého jmeného hosta, jimž je Michal Skořepa. My jsme se, člověče, když si furt mluvil o tom jako v minulém čase jako mladý, nadějný a tak dále, ale ty máš, člověče, pozejcí narozeniny, koukám. Dneska je 23. června, takže pozejcí, takže všechno nejlepší dárek teda nemám, jsem si toho všem. No ale co je důležitý, ty máš poslední narozeniny, kde máš tu trojku na začátku, je? Příští no. Rok už to bude to, budeš už nějak jako se ohlížíš, rekapituluješ, nebo to bereš furt, že je to pohodička?
2: Já beru vlastně ten život spíš jako takový soubor jako lekcí a období. A každý období má nějakou svoji lekci, takže v každém tom období přichází jako jiný lekce. Jo? A já tím pádem teďkon to, co jsem se doposud naučil, je, že ohlížet se nebo dívat se dopředu je něco, čemu, když budu dávat energii, tak se připravuju o tu lekci, která je teď a tady, to je vždycky v té přítomnosti v podstatě.
1: Jasně, no.
2: To znamená, jestli jsem si nadělal nějaký průsery v minulosti, tak je jenom přítomnost, která mě může pomoci vyřešit. Jestli si chci nadělat nějaký průsery v budoucnosti, tak si je nadělám tím, jak s tou přítomností budu zacházet. To znamená, že jsem pořád teď a tady, a pak tady najednou nebudu, no. Jak říkala Chytilová, chlapi, že jo, prostě ženský celulity na tohle, to všechno a chlapi z ničeho nic chcípnou.
1: On právě, že vypadají furt dobře, a najednou
2: chcípnou. Tak uvidíme, kdy se to stane, ale beru všechno jako, že je zajímavý vnímat ten čas a ten život, když jsem žil třeba od narození do nějakých 10 let, tak mám dneska pocit, že to bylo třeba 70% toho života času. A teď mám toho 8letýho kluka, že jo, Alího, který v písničce Plastosauři se mnou je jako host na jako poslední.
1: Máš jednoho syna, jo? Jednoho synka máš?
2: Jednoho. To o víc nevím zatím.
1: Jasný, no tak oficiální.
2: Ne, je úžasný. A tak vlastně vidím, jak jako jsem ho měl jako mimino prostě v náručí před týdnem, jo, takže to je zajímavý moment. Takže jo, on ten život fakt frčí, čím je člověk starší, tím se to zrychluje asi. Každopádně, protože logicky, když byl člověk na světě týden, tak ten týden byl jeho celý život, že jo.
1: No,
2: takže
1: jasně.
2: Jo, to je úplně jiná, jako.
1: Tak to stačí, když seš.
2: Jsme se s Matějem Rupertem o téhle teorii bavili. No, to bylo hezký. Jsme stali na zastávce na Zborovský a on říká, miláčku, pospícháš. A říkám, nepospíchám. On říká, no dobře, tak si budem povídat. A byli jsme tam hodinu a půl a bylo to úžasný.
1: Tak to je dobře strávený čas.
2: To bylo krásný.
1: Všichni spěchají
2: a
1: přitom
2: to bylo fakt super. No a takže jako jo, tak ne jako, co mě, že jako bude 40 za rok, ale Tomášovi Fredemu, což je můj soused, který bydlí pode mnou, tak ten má 40, vlastně už je jakoby oslovil tak nějak, ale nadělil si k ním festival ve sportcentru Koráb, open air, venku v Praze, vlastně poblíž Bulovky, který se uděje 5.7. Jmenuje se to Tom Alive Fest, jo. Tomáš Fredes i Moria, že jo, vlastně známý klubový slavný kapely.
1: No, ale já jenom to vložku dám, ale oni začínali jako Imorium, když mi bylo 13, přece. A to jsem je viděl na Rock for People, oni hráli jak Nirvana tehdy.
2: Jasně.
1: A on pak se to s ním ale táhlo, že už mi bylo třeba 27 a oni furt to jsou ty 13-letí, co hrajou tu Nirvánu.
2: Jsem měl dávno zastřelit, že jo. No. On tu furt byl. Hele, my máme nějaký krásný vztah s Tomášem a fakt jako jsme na blízko, máme se fakt rádi. Budem tam hrát s Lynxem, je to vlastně pražská možnost vidět Lynxe open air, takže zvu fakt všechny, ať přijdou, protože navíc je tam dost jako velká věc. A to je to, že prostě tam zahrajem poprvé s naším novým bubeníkem Honzou Nezvalem. Bude to jeho první koncert s náma, fakt se na to těšíme, bude to skvělý. My tenhle ten rok těch koncertů máme míň, protože jsme si hodně vystříleli, takový ty Rock for People a Brutal Assault,
1: to
2: ty velký věci.
1: To jsme si
2: vystříleli loňský rok, ale doufám, že si tam zahrajeme znova. To bylo úžasný, tam byly odezvy úplně mega, no, to bylo skvělý. No, takže vzvu všechny na tenhle ten festiák. A
1: říkali jsme datum?
2: Jo, 5.7.
1: To je vlastně tady za chvilinku,
2: no,
1: tak když je dneska 23. No. Hele, to je za 14 dní.
2: Je to možný.
1: No jo. A vy třeba, jo, já vím, že jste na těch kstech, že jste měli, nevím, jestli vyprodáno, ale plno, hodně
2: jo, bylo
1: lidí,
2: docela plno.
1: Že, třeba takový jako turné nebo tak, to by se to jako neplánuješ někdy dělat opravdu?
2: Hele, plánuju,
1: opravdu, že by
2: tady
1: to...
2: jde o jednu věc. Nám se povedla zvláštní věc, jo. My jsme tu kapelu postavili jako kapela, která hraje už třeba 10 let. Prostě máme svýho zvukaře fantastického, na velký koncerty máme naprogramovaný světla vlastní, kluci jsou nadřený, mají vyřešený zvuk, my hrajeme naživo jako z desky, je to strašně jako poctivý, dotažený, je to vlastně něco, o co já se stroj jsem se snažil fakt třeba dlouhou dobu a jo, jsou tam už ty zkušenosti a tak dál. Ale pořád je to nový projekt a teď to trvá třeba 3 roky, co hrajem naživo, jo. To znamená, že když začínáš jako punkáč z kapelu z nuly, tak seš zvyklej vlastně jezdit za pivo a párek a prostě jdeš jako pozvolná, ono to nějak celý roste. A my teďkon vlastně jsme tohle celý překročili a ty pořadatelé vlastně nás... jako nejsme ještě tak známí a vlastně jako neúplně známí kapele si nás nemůžou dovolit ještě brát za ty plný prachy, který jako já těm klukům něco rád musím, že? I když jsou no jasný, velmi skromní v tom, takže vlastně jde o to, že aby jsme jezdili jenom za cesták, si nemůžeme úplně dovolit a tím pádem těch koncertů je teďkon trošku míň, takže je to začarovaný kruh, že my to potřebujeme do těch, jako, do těch lidí dostat někudy, takže je to taková, jako je to vybalancovaný, ale máme fantastickou bookerku Štěpánku Kubíčkovou, která jako dělá Dana Bártová, Alice a podobně.
1: Štěpánka Kubíčková.
2: No to je prostě, ona je anděl úplně, ona opravdu i vypadá jako Štěpánka Kubíčková.
1: Fakt?
2: No jo. Ale každopádně myslím si, že tím, že jsme přešli vlastně k ní, takže teďkon vlastně se vytváří hlavně silnej ten rok 27. Jo?
1: Já jsem teď dohledal, abych teda to, ten festival, o kterém jsme mluvili, a kromě teda vás a Imodia tam vystoupí ještě Tom Artway, jsi to neříkal, Byt číslo 4,
2: no, ty jsou skvělý.
1: A Walkmans.
2: Jo, to je Tomášova kapela s Randou Ripperem vlastně, ano, a... který se mnou udělal v mých 19 letech kapelu The Fuse, že jo? Která má na Benzonu 3 písničky a nikdy jsme nehráli naživo. Tam jsem se potkal s Milošem Mejrem a vzniknul stroj.
1: Jo. Dobře, to je... zase něco dáme, jestli no, vašeho, jestli... nebo asi
2: okay,
1: jo, dáme linkse
2: dát,
1: nějaký.
2: Dáme linkse, dáme, hele, dáme Ty seš ty, to je taková naše největší.
1: Jo, a tam je, tam jmenuješ ty muzikanty,
2: no,
1: že jo, v tom.
2: Vlastně, Kocáp už je zabranej, Kobejn už je zabranej, ano. Ty seš ty a nikdo jiný.
1: A z Buty toho Pastrňáka.
2: Pastrňák. No. Tomu tak se ten poslechne. Pastrňák mi volal potom. On vždycky volá, Pastrňák vždycky volá po jedný v noci, vždycky. A vždycky říká, to člověče, no tak máš chvilku na mě? A teď prostě mluvíme a on mi fakt vypráví neuvěřitelné věci. A to říkal, no člověče, poslouchal jsem to tvoje, no je to takové člověče složité docela, jako jo, to, hele, být ty můj syn, tak tě vydědím normálně, jo. A třeba se s tím dá něco dělat, hele, přijď, já ti jako poradím ti, hele, ty texty, to musíš být čaroděj. Musíš být čaroděj. Jestli nejsi čaroděj, přijeď do Ostravy, já se ti podívám okem do voka a hned vím, on je skvělej úplně, strašný zvíře, úžasný. Pro mě je to největší genius, on a Vlasta Redl jsou pro mě největší tady jakoby geniové asi, no.
3: Jo a Pupiku, když už se

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byl další pan Links, tady si Michal jmenoval různý ty muzikanty naše i zahraniční, jo. No ale mě by zajímalo, hele, kdyby si mohl opravdu jako úplně neomezeně vybrat, s kým by si chtěl zahrát, nebo to jako už, ať už teda by to šlo jako s živým, nebo i třeba s někým, jasně, hele, že tam budou nějaký ty grunge, ty
2: jasně, to, jasně, to. Určitě, hele, pro mě bylo obrovský samozřejmě, já jsem vždycky měl na prvním místě z nějakého důvodu toho Elena Johannese, který se mi vlastně splnil, což mi jako ukázalo v té realitě vlastně, že opravdu si asi fakt trochu tvoříme sami, jo. To bylo fakt zajímavý. Protože o tom je i ta poslední deska Vrácená strana lesa, ale hele, tak jasně, že někdo prostě z toho světla. Vlastně nevím, jestli by to nutně musel být Cobain, protože podle mě by bylo velmi těžký se s ním o čemkoliv bavit, protože to bylo jako taky specifický introvert a tak. Jako hrozně by mě potěšil ten Cornell. Ten by byl určitě úžasný, ale hodně by mě zajímal ten Tobias Forges Ghost. S tím bych se hrozně chtěl potkat. S tím bych chtěl něco udělat, pobavit se s ním, nějak s ním komunikovat. Protože legendy jsou legendy, ale já jako... To neznamená, že... Já totiž to nemám tak, že bych z někoho chtěl něco ždímat. Já nechci jakoby... Já nejdu na popularitu, že jo, já vlastně i toho Michala Kocába s Michalem Pavlíčkem, co máme na první desce, tak oni jsou tam proto, že je mám strašně rád, že si jich obrovsky vážím, ale že hlavně do té písničky patřili, kdo se bojí musí do lesa, a proto tam jsou. A jo, že jakoby já nejdu po těch jako legendách z důvodu, že by to byly legendy a tím pádem se mi to hodí do PR-ka, ale spíš proto, že mě to strašně jako baví.
1: Jo, to já tomu rozumím. No. Ale nemusí to být, víš, jako že třeba to musí být i jenom muzikanti, jasně, výtvarník, třeba, víš, chtěl bych mít fotky od Corbeina nafocený, nebo obal od Andyho Warhola, nebo já nevím, prostě takový, mě vždycky baví, když někdo má takhle ty vazby, jo, a ty vlastně vnímá, nasává a to dostává do té svojí tvorby, což třeba u tebe trošku já cítím.
2: Víš,
1: to
2: je,
1: tak je.
2: Určitě, ale víš, to je strašně fascinující, že ty se potkáš s někým, koho třeba máš za někoho a ty zjistíš, že ten člověk je úplně jiný, než jsi smyslel a on ti vlastně může dát mnohem paradoxně míň tě obohatit, než bys čekal. A pak se potkáš s někým, koho ani neposloucháš a není to muzika pro tebe a ten člověk ti dá jako obrovský věci, to, že se s ním potkáš. Jo? Úplně každý ti potvrdí, že když se potkáš s někým, tak o kom jsi myslel, že ho jako nějak znáš třeba z těch médií
1: mediální
2: a tak podobně.
1: Tak
2: mediální obraz, tak najednou, když ho potkáš, tak ten člověk má jinou vibraci, jinak jako najednou pochopíš možná i líp muziku, kterou dělá. My když jsme v LA, já jsem nikdy nežral extra Queens of the Stone Age, jako respektoval se mě, něčím mě provokovali, takže mě zajímali, ale v podstatě to nebylo úplně moje. A když jsme v tom LA, u toho Elena, který může z velké části za jejich zvuk, jako poslední éry a tak, spolu s Valentinem, tak vlastně, když jsem bral do ruky ty jejich konkrétní nástroje, který oni na ně točili, Songs for the Deaf a podobně, na ty samý aparáty, a na to jsem točil Like It or Not, že jo, se stroje a podobně, tak najednou držíš v ruce tu kytaru a ona ti to prostředí, to, že za rohem je ta poušť a tak dál, ono ti to celý najednou, on mi pošel demáče, který oni nedali ven, třeba takovýhle věci, jo, tam na bedny, takže najednou jako cítíš, odkaď to brali, kudy to šlo a najednou pochopíš, co jsou a já jsem jima jako obrovsky ovlivněný v dnešní době už, jo. A takže mě vlastně ať mě život přináší lidi, který mě obohatí tak, abych já sám mohl vlastně dávat to nejlepší za sebe a tím pomáhat lidem, otvírat lidi, dávat jim to dobrý. A já si myslím, že třeba s Linksem, jakkoliv je to temná muzika, tak vždycky to jde z temnoty do světla. A kdo se bojí, musí do lesa, tak do lesa jde člověk proto, aby tam našel sebe, našel tam svoje světlo, svůj potenciál a tím pomáhal světu a tomu, proč to je. To naplňoval nějak, takže vlastně to mě jako baví, no. Takže pakliže mám potkat někoho, kdo mi v tom pomůže,
1: Tak to tak bylo.
2: Ať je to třeba špalek z kabátu.
1: Jo, to už jsme probrali. Hele, mně to přijde tak jako i docela na závěr už jo. Dobrý. V každém případě ti moc děkuju, že jsi udělal tu hodinku čas. Bylo to super povídání. No a kdyby náhodou si ještě měl něco úplně, na co jsme třeba zapomněli, nebo na co bys chtěl, abych se tě zeptal, nebo to, tak máš teď možnost a pak ještě vyber písničku na závěr.
2: Tak udělali jsme takovej pidi web, já jsem to chtěl úplně minimalisticky, je takový rozbočovač, takže tam jsou konečně sepsaný koncerty, který máme, ať už jsou to koncerty s Triem, s Linksem, anebo v plný palbě, kde nás jako lidi můžou vidět, a chtěl bych tady býťákům říct, že si myslím, že pan Links je projekt, který aspoň doufám, není pro nikoho úplně na první dobrou, ale pokud vás to nějakým způsobem vyprovokovalo a vlastně chcete poznat, co vás na tom provokuje, tak to můžete možná zjistit díky poslechu dalších a jiných písniček, protože pro každýho v Linksovi je podle mě nějaký song nebo nějaký místo, skrze který se může dostat do toho jeho světa. A kdybyste přišli na koncert naživo, tak tam těch písniček je víc a může se stát, že se nějak propojíme a třeba to bude fajn a budeme se vídat. Tak to by mě těšilo moc, protože radost plodí radost, aspoň si to myslím.
1: Teď ještě tu píseň do titulků na závěr.
2: No, to nechám na tobě, ať nevybírám jenom já.
1: Takže já dám nějakýho pana Linkse ještě tady kouknu, kterýho, jo?
2: Tak jo.
1: Michal Skořepa byl na rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.
2: Děkuju.

0: spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: Tak takové číslo tu ještě nebylo. Manipulátor slova Jaromír Tůma a mistr zvuku Pavel Černoch otevřeli Větrník v pořadí tisícístý. A pak, že je roková hudba v krizi a není z čeho vybírat. Pozorný posluchač si jistě povšiml, že nahrávky ve Větrníku se neopakují. Stále je dostatek novinek k výběru a i ty největší hvězdy čekají ve frontě, až na ně přijde řada. Naopak z neznámého jména vytvoříme legendu. A právě Legend byl název písně skupiny Venom z anglického Newcastlu, která se po osmé představila v našem pořadu. Jen bylo třeba sáhnout do jejího 16. prvomájového alba Into Oblivion. Za to kapelu Hey The Day čeká u mlinářů premiéra snímkem Escape z květnového 7. alba Dissenter uvede do našich kruhů metalcoreové reprezentaty Carmelu 100 000 města v Indieně.

Pietri. Radio Beat. Také kvarteto Dream on Dreamer. Metalcoristy z Melbourne vnáším do evidence větrníků prvně, přestože Heaven s datem vydání 1. května je už jejich 6. studiovka. Když se ale díváme na nejvyšší domácí žebříčková umístění 5 předchůdců mezi 28. a 39. pozicí, nabízí se nám představa australského standardu.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Pivo nepiju, natož pak švédské, přesto vás na ně na 7. srpna pozvu do Koparbergu, kde ve stínu místního pivovaru, slavného pivovaru, tráví prázdniny a komponuje stockholmská skupina Digreed. A právě ve zmíněném termínu zde uspořádá Open Air Festival, kde vzpomene a oslaví 20 let úspěšné existence. Pochopitelně dojde i na písně z letošního 8. alba Curtain Calls, z nichž vybírám Believe.

0: větry.
1: Na Radio Beat.
2: Musím se opakovat nad skupinou It's a Lie z Benátek, která 27. února na sebe upozornila třetím albem Wild Games, z něhož pustím Living in the City. Co si máme myslet o zpěvačce Georgii Colleluori? Opravdu je tak kvalitní jako Janis Joplin a Aretha Franklin, k ním se nechává přirovnávat? Kdyby ale nebyla dobrá, netočili by s ní album Medzine jako producent a basák a Magnus Carlson z kapely Primal Fear u mixážního pultu. Abych vás neušidil o poentu, zopakuju své hodnocení z minula. Je stejně dobrá, jako byla Jana Rob.

0: větry.
1: Radio Beat.
2: Z větrníku je dobrý výhled. Přesto mu rozšířím obzor a přivedu další kunčovty. Skupinu Dodgy z teritoria Velkého Londýna. Vyvezla se v 90. s tehdejší vlnou Britpopu, ale to mi nějak ušlo, proklouzla mi mezi prsty. A to i před 10 lety, kdy za své třetí album Free Peace Sweet převzala ve Spojeném království platinovou desku. Možná byla pro mě málo důrazná, tvrdá. Na vědomí ji beru až po prvomájovém vydání 7. alba Hello Beautiful, které šíří pohodu titulní písně.

Větrník na Rádiu B. Vyzývavá jednotka neboli One v názvu desky, jednička na americkém rokovém žebříčku, návaznost na 22 odehraných písní ve Větrníku, kam se podíváte, sukces střídá success. Taková je bilance skupiny Seven Dust z Atlanty, která se 1. května znovu po 3 letech ozvala 15. albem, z kterého budeme hrát skladbu zvanou Threshold. A znovu musím obdivovat další ze zásahů gramofonové firmy Napalm Records, která z Eisenerzu, rakouského městečka ani ne okresního formátu, už 34 let diktuje máničkám z celého světa, při jaké hudbě budou třepat hlavou.

Větrník na Rádiu B. Větrník má dvě stálé rubriky a stalo se znovu počase, že mi splývají. Ploužák zůstává sexy pozvánkou k pomalému tanci ve dvou a Kláda se na stopky nedívá a nějakou tou minutou nešetří. Navíc se příležitosti chopí kapela, jakou jsme tu ještě neměli. Cage Fight, před 5 lety založená v Londýně. 3 angláni s francouzskou zpěvačkou sice nevědí najisto, zda jsou více trash nebo hardcore, ale renomovaný britský časopis Kerrang je chválí a v dubnu udělil 4 hvězdičky z 5 možných jejich druhému albu Exavia, z něhož zahrajeme Elegy.

0: s námi. Větrník na Rádio B.
1: Španělskou kapelu Avalanche jsme tu hráli už 5krát. Dneska ale musíme rozlišit od první návštěvy souboru Avalanche Effect ze spolkové země Nordrhein-Westfalen. Znovu nás přitom napadne, jak složité je při zakládání nové bandy vymýšlet neotřelý název. Hudebníkům z Vinsru to nestačí. Chtějí být i zakladateli nové stylové odnože a tak o svém třetím albu Letters to My Future Self z 2. května hovoří jako o alternativním moderním metalu. A na ukázku připojují track Inside the

Větrník. Větrník. Na Rádiu B. Hlavně ať je ten rok parádní, v tom případě promineme, když je někdy ušpiněný, ba i trochu přisprostlý. Groove and Dirty, tak bývá označován trend kapel typu Soundgarden, Wolfmother, Rage Against the Machine, Queens of the Stone Age. A taky Krobot z Pottsville v Pensylvánii, kteří se po sedmé hlásí o pozornost ve Větrníku, neboť mají co nabídnout. 1. května vydali 6. album Supermoon, z kterého vybavne pistole u mé hlavy, Gun to my head.

0: větr.
1: Na rádio Bín.
2: Jsem tam živá nahrávka z koncertu Větrníku neublíží. Reakce publika ho zpestří. Tím vysvětluju reprízu písně When Legends Rise z repertoáru skupiny Godsmack z Lawrence ve státě Massachusetts. Tentokrát je ovšem v záznamu z koncertu v aréně Mohegan Sun ve státě Connecticut, který vyšel na deskách 1. května.

Větrník na Rádiu B. Skupina Transatlantic Radio zatím ještě završuje první pětiletku činnosti v Los Angeles a od 20. února se těší z debutového alba Midnight Transmission. Rozhodně však nejde o hudební greenhorny. Zpěvák zde zúročil praxi z rodného Švédska. Kytarista hrál se Stevie Wonderem a klávesák se Ringo Starrem. Basák rovně švédského původu prošel mimo jiné kapelou Dokken a australský bubeník slouží rovněž zpěvačce Avril Lavigne. Proto jim to tak pěkně odsejpá v nahrávce Gains of the Yachts, kterou se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.